online. Laďte na www.radiobeat.cz a poslouchejte. Třeba na pobřeží Slonoviny.

Mixtures, bridge, colors.

0: Depozitář Popmuzea. 13. komnata českého a slovenského beatu. Depozitář Popmuzea.
1: Houšňák houští, tlouště krájí, pipák vyšlá sobolá.
2: A všude už mu taky nenalejou.
0: Neznámé nahrávky ze zapomenutých koncertů a demáčů, známé písně tak, jak už si je nejspíš nikdo nepamatuje. Beatová archeologie v přímém přenosu. Depozitář Popmuzea s Radkem Dieslerem už dnes od 7 večer na Rádiu Beat.

0: Vám nabít?
1: Ale my jsme s tebou vlezli do hospody, jak to bylo dlouho, než nám přišla čížnice vynadat, že jsme hluční a že řveme na celý bloka.
2: Ty, ta byla trapná, no, já už tam nikdy nepůjdu do hospody.
1: Že jo, člověk, byla taková ostrá na tebe.
2: Až no. Zlá byla,
1: no. No. Pánové, co to říkala, že si stěžujou hosté, že jsme hluční.
2: Že jsme hluční.
1: My jsme v životě nezvali u stolu.
2: Krásy, ty nejsi skoro ani vidět.
1: Tak. A ty nejsi skoro ani slyšet. Poslouchej, to, že jsi sem dorazil přes tu sněhovou kalamitu a tohle, mělo to nějaký vliv na tvý stávání, že jsi musel, jako věděl jsi, že budeš muset stávat dřív, nebo jak jsi to měl dneska, to tvoje rockerovo ráno?
2: Já s tím nemám nějak problém, s tím stáváním, to se tak říká, jako, že jo, to je hrozně, já nebudu stávat. A já jsem si prostě nešel lehnout a bylo to víc. To vydešlo takhle.
1: Ne, ty jsi měl docela jako strastiplnou noc, ne?
2: Já jsem se šel lehnout.
1: No klidně to řekni.
2: Ve tři a v podstatě ve čtvrt na šest už jsem byl tak jako trošku vzhůru, pak si mi ty psal, takže už jsem byl úplně vzhůru. No, jak jsem říkal, no.
1: Takže jsem tě probudil v podstatě tou zprávou.
2: Já už jsem se na tebe tak těšil, jsem koukal do stropu.
1: Ale ne, vážně. 3 hodiny spát, jako to není
2: ani
1: úplně.
2: Ani ne, 3 hodiny, já jsem nespal.
1: A to není ale moc, a přitom ale vypadáš jako normálně, že jo, to není to. Jestli ty nebudeš jako ten prezident Tomáš Garrigue Masaryk, to taky říkal, že
2: nespal. Denně.
1: Hodinu, no. A jaký to byl člověk, že jo? Ty musíš to ještě zkrátit. Podle mě 2 hodiny je moc.
2: Buď klidu, já to dneska doženu.
1: Jo. Ne, ale obecně, když teda nemáš problém s tím ráno vstávat, ať už je všední den, anebo třeba víkend, kdy jste třeba po koncertu, nebo jste někde na šňůře, což turbo, jako je to klasika, že jo?
3: Tento a další rozhovory si můžete pustit znovu. Pokračujte na oficiální YouTube kanál Rádia Beat.

0: www.radiobeat.cz.
1: Online poslech i pro kosmonauty na ISS.
0: Radio Beat.

0: Depozitář Pop Muzea. 13. komnata českého a slovenského beatu. Depozitář Pop Muzea.
1: Houšňák houští, tlouště krájí, pipák, myšlá, sobolá.
2: Všude už mu taky nenalejou.
0: Neznámé nahrávky ze zapomenutých koncertů a demáčů, známé písně tak, jak už si je nejspíš nikdo nepamatuje. Beatová archeologie v přímém přenosu. Depozitář Popmuzea s Radkem Dieslerem už dnes od 7 večer na Rádiu Beat.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Dobré ráno, za pět minut. Aha, slyšíme se, raz, dva, tři, výborně. Tak, dobře, teď už vám řeknu ještě jednou to, co jsem chtěla říci, že je čtvrtek 14. května a že vám přeji dobré ráno a že za pět minut už bude 6 hodin. Tak a teď k provozu. Na trojce z Budějovic na Prahu před Benešovem na tom prvním kruháku u Mariánovic se srazilo nákladní a osobní auto. V Ostravě bouračka na Rudné směrem na Havířov na úrovni Bartovic a opatrně na dojezdu do Prahy po Ústecké dálnici, tak v první řadě na Cínovecké u sjezdu na Ďáblice je odstavený přepravník aut a někteří tam vybočují tedy z toho nejkrajnějšího, to znamená z pravého pruhu, takže opatrně. V Praze teploměr místy ukazuje i 10 stupňů, jsou taky místa v regionu Bítu a nemluvím o horách, kde je jenom 5. Jak bude odpoledne, nám za chviličku řekne Šimi.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B.
1: Rádio B. Počasí.
2: Dnes se mnohde zaprší, na Moravě později i trvale, má být zataženo až oblačno, zpočátku hlavně na horách přehánky, v Krušných nad 1000 metrů i sněhové. Během dne bude přeháněk přibývat, ojediněle i bouřky. Teploty 12 a 16, na západě kolem 11 stupňů.
1: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
2: Cyklista Arrieta vyhrál 5. etapu Gira. V závěru po pádu i chybě v odbočení porazil Eulalia, který také skončil na zemi. Jan Hirt se propadl na 16. místo, 146. a 7. jsou bratři Kopečtí. Taekwondistky Hronová a Juhášová skončily na mistrovství Evropy hned v prvním kole. První jmenovaná v kategorii do 57 kilo a Juhášová ve váze do 73. Národní sportovní agentura možná povede rejstřík problémových fanoušků. Sportovní kluby by v něm mohly anonymně sdílet informace. Kvůli změně legislativy by mohl vzniknout nejdříve na konci roku. Francouzská prokuratura navrhla 7 let vězení pro bývalého prezidenta Sarkozyho. Prý se podílel na nezákonném financování prezidentské kampaně v roce 2007. On sám vinu dlouhodobě odmítá. A nakonec v Praze otevřeli Imaginárium divadla bratří Formanů. Interaktivní instalace na ostrově Štvanice propojuje výtvarné umění, divadlo, loutky a herní prvky. Můžeme je vidět do 30. června. Více Matěj Forman.
3: Imaginárium přináší lidem, návštěvníkům, zážitek z estetiky divadelnosti a z hravosti divadla. Loutkové divadlo je prostě souhra výtvarná, hraní si, manipulace, pohybu, příběhu a to všechno nabízí výstava Imaginárium, ovšem s tím, že tady nejsou žádní herci, jsou to kustodi, kteří vám trošku pomůžou se zorientovat, ale vy jste těmi, kdo dává ty věci do pohybu, kdo si je sám musí objevit, kdo si je sám musí nějakým způsobem i odšahat.
2: To byly zprávy a začíná čtvrteční ranní vysílání Rádia Beat.

Vzpomínka na Ronnieho Jamesa Dea, slyšeli jsme Black Sabbath a já dokonce jejich basáka Geezera Butlera i vidím. Jako správná rocková superstar tak zajímá novináře nejenom co by muzikant, ale i jako člověk. Tak ho mohutně fotili, když byl o víkendu v Americe ve státě Wisconsin, kde podpořil záchranu více než tisícovky beaglů. Beagle to je pes, kdyby někdo si nebyl jist. Ano. A šlo o velkou smečku, která původně byla v jedné z množíren v uvozovkách vyrobena pro lékařský výzkum. Geezer vzkazuje, že už jsme snad ve věku v roce 2026, kdy je možné a snad i nutné dělat lepší vědu bez utrpení zvířat. Tak, útrpný budík mě zase vyhnal z teplých peřin, mimochodem je to docela dobře, protože dneska jsem celou noc hledala sousedku, co se ztratila i se svým psem, shodou okolností. Vůbec nevím, kdo vymýšlí scénáře pro mé sny, ale to zase bylo něco, ale vím, kde dneska večer bude koncertovat Luboš Pospíšil, tak vám to povím po jeho písničce Poezi zbít. Dobré ráno, býťáci, ve čtvrtek 14. května 2026.

Text k této písničce Luboše Pospíšila napsal spisovatel Jiří Hajíček, který před časem vydal soubor povídek pod názvem Vzpomínky na jednu vesnickou tancovačku, opět odkaz na Pospíšila. Luboše Pospíšila s kapelou 5P si dneska můžete od 7:30 večer užít v brněnské Lightnerce. V plzeňském Zachspabu bude další člen beatové síně slávy Martin Kraus s kapelou Krausberry. Pražská Balbínova poetická hospůdka nabízí dneska koncert Jana Spáleného s ASPM. No a pokud se vypravíte do Městského divadla v Náchodě, tak si užijete velkou bubenickou show Drumming Syndrome Miloše Mejera. Zítra bude v Jablonci nad Nisou a v sobotu s kapelou Dimitry hraje v Třinci.

Sílu francouzské házené, co by historicky nejúspěšnějších chlapů na mistrovství světa, okusili včera v Brně naši více než dosti a po porážce o 11 bodů se Čechům účast na šampionátu v Německu v lednu příštího roku dost vzdaluje. Řekla bych možná až do nedohledna. Já si myslím, že tohleto manko se v neděli v Orlins bude těžko smazávat. V domácí dámské házené se urodilo velké překvapení. Poprvé od roku 2013 nebudou ve finále ale obhájkyně titulu z Mostu vyřadili je slávistky, když včera vyhráli rozhodující třetí semifinále na sedmičky. O titul si po roce opět zahraje Kinžvart, který také ve třech utkáních vyřadil Písek. První finálový duel by se měl hrát v sobotu. Dneska je čtvrtek, býťáci, konkrétně 14. května 2026, už 6 hodin a 19 minut.

0: Píťáci, řidiči, sobě. Dejte nám vědět, jak to jede.
1: 210 32 33 34.

0: Píťáci na čtyřech kolech.
1: Za 4 minuty bude 6:30, hned si společně dáme kávu, mám to jenom 2 drobnosti k dopravě. Tak, jedna je D1, příjezd do Brna od Prahy, už se nám to tam trošičku v pravém pruhu plní kamiony, konkrétně od Velké Bíteše od 162. kilometru. Osobáky v přerušované koloně jsou od Ostrovačic a opatrně na 50 za Starého Města na Bučovice stojí za motorestem Samota kamion s defektem. Tak dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Býťákům.
2: Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio B. Počasí.
1: Dnes mnohde zaprší, na Moravě později i trvale, má být zataženo až oblačno, zpočátku hlavně na horách přehánky, v Krušných nad 1000 metrů i sněhové. Během dne bude přeháněk přibývat, ojediněle i bouřky. Teploty 12 a 16, na západě kolem 11 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Slovenští hokejisté oznámili nominaci na mistrovství světa, v týmu je 9 hokejistů z české extraligy. Nejvíce z Liberce, Brna, Vítkovic, Třince a Varu. Nechybí ani hráči NHL a nižší AHL. Soud potrestal 8 lidí za pašování kokainu v dortech. Skupina takto převezla z Německa do Česka nejméně 32 kilo. Soud uložil tresty od 4 do 8 let vězení, 2 podmínky a 2 vyhoštění. Na důchodci v Česku spoří asi třetina z nás. Téměř 350 miliard korun je uloženo v nevýnosných fondech, které chce vláda zrušit a převést do nových konzervativních. Problémem jsou i vysoké poplatky. Jičín zítra čeká mimořádná sportovní událost.
2: V rámci tradičních valštejnských slavností začínajících už ve čtvrtek se uskuteční adrenalinová akce Slackline mezi jičínskými mrakodrapy. Ta nabídne jedinečné výkony chodců ve výšce přes 40 metrů. Pružný popruh a různá jistící lana propojí tzv. Věžák s hotelem Restart. Luboš Dvořák, Jičín.
1: A nakonec americká mincovna začala prodávat pamětní dolarovou minci s podobiznou Steve'a Jobse. Jde o součást série věnované inovátorům, do které Kalifornie nominovala právě spoluzakladatele Apple. Poslouchali jste krátké zprávy na Beatu.
0: Radio Beat. Classic Rock.

se s největší pravděpodobností nikdy nepotkali. Až teď. Olda Říha a Joe Cocker. Jeden narozeniny oslaví, druhý by je oslavil. My budeme slavit s nimi a samozřejmě i jejich muzikou. With a little help from my lesní manekín. Po celý víkend na Rádiu Vín.

Brian Ferry nás po vzoru bluesmana Wilberta Harrisona, který je autorem skladby, co jsme na beatu doposlouchali, tak nás nabádal, abychom i přes občasné neshody to jako lidi spolu nestráceli a snažili se co nejvíce držet pohromadě. Rozvádět nějak podrobně nebudu, proč jsem vybrala další písničku, jakou jsem vybrala. Správně tušíte, že jde o song s gratulací. Dneska má totiž narozeniny taky basák, co hrál s Ozim nebo se sestrovi Wilsonovi v kapele Heart, ale především si ho spojujeme s kapelou Alice in Chains. Dneska má narozeniny Mike Inez.

Dneska má narozeniny basák Alice in Chains, Mike Inez, jak jsem říkala, hrál i u Ozzyho, nebo o něm uvažovali kluci v Metallice po odchodu Jasona Newsteada. S Metallicou a s Mikem se váže ještě jedna taková historka týkající se Alice v řetězech a jejich MTV Unplugged z roku 1996. Inez si na basu fixem napsal vzkaz: přátelé nedovolí přátelům, aby se nechali ostříhat. Tak to byla narážka na fakt, že pár týdnů předtím se Metallica nechala ostříhat a prý pak vypadali jako ti správňáci ze seriálu Přátelé. Při tom koncertu si ten nápis James a Lars pěkně přečetli z první řady, kde měli od Alice in Chains čestná místa. Ale prý jsou kámoši dodnes. Dneska je čtvrtek, 14. května 2026 a teď už máme minutu po 7:15.

Zase byla otočka, pane Babočka, a měl v tom hokejku i Martin Nečas. Jeho Colorado si dnes zajistilo finále západní konference NHL. Ale po první třetině to tak vůbec nevypadalo. Poprvé se šlo totiž do šaten za stavu 3-0 pro hosty z Minnesoty. Domácí pak vyměnili brankáře, srovnali minutu a půl před koncem základní hrací doby a nakonec divočákům ukončili sezonu brankou v počátku prodloužení po akci, kterou započal rodák z Nového Města na Moravě. Nečas dneska zaznamenal asistence 2 a byl druhou hvězdou zápasu. O finále Stanley Cupu si teď Colorado zahraje buď proti Hartlovu Las Vegas, anebo proti Kačerům z Anaheimu s Dostálem a Gudasem. Z Juraja Heap pokračujeme po hokeji na rádiu Beat.

0: Fajťáci na čtyřech kolech.
1: Za minutu bude 7 hodin a na D1 u Brna je nehoda směrem na Prahu u nájezdu z bratislavské dálnice na 197. kilometru se v levém pruhu srazil nákladák a osobák. Horší je situace opačně. Na příjezdu do Brna od Prahy je přerušovaná kolona tiráků dlouhá skoro 40 kilometrů. Osobním autem v levém pruhu zpomalíte u Ostrovačic. A když se teď koukám na příjezdy do Prahy, tak nejdelší kolona je teď na D5C. Mimochodem kamiony na plzeňské dálnici se poprvé houfují už u Berouna, pak to kus jede, pak počítejte s kolonou od Loděnice. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Wave.cz
1: Radio B. Počasí.
2: Dnes zataženo až oblačno, zpočátku hlavně na horách přeháňky. Během dne jich bude přibývat, večer na Moravě a ve Slezsku déšť trvalejší. Ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 12 až 16, na západě kolem 11 stupňů.
1: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Slavia ovládla fotbalovou ligu. Před prázdnými tribunami doma v Edenu porazila Jablonec vysoko 5-1. Hradec Králové pak má jistotu, že skončí nejhůř pátý. O výhře nad Libercem rozhodl jediným gólem Suchomel a klub tak dosáhne nejlepšího výsledku v samostatné historii soutěže. Legendární hokejový trenér Luděk Bukač má ulici. Prostranství nedaleko pražské O2 arény ponese jméno kouče, který dovedl český tým ke dvěma titulům mistrů světa. Vláda bude moci při mimořádné situaci na trhu regulovat ceny pohonných hmot až na 12 měsíců. Nový zákon začal platit, protože ho zveřejnili ve sbírce zákonů. Centrum výzkumu Řeš a francouzská společnost Framatom zahájili spolupráci na bezpečném provozu výzkumných reaktorů a vývoji jaderného paliva, včetně alternativních typů. Ředitel Centra výzkumu Řeš Petr Březina k tomu říká.
3: Snažíme diverzifikovat naše možnosti, odkud brát palivo pro náš výzkumný reaktor a spolupracovat zároveň s světově uznávanou společností, jako je Framatom, na vývoji paliva pro výzkumné reaktory, nejen u nás v Řeži, ale i ve světě.
2: A nakonec pražská čokoládovna Steinera Kovařík uspěla na mezinárodní soutěži International Chocolate Awards. Získala 6 ocenění za Bean to Bar čokolády, včetně bronzu za novinku s řepou a černým rybízem. Soutěže se zúčastnili výrobci z Evropy, Blízkého východu i Afriky. Poslouchali jste zprávy Rádia Beat, je tu Gary Moore.

Byl to velký den pro svobodu, když padla berlínská zeď. S tím, že ale David Gilmour s odstupem času upozornil, že po té počáteční euforii, tak v zápětí přišlo hořké vystřízlivění z chaosu a konfliktu, například válka v Jugoslávii, které následovaly. Původní název té skladby, kterou jsme teď na rádiu Beat doposlouchali, byl In Shades of Grey, tedy V odstínech šedé. I v barvě ušlechtilé plísně máme pro vás beatácká trička. Do shopu se dostanete na našem webu na stránce radiobeat.cz.

0: Po rumpálu, tedy Big Beatu ze Zlína, pochvala pro pingpongistky Havlíčkova Brodu a taky Hodonína, které včera ovládly svá semifinále dámské extraligy. Odvety v Ostravě a v Moravském Krumlově se hrají v neděli. Superfinále mužů bude 30. května hostit Prostějov a o titul si zahraje pražské El Niño proti HB Ostrov, tedy proti Havlíčkovu Brodu. S námi Šimi.
1: Menšinové sporty na rádiu Beat.
2: Čeští házenkáři vstoupili do play-off kvalifikace o mistrovství světa porážkou. S favorizovanou Francií prohráli 26-37 a do odvety si vezou 11-gólové manko. Házenkářky Mostu po 13 letech nepostoupily do finále české extraligy. V rozhodujícím semifinále prohráli doma se Slavií po 7-metrových hodech 29-32. Ve finále si Slavie zahraje s házenkářkami Kinžvartu, které vyřadili Písek po výhře 29-27. V Lanškrouně se konal poslední kvalifikační závod série Steel Timber Sports o postup na mistrovství republiky. Mužskou kategorii vyhrál dřevorubec Martin Roušal, mezi ženami zvítězila Karolína Urbanová před svou matkou a sestrou. O české tituly se bude bojovat 27. června ve Frenštátě pod Radhoštěm. Poslouchali jste dnešní první relaci o sportech, o kterých se tak často nemluví.
1: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v dig... CZ.

Dneska je 14. května, takže za necelé dva měsíce, 10. července, vyjde nová deska Rolling Stones. Dvojí ochutnávku najdete už na našem webu na stránce radiobeat.cz, kde se píše i o novém albu kapely Deep Purple. Včera jsem s vám z něj pouštěla první kus. A dneska už za čtvrt hodinku si dáme v premiéře společnou práci Sira Paula McCartneyho a Ringo Starra. No a společně s vámi bych ráda teď v 7.23 sestavila čerstvé dopravní hlásání. Třeba mi prozraďte, proč se tak strašně přicpává příjezd do Prahy po D5, tedy plzeňské dálnice, kde už se kamiony začínají sekat někde u Berouna. Třeba k tomu budete mít vysvětlení. Já mám telefon s číslem 210 32 33 34. Je tady i SMS brána 720 001 222, případně býťácká aplikace. Před půl osmou si ještě dáme to nejnovější, co tady máme od Van Halen. Od jejich poslední desky už je to taky 14 let.

0: Ajťáci na čtyřech kolech.
1: Za 2 minuty bude 7:30 na D1 v Brně směrem na Prahu v omezení na 196. kilometru u nájezdu z bratislavské dálnice se řeší nehoda v pravém pruhu. Počítejte s tím, že se zaseknete kousek za Slatinou na 199. kilometru. Ale na příjezdu do Brna od Prahy je kolona kamionů přerušovaná, teda už od Velkého Meziříčí, to je skoro 50 kilometrů. No a pokud jedete na Brno od Mikulova, tak i dneska máme u sjezdu na Modřice nehodu, takže na D52 se zaseknete už před Rajhradem od 11. kilometru. A mezi Otrokovicemi a Zlínem na třídě 3. května je nehoda osobního a nákladního auta na úrovni vlakové zastávky Zlín. U mlýna.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes zataženo až oblačno, zpočátku hlavně na horách přeháňky. Během dne jich bude přibývat, večer na Moravě a ve Slezsku déšť trvalejší. Ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 12 až 16, na západě kolem 11 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Hokejista Ondřej Pavel získal s Taparou Tampere finský titul. Jeho tým v rozhodujícím sedmém finále porazil Kouvolu 2-1 a po roce znovu ovládl soutěž. Český útočník přispěl jedním gólem. Jan Zahradil na poslední chvíli vypadl z poradního týmu ministra zahraničí Macinky. Američanům se nelíbily jeho vazby na Čínu a kontakty s podezřelým špionem. Modernizace runwaye na pražském letišti Václava Havla, která poslala letadla nad hustě osídlené oblasti, přináší kromě hluku a emisí i trochu peněz.
2: Letiště proto jako kompenzaci rozdělí mezi hlukem postižené městské části a obce 13,3 milionu korun. 4,5 měsíce dlouhé práce na hlavní dráze skončí 14. srpna. Honza Navrátil, Praha.
1: Rusko bude pokračovat v modernizaci strategických jaderných sil. Tamní prezident Putin oznámil, že země vyvíjí zbraně schopné překonat současné i budoucí systémy protiraketové obrany. A nakonec Google chystá zásadní vylepšení svých map v systému CarPlay. Do navigace má být integrována umělá inteligence Gemini, která umožní konverzační vyhledávání tras i míst hlasem. Tímto končí krátké zprávy na Beatu.
0: Classic Rock.

Dobré čtvrteční ráno, Býťáci, je 14. května 2026. Už zítra začíná v Americe v Clevelandu v Muzeu rock'n'rollové síně slávy výstava zaměřující se na Sira Paula McCartneyho poté, co se rozpadli Beatles. Obsahuje dosud největší sbírku předmětů z Paulova osobního archivu, které kdy byly zpřístupněny veřejnosti. Doplněnu taky o dary ostatních členů kapely Wings. Návštěvníci mohou zkouknout koncertní oblečení, originální návrhy obalů alb a dříve nezveřejněné fotografie nebo třeba ručně psané orchestrální partitury George Martina, třeba pro bondovku Live and Let Die. A samozřejmě, že nebudou chybět hudební nástroje. Ale první návštěvníci neuvidí všechny, protože 7 kytar, které Paul osobně zapůjčil na tu výstavu do Ameriky, uvízlo na celnici v Londýně. Oni jsou totiž vyrobeny z brazilského růžového dřeva a proto spadají pod působnost úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. A už je tam drží měsíc. A 29. května, tedy za 2 týdny, vyjde další solovka Paula McCartneyho a bude obsahovat historicky první oficiální vokální duet Paula s někdejším jeho spoluhráčem z Beatles, tedy s Ringo Starrem. My si tu písničku pustíme, jenom řeknu, že ta skladba je takovým nostalgickým pohledem na dětství obou hudebníků v Liverpoolu. Prostě ukazuje na skutečnost, že i když to prostředí, ve kterém vyrůstali, bylo drsné, tak bylo prostě pro ně domovem. A ten dámský vokál, který tam uslyšíte, tak o ten se postarala Chrissie Hynde z Pretenders a přizvána byla i Sherlyn Spinelli z kapely Texas.

Poválečného Liverpoolu do dob dětství nás vzali Paul McCartney a Ringo Starr. A my se teď na skok býťáci podíváme do jižní Číny na plážový volejbal. Bohužel ani jeden ze dvou mužských párů neprošel kvalifikací, ale dneska v hlavní soutěži bohužel první zápasy taky prohrála Newsheffrová s Meixnerovou a i Semeráce s Štočkem. Před chviličkou výhru 2-0 nad Italkami oslavili Svozilová se Štochlovou, no a od 7:30 vstoupí do tohoto turnaje taky mužské nasazené jedničky David Schweiner se svým novým parťákem Tadeášem Trousilem. Tohle jsou Deep Purple.

0: parťáci, řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede.
1: 210 32 33 34.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Za 2 minuty bude 8 hodin. V Německu a v Rakousku jsou státní svátky na nebevzetí nebo na nebevstoupení páně. Proto více kamionů potkáme na našich silnicích. Třeba před Brnem od Prahy už je zpomalení v pravém pruhu 50-kilometrové. Nebo před Prahou na plzeňské dálnici už od Berouna. Na brněnské dálnici na Prahu je nehoda u Střechova. Jak je čerpačka s občerstvením na 52. kilometru, tak tam boural nákladák v prostředním pruhu a je předtím asi 2-kilometrová kolona, takže pozor na brždění na 54. kilometru z Brna na Prahu. Na Mladoboleslavské dálnici na Prahu se zase zaseknete před Bakovem. Na 56. kilometru totiž zavřeli levý pruh. A pracanti jsou taky na Ústecké dálnici za Řehlovicemi. Už předevčírem se tam začalo něco dělat a jezdí se protisměrem od 59. po 58. kilometr. V tuto chvíli kolonka se zdržením do 10 minut od 63. kilometru. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: CZ.
1: Rádio Beat. Počasí.
2: Dnes zataženo až oblačno, během dne bude přibývat přeháněk, večer na Moravě a ve Slezsku déšť, trvalejší, ojediněle i bousky, teploty 12 až 16, na západě kolem 11 stupňů. Zítra většinou zataženo, zpočátku zaprší v jihovýchodní polovině, během dne na většině území ojediněle opět bousky, k večeru má srážek a částečně i mraku ubývat. Teploty 11 až 15 stupňů.
1: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Hokejisté Colorada dnes postoupili do finále západní konference NHL. V pátém utkání otočili duel s Minnesota z 0-3 na 4-3 v prodloužení a sérii ovládli 4-1. Martin Nečas asistoval u vyrovnavací i vítězné branky a byl druhou hvězdou zápasu. Nadcházející víkend bude deštivý a chladný, vydatně pršet má zejména na východě republiky. Teplotní maxima budou 11 až 17 stupňů. Na Frýdlantské mosty v Ostravě se zítra odpoledne částečně vrátí auta. Otevře se směr z centra do Poruby, protisměr má být průjezdný zhruba v polovině července. Více náměstek primátora Břetislav Rigr.
3: V pátek ke konci pracovní doby, čili vlastně, když budou lidé odjíždět z centra z práce, tak bychom měli mít provizorně zprovozněný směr pro individuální automobilovou dopravu z centra směr Poruba. To je asi to nejdůležitější, čili věřím, že to bude mít vliv na provoz na Českobraterské, že se nám ulehčí vlastně Českobraterská, ten sjezd na Českobraterské na Místeckou, který bývá ve špičce pravidelně vlastně ucpaný.
2: A nakonec v Rokycanech se za týden, tedy 21. května, uskuteční mezinárodní soutěž hasičů a záchranářů Memorial Jindřicha Šmauze. Týmy z Česka i zahraničí budou na náměstí soutěžit v simulacích dopravních nehod. Akce nabídne také program pro veřejnost a vstup zdarma. To byla poslední informace těchto zpráv. Čtvrteční vysílání pokračuje dál s Katkou a Metalikou.

Touhletou písničkou včera večer Metallica končila koncert v rumunské Bukurešti. Kam můžeme vyrazit za muzikou dneska, tedy ve čtvrtek 14. května? V brněnské Leitnerce bude hrát Luboš Pospíšil s kapelou 5P. U Zacha v Plzni zase Krausberry. V Balbínově poetické hospůdce v Praze Jan Spálený s ASPM. A v městském divadle doktora Josefa Číška v Náchodě bude dneska velká bubenická show Miloše Mejera. Zítra v Jablonci nad Nisou v klubu Stage. No a v sobotu bude Miloš hrát s Dimitry v Třinci. Teď na beatu Creedence Clearwater Revival.

0: Jak to dopadlo u nás, víme. Včera se slavil mistr nejvyšší italské fotbalové soutěže a podle očekávání už po páté v řadě a celkem po 14. dominovala Paříž. No a italský pohár, ten zase vyhrál Inter Milán, když na olympijském stadionu v Římě 2-0 porazil Lazio. Další sportovní informace má na Beatu 3 minuty po 8:45. Šimi.
1: Menšinové sporty na rádiu Beat.
2: Extraliga pozemního hokeje se blíží ke konci základní části. Mezi muži si důležité vítězství připsali Bohemians, kteří porazili Prezident a posunuli se na třetí místo. Litice deklasovali Hradec Králové 11-2 a dál vedou tabulku. V ženské soutěži potvrdili postup do horní čtyřky pozemkářky Litic, Slávie otočila zápas s Rakovníkem a zůstává na čele tabulky. Triatlonistka Heidi Juránková obsadila ve světovém poháru v čínském Chengdu 28. místo, Alžběta Hrušková doběhla 50. Český squashista Birtus vypadl při debutu na mistrovství světa hned v prvním kole. Nestačil na 12. nasazeného Mexičana Cardenase a prohrál ve třech setech. Poslouchali jste další magazín Rádia Beat.

0: Býťáci na čtyřech kolech.
1: V Německu a v Rakousku mají svátek na nebe vstoupení páně, což znamená, že tam dneska nejenom, že nenakoupíte, ale především, že na našich silnicích více kamionů. Třeba na dojezdu do Prahy od Plzně, kde je přerušovaná kolona tiráků v pravém pruhu už od Berouna.
2: Já vás zdravím, dobrý den. Já bych chtěl ještě upřesnit tu D5 v druhém kilometru na Prahu. Jsou ještě výkopové práce na dálnici. To má být do večera a to taky způsobí tenhle ten kolaps, který tady.
1: Jinak před Brnem na D1 od Prahy je štrudl kamionů dlouhý 50 kilometrů. Opačně na dálnici z Brna na Prahu je půlhodinová kolona pro všechny u Zruče nad Sázavou. Na 52. kilometru u Čerpačky Střechov je nehoda a volný je tam jenom levý pruh. Brzdí se na 58.

0: 8. kilometru. A taky na 57. dálnice z Mladé Boleslavy na Prahu, protože na 55. kilometru D10 je zavřený levý pruh. Dobrou jízdu.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio B. Počasí.
1: Dnes se mnohde zaprší, na Moravě později i trvale, má být zataženo až oblačno, zpočátku hlavně na horách přehánky, v Krušných nad 1000 metrů i sněhové. Během dne bude přeháněk přibývat, ojediněle i bouřky. Teploty 12 a 16, na západě kolem 11 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Slovenští hokejisté oznámili nominaci na mistrovství světa, v týmu je 9 hokejistů z české extraligy. Nejvíce z Liberce, Brna, Vítkovic, Třince a Varu. Nechybí ani hráči NHL a nižší AHL. Soud potrestal 8 lidí za pašování kokainu v dortech. Skupina takto převezla z Německa do Česka nejméně 32 kilo. Soud uložil tresty od 4 do 8 let vězení, 2 podmínky a 2 vyhoštění. Na důchodci v Česku spoří asi třetina z nás. Téměř 350 miliard korun je uloženo v nevýnosných fondech, které chce vláda zrušit a převést do nových konzervativních. Problémem jsou i vysoké poplatky. Jičín zítra čeká mimořádná sportovní událost.
2: V rámci tradičních valštejnských slavností začínajících už ve čtvrtek se uskuteční adrenalinová akce Slackline mezi jičínskými mrakodrapy. Ta nabídne jedinečné výkony chodců ve výšce přes 40 metrů. Pružný popruh a různá jistící lana propojí tzv. Věžák s hotelem Restart. Luboš Dvořák, Jičín.
1: A nakonec americká mincovna začala prodávat pamětní dolarovou minci s podobiznou Steve'a Jobse. Jde o součást série věnované inovátorům, do které Kalifornie nominovala právě spoluzakladatele Apple. Poslouchali jste krátké zprávy na Beatu.
0: Radio Beat. Klasik.

se s největší pravděpodobností nikdy nepotkali. Až teď. Olda Říha a Joe Cocker. Jeden narozeniny oslaví, druhý by je oslavil. My budeme slavit s nimi a samozřejmě i jejich muzikou. With a little help from my lesní manekýn. Po celý víkend na rádiu Beat.

Lou Reed byl jednou z inspirací pro dnešního oslavence, kterého si na beatu teď hned pustíme. Dokonce to mezi ním a Reedem vypadalo na spolupráci, to když Lou nabídl, že bude produkovat první desku kapely Talking Heads. Tak, sice se tak nestalo, ale teď je podstatná informace, že má dneska 74. narozeniny muž ve velkém obleku a s velkým talentem David Byrne. Osobně si ho budeme moci užít za 2 měsíce, kdy bude hrát v Praze v O2 Univerzu a určitě tam nebude chybět Psycho Killer.

Skotsko-americký frontman skupiny Talking Heads David Byrne má dneska narozeniny a 17. června koncert v Praze. Jde o multitalentovaného umělce, který získal Grammy a Zlatý Globus a taky Oscara za muziku k filmu Poslední císař a bojuje za stejnou věc jako náš Šimi, a to za městskou cyklistiku. Všude sebou po světě tahá kolo a v roce 2009 vyšla jeho knížka Cyklistické deníky, kde popisuje své zážitky z jízdy na kole po New Yorku, Berlíně, Istanbulu, Buenos Aires, Sydney nebo po Londýně. No, tak než přijede sem k nám, měl by mrknout na web městskacyklistika.cz. Tam od našeho Šimiho taky dostane užitečné rady a doporučení. A když už jsme u těch webů, tak Byrne v roce 2018 spustil online časopis s názvem Důvody k radosti. Klidně pošlu odkaz, koukala jsem na to. On je totiž zaměřený na pozitivní zprávy a nadějný vývoj chodu světa. A poslední Davidův příspěvek je z minulého týdne a oslavuje v něm Island, kde jsou schopni využít 90% z ulovené ryby. Kromě masa k jídlu je tu kůže k výrobě třeba ozdoby na obaly zápisníku nebo na výrobu stínítka na lampy. Ploutvičky a kosti se používají třeba pro výrobu pamlsků pro zvířátka nebo pro hnojivo a z tresčí kůže se dělají lékařské obvazy pro těžké popáleniny a tak dál. Dál nabídku na Zaryti.

Láska zraňuje a vejvodák rozdává, ale protože nemá pro všechny, tak aby to bylo spravedlivé, tak si chystá po 9. další rokovou detektivku. Tedy nápovědy a vy budete pátrat buď po kapele nebo po jednom interpretovi. No a kdo bude nejúspěšnější, ten získá 5 kajícných. Což je kriminálka kombinující temnou atmosféru s intelektuálním humorem a celý ten příběh začíná pátráním po zmizelé 15-leté studence Pavle. Tuto knížku napsal Jaroslav Částka a příští pátek si v Lokti užijeme na Mejdanu Rádia Beat i kapelu Žlutý pes.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Za 3 minuty bude 9 hodin, je tu čtvrtek 14. května, v Německu a Rakousku mají státní svátek, u nás na dálnicích hodně kamionů. Téměř 70-kilometrová už je kolona, roztrhaná teda kolona, na D1 před Brnem od Prahy. Počítejte, že se v Tyráku zaseknete první úměří na nějakém 130. kilometru. Jinak jsou taky fronty kamionů na D5, to znamená plzeňské dálnici na Prahu od Brouna. I v osobním autě tady ztratíte po sjezd na okruh skoro až hodinu. Na D8 na Prahu je u tunelu Radejčín omezení a čtvrthodinová fronta je od 62. kilometru Ústecké dálnice. A 15 minut taky ztratíte na rychlodráze z Liberce na Turnov před omezením u Hodkovic nad Mohelkou. Kolona je standardně od připojení 65 od Jablonce. A propo, příští středu první letošní roková pumpa bude právě v Liberci. Dobrou jízdu a vydařený čtvrtek.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Bý.

0: nemocnici. Rádio B. Počasí.
1: Dnes zataženo až oblačno, během dne bude přibývat přeháněk, večer na Moravě a ve Slezsku déšť, trvalejší ojediněle i bousky, teploty 12 až 16, na západě kolem 11 stupňů. Zítra většinou zataženo, zpočátku zaprší v jihovýchodní polovině, během dne na většině území ojediněle opět bousky, k večeru má srážek a částečně i mraku ubývat. Teploty 11 až 15 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Cyklista Arrieta vyhrál pátou etapu Gira. V závěru po pádu i chyby v odbočení porazil Eulalia, který také skončil na zemi. Jan Hirt se propadl na 16. místo, 146. a 7. jsou bratři kopečtí. Taekwondistky Hronová a Juhášová skončily na mistrovství Evropy hned v prvním kole. První jmenovaná v kategorii do 57 kg a Juhášová ve váze do 73. Špindlerov mlýn propojí své dva ski areály novou lanovkou, sjezdovkou a mostem. Od příští zimy bude možné projet z Medvědína do Svatého Petra. Obousměrné propojení má fungovat po sezóně 27-28. Projekt za miliardu korun bude mít centrum u Labské přehrady. Policie hledá svědky krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonem. O pomoc žádá hlavně ty, kteří byli v úterý kolem 18. hodiny v kostele nebo jeho okolí. A nakonec v Praze otevřeli imaginárium divadla bratří Formanů. Interaktivní instalace na ostrově Štvanice propojuje výtvarné umění, divadlo, loutky a herní prvky. Můžeme ji vidět do 30. června. Více Matěj Forman.
2: Imaginárium přenáší lidem, návštěvníkům, zážitek z estetiky divadelnosti a z hravosti divadla. Loutkové divadlo je prostě souhra výtvarná, hraní si, manipulace, pohybu, příběhu a to všechno nabízí výstava Imaginárium. Všem s tím, že tady nejsou žádní herci, jsou tu kustodi, kteří vám trošku pomůžou se zorientovat, ale vy jste těmi, kdo dává ty věci do pohybu, kdo si je sám musí objevit, kdo si je sám musí nějakým způsobem i ošahat.
1: Poslední informace těchto zpráv je ta, že předávám slovo Vejvodákovi.
3: Připravte si notes, lupu, telefon a zkuste ho dopadnout. Detektivka na beatu startuje.

Radio B. A zároveň tedy poslední detektivka v tomto týdnu. Já jsem Vejvoďák, přeju vám hezký den. Tady je knížka od Jaroslava Částky, nebo tady, takhle ji ukazuju na mikrofon, abyste si mohli prolídnout. Je to knížka, která je velmi krvavá, je to detektivka, jmenuje se Pět kajícných. Na obale té knížky je pětka, jako číslice pětka. Ta je skrvavená, ta pětka, a navíc té skrvavené pětky ještě odkapává krev. Takhle ostrá, takhle přísná je tahle knížka Jaroslava Částky. Na druhé straně obalu je napsáno, když neumíte chlapa zabít, tak vás to hold budu muset naučit. Máte-li chuť na tuhle knížku přečíst si a dozvědět se, kdo je vrahem, tak musíte podle nápověd, chcete-li teda zadarmo tu knížku, jo? Musíte podle nápověd a indicí poznat, koho dneska v detektivce na bítu hledáme. Aby jsme se necrcali, Hergot, mě se vypnul monitor. Výborně. Aby jsme se necrcali s tím, tak je tady hned okamžitě první indicie a první nápověda, která vám pochopitelně neřekne nic.

0: Tolik možností.
1: Tolik možností.
0: Tolik pokusů.
1: Tolik pokusů.
0: A jeden vítěz.
2: Detektivka na rádiu Beat.
3: Dali jsme zatím jednu nápovědu a telefonní číslo, to jsme nezměnili, to je konstantní, zůstává stejné. 210 32 33 34. Schválně. Radio Beat, Vejvodák, prosím.
4: Jo, čau, Vejvodo z Liberce, čau.
3: No, tebe jsem dlouho neslyšel, kamaráde.
4: Jo, hele, mě to vypadává, už 14 dnů mi to furt vypadává, zazvoní to jednou, dvakrát vypadává.
3: Ten, kdo tě slyší, tak tě úplně lituje, jo, že se nemůžeš dovolat, Krista Pána,
4: jo,
3: to je neuvěřitelný, opravdu.
4: 14 dnů
3: příští týden jedeme do Liberce k vám na první pumpu, jo,
4: takže. To má souvislost s tou krví, pamatuj si to, jo,
3: no.
4: Připomeň mi to na pumpě,
3: ano.
4: Jo, pak ti to vysvětlím, tu krev, jo.
3: Dobře.
4: No, jinak s tou krví. No, kdo má hubu od krve na podiu? No, já, kdo?
3: Nevím,
4: Jim Simmons, že jo?
3: Asi Ozzy Osbourne taky, ne? Kolikrát?
4: Ale
3: nebude.
4: Jo, ale Jim Simmons je jeden.
3: No a
4: prostě kysá si jak vyšitý.
3: A co Alice Cooper? Teď ten taky má.
4: A taky, já
3: no,
4: vím.
3: Taky,
4: no,
3: nejvíc, no, jej víc, no.
4: To jsou jeho služebníci, jenom takový poskokové.
3: Dobře, takže Gina Simmonse dneska, Lošo, nehledáme, jo?
4: Jo, tak jo.
3: A tím pádem můžeme normálně teda pokračovat. No, nedá se svítit.
4: Těš se na pumpu, bude překvápko.
3: Dobře, těším se, měj se, čau, ahoj.
4: Čau, se vítáci.
3: Ano, příští týden ve středu mezi 11. a 17. obchodní centrum Nisa, v Liberci, tam budeme s býťáckou pumpou. Rádio Beat, prosím, kdo je tam?
5: Martin, ahoj.
3: Martine, zkus to.
5: Tak Doors.
3: Proč Doors?
5: No, je tam Robbie Krieger.
3: Aha, a ty jsi slyšel Freddy Krueger.
5: Freddy
3: Krueger. Kde hrál Freddy, nebo co to je za postavu Freddy Krueger, víš to?
5: No, to byl horor nějaký.
3: Ne? Noční můra.
5: Noční můra Elm Street.
3: Elm Street, přesně tak, no. A přesto teda je to někdo úplně jiný. Já teď nevím, říkal jsem, že už hledáme kapelu, nebo že hledáme muzikanta, neříkal, viď?
5: To nevím.
3: No, tak já ti taky neřeknu, ale takovej budu já dneska.
5: Dobře.
3: Tak zatím, čau, ahoj.
5: No, ahoj.
3: No, třeba ten další, kdo se teď dotelefonuje, tak bude mít větší tah na branku. Rádio Beat, prosím. Haló?
6: No, čau, Martin. Já volám na detektivku.
3: Vypadáš takový rozjařený, jako že bys si to chtěl uhodnout, nebo snad?
6: No, protože jsem vůbec nečekal, že se dovolám. No, tak poprvní asi těžko, ale Gary Moore, typu.
3: Proč Gary Moore zrovna? Ten má taky.
6: No, tak jako Freddy Krueger, noční můra, Gary Moore, no.
3: Jo, můra, hezky. Jo.
6: Dobrý, máš to blbě, čau, zkus to se příště.
3: Dobrý, máš to blbě, zkus to asi příště, tak čau, ahoj.
6: Dobrý,
3: přesně,
6: čau, ahoj.
3: Přesně podle scénáře, ale pozor, někdo to stejně nakonec uhodne, jo, a pozná. Radio Beat, třeba teď, kdo je na telefonu?
7: No, Milan, ahoj, máš štěstí, že jdu zrovna kolem.
3: Ano.
7: Tak je to samozřejmě Saxon, že jo?
3: Saxon je to, proč zrovna Saxon teda, mi pověz.
7: To mě napadlo noční můra Elm Street.
3: Saxon.
7: A hrál tam John Saxon, že jo?
3: Já jsem schválně dal tuhle skladbu Bernardín od Horkýže Slíže, protože oni tam několikrát v textu zmiňují Freddyho Kruegera. Freddy Krueger, takovej zabiják, jo? Přidávám druhou nápovědu. Schválně, jestli vás to trkne, jo? Při té druhé nápovědě. Tak čau, ahoj.
7: Ahoj.
8: Tohle to přece není obyčejná vražda. Udělal to nějaký deviant.
9: Nikdy nebyl vyšetřovaný, nikdy nebyl trestaný.
10: Myslím, že by ses na něj měl jít podívat.
11: Já se snažím pochopit jeho motivaci, jeho myšlení.
12: Jak to teda vypadá?
13: Jsme teprve na začátku.
14: Chci vědět, jestli je v tom nějaký klíč.
15: Jak moc je ten váš vrah inteligentní?
16: Děje se něco.
17: Prosím tě, jenom mě takhle chvíli drž, jo.
0: Metoda Markovič, Hoyer. 210, 32, 33, 34.

0: uráží mě právě to, že je to jasné až příliš,
1: řekl Sherlock Holmes. A co říkáte vy? Detektivka na rádiu Beat.
2: Uvidíme, jestli nás touni přivedli k rozhřešení čtvrteční detektivky na Beatu 210 32 33 34 rádio, prosím.
3: Pán Vejvoda?
2: U telefonu, Dušané, já se tě zeptám, myslíš si, že je to nad slunce jasnější, ta dnešní detektivka, a nebo je to ještě zahaleno v tmách?
3: No, já si myslím teda, že indicie jsou jasný, ale ta kapela, člověče, nevím, že by si tam šoupnul takhle na půl hodiny.
2: Hmm.
3: Já si myslím právě, že to jsou Debustrol.
2: Debustrol, jo. No, panečku, vysvětli mi, proč Debustrol?
3: No, protože Freddy Krueger, toho mají jako maskota a je na obalu desky neuropatolog.
2: Hmm. A co ta druhá nápověda?
3: No, ty zabijáci, oni mají jako svojí, tak to už hovoří samo za vše.
2: Jo, poslouchej, jako ta vize není špatná, jo, je trošku zvrácená to, jo, to si pojďme říct, ale jako uvažuješ u toho a to se mi líbí. Nicméně, bohužel, nenastane ta věta, kterou vlastně vždycky na začátku koncertu slyšíš, když přijedou Debustrol, tak se všichni, jo, to prostě nezazní dneska, protože Debustrol nehledáme. Jo.
3: No,
2: ale přesto ti děkuju, hezky se to poslouchalo, ta tvá příhoda.
3: Dobře.
2: Čau, Dušané, ahoj.
3: Taky, ahoj.
2: Tak víme, že Debustroly dneska nehledáme, třeba s dalším telefonátem se posuneme do té míny, že už budeme třeba vědět. Rádio Beat, Vejvoďák, prosím. Tak pozor, to bude ostrý. No, poslouchal bych to dál, tváří se to jako hit, ale bohužel musíme vzít někoho, kdo bude povídat nějaký písmenka a slova, co se týče detektivky. Rádio Beat, prosím, haló.
4: Vejvoďáku, tady Rony, čau.
2: Nazdar, Rony, tak co, nebo?
4: Hele, co, ty jsi to tam s tou krví furt něco a samý vrahouni, tak ty Slayer tam šoupni.
2: Slayer to taky nejsou a víš, co ti řeknu? My dneska nehledáme kapelu, ale muzikanta jednoho, jo.
4: Okay.
2: Jednoho jediného muzikanta, ale už nic neříkej, protože to samozřejmě jako je na snadě,
4: jasně,
2: si myslím teda, jasně, jo. Ale dneska jsou to kapacity, jo, Debustrol, Slayer,
4: jo.

0: jedete bomby dneska. Zatím děkuju, měj se, čau, ahoj.
1: Měj se, čau, ahoj, Peťo.
0: A než bychom tam dali třetí nápovědu, takovou tuningářskou, bych řekl, tak ještě někdo, nebo se do toho nepustíte, taková krásná knížka se skrvavenou pětkou je dneska ve hře. Radio Beat, prosím.
2: Ahoj, vývoděláku, tady Kristian.
0: Ahoj.
2: Já myslím, jestli to nemůžou být mejdni, když jsou tam ti zabijáci.
0: Mejdni, jo? Prosím tě, v čem jsou mejdni zabijáci? Když tam mají akorát Eddieho, to není žádný zabiják, kdo to je příjemná postavička, jaká kreslená.
2: Nebo? Ale měli podle mě album Killers, nebo se pletu?
0: No, asi třeba jo, ale... Ty jsi teď udeřil hřebík na hlavičku, jo, tím slovem skoro. Já tam dám tam třetí nápovědu, jo. Myslím si, že v té třetí nápovědě jméno toho chlapa uslyšíte a pak už jenom kdo se dovolá, uspíší to, že si potom až do 10. hodiny budeme hrát jeho muziku. Nebo takhle, muziku, kde třeba zpívá a hraje, ale mám připravený skladby, který vůbec nesložil. Ale to si řekneme potom, až na to přijdete. Tak zatím, čau, ahoj.
2: Ahoj.
0: V té třetí nápovědě jdeme do tuning dílny.
3: No, tak takhle to vypadá skvěle. Vyčuhuje to a to je správně, protože je to i kvůli další věci, kterou si ukážeme teď. Vidíte správně, jsou to vlastně rozšiřovací lemy a výhodou je, že to není laminát, ale je to opravdu plastový. Proto jsem si i za to připlatil, šlo to asi půlku zeměkoule, ale dorazilo to. Každopádně teď je potřeba vyzkoušet, jak to sedí.
0: Sedí to náramně, si myslím, 210, 32, 33, 34.

0: Vlnovka na Rádiu Beat.
1: Já si myslím, že taky máte co říct, protože jsme po třetí nápovědě, přičemž ta třetí byla jasná, indicie. 210, 32, 33, 34, rádio, prosím.
2: Na tady voděláku, Radek.
1: Radku, jestli to teď neuhodneš, ale ti říkám.
2: Zkusím, no, že to Persona, měl jsem na svou kapelu, ale Persona, tak Alice Cooper.
1: Alice Cooper, že jo? Protože on, no, on tam teďko na konci, jak byla ta třetí nápověda z té tuningové dílny, říkal, že mu přišli rozšířovací Alice Coopery. Mu přišli, ano, přesně to řekl. Tak zatím blbě, děkuju, čau.
2: Ahoj. Jo, dobro, čau.
1: Jo, nevadí, nevadí, třeba, jo. Teď jsem trošku zmatený z toho, že si myslím, že si děláte srandu z toho. Rádio Beat, Vejvodňák, prosím, kdo teď?
3: Zdravím, Tomáš v telefonu.
1: Tome, koho hledáme dneska v detektivce na beatu?
3: Já si myslím, že po té poslední nápovědi by to mohl být Lemmy Kilmister.
1: Lemmy Kilmister, pan zabiják, mistr zabiják, stejně tak jako Freddy Krueger a stejně tak jako odhalený, dopadený, usvědčený, přiznaný, odsouzený a popravený vrah Láďa Hoyer. Správně, máš to naprosto přesně, až do 10. hodiny budeme hrát dneska muziku Lemmyho Kilmistra. Jaroslav Čáska napsal detektivku s krvavenou pětkou na obale, jmenuje se Pět kajícný. Já ti tu knížku pošlu a my teďko po krátkých zprávách a po dopravě si budeme hrát strýčka Lemmyho. Hele, to bude hezký čtvrteční ráno, co?
3: Paráda, moc jsem rád, díky moc.
1: Já taky, děkuju, zatím měj se, čau.
3: Díky, ahoj, vejvodňáku.
0: Píťáci na čtyřech kolech.
1: Počítejte s tím, že jedete-li po dálnici D5 od Plzně na Prahu, tak od Berouna už se popojíždí ve velmi silném provozu, a to zdržení, než se dostanete na Zličíně kolem půl hodiny. Na Pražském okruhu je také zásek od letiště kolem D5, 27. až 17. kilometr, 10-minutová kolona určitě. Pozor, v Budějovicích, v ulici Karla IV. Je bouračka dvou autobusů městské hromadné dopravy, ale měli byste projet. Na Praze 5 v Dobřížské ulici stojí levý pruh ve směru na Barandovský most, je v něm srážka dvou osobáků, a v Jablonci nad Nisou v Saskově ulici také vyšetřují dopravní nehodu dvou osobních vozů.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
4: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes zataženo až oblačno, zpočátku hlavně na horách přeháňky. Během dne jich bude přibývat, večer na Moravě a ve Slezsku déšť trvalejší. Ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 12 až 16, na západě kolem 11 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Hokejista Ondřej Pavel získal s Taparou Tampere finský titul. Jeho tým v rozhodujícím sedmém finále porazil Kouvolu 2-1 a po roce znovu ovládl soutěž. Český útočník přispěl jedním gólem. Jan Zahradil na poslední chvíli vypadl z poradního týmu ministra zahraničí Macinky. Američanům se nelíbily jeho vazby na Čínu a kontakty s podezřelým špionem. Modernizace ranveje na pražském letišti Václava Havla, která poslala letadla nad hustě osídlené oblasti, přináší kromě hluku a emisí i trochu peněz.
2: Letiště proto jako kompenzaci rozdělí mezi hlukem postižené městské části a obce 13,3 milionu korun. 4,5 měsíce dlouhé práce na hlavní dráze skončí 14. srpna. Honza Navrátil, Praha.
1: Rusko bude pokračovat v modernizaci strategických jaderných sil. Tamní prezident Putin oznámil, že země vyvíjí zbraně schopné překonat současné i budoucí systémy protiraketové obrany. A nakonec Google chystá zásadní vylepšení svých map v systému CarPlay. Do navigace má být integrována umělá inteligence Gemini, která umožní konverzační vyhledávání tras i míst hlasem. Tímto končí krátké zprávy na Beatu.
0: Radio B.

Dneska jsme hledali strýčka Lemmyho, tedy Lemmyho Kilmistra. Tahle skladba Stand By Me v originále Ben E. King, ale my ji známe třeba v podání od Johna Lennona, nebo také od kapely Weezer, nebo od Tracy Chapman. V roce 98 byla tahle skladba uvedena do síně slávy cen Grammy. Lemmyho jsme dneska našli ve třetí indíci, to byla nápověda stuningové dílny, kdy tomu masérovi, který tam vlastně upravoval to auto, přišli rozšiřovací Lemmy na blatníky, tak Lemmy a Lemmy, to je jasné. Druhá nápověda, metoda Markovič-Hoyer, Ladislav Hoyer, jeden z nejznámějších mordýřů a vrahů u nás. No a stejně tak to platí i o Freddy Kruegerovi. Horký, že slíže ve skladbě Bernardín, jeho jméno. Několikrát zmiňovali Freddy Krueger, Cirkulár a Baba Yaga Halloween, Ventilátor, Multikábel, Freddy Krueger imbecil. Freddy Krueger taky, že jo, pan zabiják, stejně tak jako Kilmistr, tedy pan zabiják. Až do 10. hodiny budeme hrát muziku, kde se Lemmy objevuje, ale říkal jsem, že kolikrát i takovou, kterou nesložil, což byl příklad, nebo příklad téhle skladby Stand By Me. I ta další bude složená úplně někým jiným. Vzal jsem oblíbenou desku, kterou tady na Beatu máme, jmenuje se Butchering the Beatles a Headbashing Tribute z roku 2006. To je album, na které jsou nahrávky kapely Beatles, kdy spousta světových muzikantů předělala a nahrála slavné skladby od Beatles, a já jsem vybral jednu, kterou Lemmy Kilmister, tedy strýček Lemmy, dal dohromady s kytaristou Johnny Pětkou, tedy John Five od Marilyna Mansona, a s bubeníkem od Kiss Ericem Singerem, a vyšlo to nádherně. Ta píseň se jmenuje Back in the USSR. Na začátku tam Beatles v originále mají přílet letadla, což tentokrát nahrazuje bicí souprava Erika Singera, a pak se to rozjede hrozně dobře.

0: přesně ve znamení toho dnešního zabijáckého rána nebo zabijácké detektivky Killed by Bat Motorhead v programu Rádia Beat. Lemmyho Kilmistra jsme hledali a je dobře, že jsme ho našli. Za chvilku Petr Šimáček, zprávy po 10. hodině, potom Lesní manekín, tak je třeba Black Sabbath anebo Beatles, když jsme si je připomněli. Ano.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Stále platí je velký zásek na dálnici D5 od Plzně na Prahu. V Německu se je svátek, tak není se čemu divit. Jedete-li od Berouna po D5 na Prahu, tak už u Berouna na 21. kilometru zastavíte a odtud se popojíždí ve velmi silném provozu až na Zličín. To zdržení je kolem půl hodiny určitě pro osobní auta, kamiony z toho výjimaje, to zdržení je daleko delší. Na Pražském okruhu ve směru od letiště kolem D5 a dál mezi 27. a 17. kilometrem je další zásek minimálně na čtvrt hodiny. Pozor na Praze východ v Čelákovicích, ve Stankovského ulici se srazila dvě osobní auta, v Teplicích v Kolárově ulici se řeší bouračka dvou osobáků a v Praze na Novém městě v Gorazdově ulici vyšetřuje policie České republiky bouračku dvou osobních vozů.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Filipem na chipcosmetics.cz. Rádio B. Počasí.
1: Dnes zataženo až oblačno, během dne bude přibývat přeháněk, večer na Moravě a ve Slezsku déšť, trvalejší ojediněle i bousky, teploty 12 a 16, na západě kolem 11 stupňů. Zítra většinou zataženo, zpočátku zaprší v jihovýchodní polovině, během dne na většině území ojediněle opět bousky, k večeru má srážek a částečně i mraku ubývat. Teploty 11 až 15 stupňů.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Slavie večer ovládla fotbalovou ligu. Před prázdnými tribunami doma v Edenu porazila Jablonec vysoko 5-1. Hradec Králové pak má jistotu, že skončí nejhůř pátý. O výhře nad Libercem rozhodl jediným gólem Suchomel a klub tak dosáhne nejlepšího výsledku v samostatné historii soutěže. Kdo organizuje živé kulturní představení, musí mít souhlas nositelů autorských práv. Vyplývá to z rozsudku nejvyššího soudu, který rozhodl o úspěchu Filipa Smoljaka ve sporu o provozování her divadla Járy Cimrmana. Rozhodnutí má podle odborníků širší význam pro celý kulturní provoz. Při neštěstí u pobřeží Norska zemřel také občan Slovenska. Po převrácení člunu tam zahynuli i dva Češi. A nakonec Centrum výzkumu Řeš a francouzská společnost Framatom zahájili spolupráci na bezpečném provozu výzkumných reaktorů a vývoji jaderného paliva, včetně alternativních typů. Ředitel Centra výzkumu Řeš Petr Březina k tomu říká.
3: Snažíme diverzifikovat naše možnosti, odkud brát palivo pro náš výzkumný reaktor a spolupracovat zároveň s světově uznávanou společností, jako je Framatom, na vývoji paliva pro výzkumné reaktory nejen u nás v Řeži, ale i ve světě.
1: To byl přehled zpráv, po něm Katapult.
0: Radio B. Classic Rock.

které se s největší pravděpodobností nikdy nepotkali. Až teď. Olda Říha a Joe Cocker. Jeden narozeniny oslaví, druhý by je oslavil. My budeme slavit s nimi a samozřejmě i jejich muzikou. With a little help from my lesní manekín. Po celý víkend na rádiu.

pěkně se nám to tady sestavilo, teďko ty skladby po sobě, protože tahle se jmenuje Looking for Today, ta další bude Yesterday, tohle jsou Black Sabbath a ta další bude od Beatles, to dobře víte už podle toho názvu. Jenom předtím připomenu, že zítra, protože je pátek, tak jsou rockerova rána, to dobře víte, zítra tady bude ve studiu se mnou chlápek, který poprvý na veřejnosti vystoupil už jako 15-letý. Bylo to na začátku roku 2000 v lednu, kousek po Silvestru, v pohostinství u Sergeje v Nemanicích na Domažlicku. Řeč je o Andy Budkovi. Andy Budka tak dlouho dělal dětkovi Šindlářovi v katapultu Technika, až si sám v katapultu zahrál. Zítra tedy Andy Budka od 9 hodin tady ve studiu Rádia Beat. Těšíme se na to. No a teď, co se týče skladby Yesterday, to je skladba, píseň, která vás napadne, když se ráno probudíte, tak jednou, maximálně dvakrát za život. V případě Paula McCartneyho tak 100krát za život, samozřejmě. Ten byl odskočený od nás, od Čech.

Myslím si, jednoduchá melodie, kterou si zapamatuje každý, The Passenger, Iggy Pop na beatu, minutu po půl jedenácté dopoledne, ZZ Top za chviličku, taky Něžná noc, a nebo Juráhýb, připravené jsou menšinové sporty Petrem Šimáčkem, víme, jak dopadl poslední kvalifikační závod série Steel Timber Sports a také sledujeme konec základní části extraligy pozemního hokeje. Podrobnosti už za okamžik na beatu.

0: většinové sporty na rádiu Beat.
1: Čeští házenkáři vstoupili do play-off kvalifikace o mistrovství světa porážkou. S favorizovanou Francií prohráli 26-37 a do odvety si vezou 11-gólové manko. Házenkářky Mostu po 13 letech nepostoupily do finále české extraligy. V rozhodujícím semifinále prohráli doma se Slavií po 7-metrových hodech 29-32. Ve finále si Slavie zahraje s házenkářkami Kinžvartu, které vyřadili Písek po výhře 29-27. V Lanškrouně se konal poslední kvalifikační závod série Steel Timber Sports o postup na mistrovství republiky. Mužskou kategorii vyhrál dřevorubec Martin Roušal, mezi ženami zvítězila Karolína Urbanová před svou matkou a sestrou. O české tituly se bude bojovat 27. června ve Frenštátě pod Radhoštěm. Extraliga pozemního hokeje se blíží ke konci základní části. Mezi muži si důležité vítězství připsali Bohemians, kteří porazili Prezident a posunuli se na třetí místo. Litice deklasovali Hradec Králové 11-2 a dál vedou tabulku. V ženské soutěži potvrdili postup do horní čtyřky pozemkářky Litic, Slávie otočila zápas s Rakovníkem a zůstává na čele tabulky. Triatlonistka Heidi Juránková obsadila ve světovém poháru v čínském Chengdu 28. místo, Alžběta Hrušková doběhla 50. Český squashista Birtus vypadl při debutu na mistrovství světa hned v prvním kole. Nestačil na 12. nasazeného Mexičana Cardenase a prohrál ve třech setech. Poslouchali jste další magazín Rádia Beat.

0: Klasik rock na FM.
1: Tohle je únor.
2: Odevzdaný hlas.
3: Neznat se neptat.
2: Nevolat si více.
3: Je tu jen vzduch, co ještě vstoupí mezi nás, když marně pálí svíce. Tohle je úžas.
2: Nečekaný čas.
3: Nemít se neptat.
2: Nedohledat cíl.
3: Je to jen strach, co ještě vstoupí mezi nás, až tiše skončí chvíle.

Kaba Viva Las Vegas od ZZ Top v programu Rádia B. Tahle muzika dohrála ty teď, když jsou asi 3 minuty a kousek ještě k tomu po 10:45 dopoledne. Dopravní situace na D8 a na D5, vzhledem k tomu, že v Německu je dneska svátek a samozřejmě spousta Němců vyráží do hlavního města kupovat pleny a menstruační kalhotky do Primarktu, tak je tam ucpáno. Na D8 to vypadá někde na prvním kilometru, kdy zastavíte ve Štrúdlu ještě před sjezdem na Zdiby. D5 je na tom daleko hůř. Jedete-li od Plzně nebo od Německa, tedy do Prahy, tak na 21. kilometru už se brzdí a potom se popojíždí ve velmi silném provozu až na Zličín. Tady je pro osobní auta v tomto úseku zdržení přes půl hodiny. Kamiony samozřejmě několika daleko víc minut tam stráví než půl hodiny a na to navazuje i ucpaný Pražský okruh ve směru od letiště kolem D5 a dál potom dolů k tunelům a k Vltavě. Počítejte tedy se zdržením, které je trošku vyšší než každý, který jiný všední den, než každý, který jiný čtvrtek. Dneska vy, co jedete v autě po D5 a po D8 se směrem tedy do centra naší republiky, tak počítejte s tím, že budete ucpáno. Večer zase na druhou stranu, pochopitelně, jasně. To je Robert Plant a hned po něm za chviličku UFO.

0: Depozitář Popmuzea. 13. komnata českého a slovenského beatu. Depozitář Popmuzea.
1: Houšňák houští, tlouště krájí, pipák vyšlá sobolá.
2: A všude už mu taky nenalejou.
0: Neznámé nahrávky ze zapomenutých koncertů a demáčů, známé písně tak, jak už si je nejspíš nikdo nepamatuje. Beatová archeologie v přímém přenosu. Depozitář Popmuzea s Radkem Dieslerem už dnes od 7 večer na Rádiu Beat.

0: byly UFO a Highway Lady minutu a půl před 11. dopoledne. Za chvilečku Shimmy, zprávy po zprávách Crazy od Aerosmith. Budeme hrát Floydy, Rainbow anebo Kenneth Heat. Doprava.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Jak už od nás víte, v Německu je dneska svátek, nejezdí tam kamiony, spousta řidičů kamionu objíždějí tedy přes území České republiky. D8 je ucpaná před Prahou, vlastně ještě před sjezdem na Zdiby, zůstanete stát v koloně a D5 od Plzně na Prahu už od Berouna. Od 21. kilometru se popojíždí i osobní auta, tam chytnou minimálně půl hodiny ztrátu. Olda ten varuje před štrůdlem kamionu.
2: Já jsem teď jel z Dobříše vlastně jakoby k plzeňský dálnici mezi Dobříší a Zdicema, najíždí se u Zdic na Plzeňskou, tak vlastně směrem od Plzeňský na tu Dobříškou vlastně od Strakonic, tak to je jeden kamion za druhým, jo? Že oni se zřejmě vyhýbají před tím Berounem, uhýbají na tu 114, takže 114, kdo si prostě zkrátí od Dobříše ke Zdicám a na Plzeňskou, tak tam je to hustý, tam se těžko vyhýbá, jako, jo, tam je to uzonký a je to jeden kamion za druhý.
0: Ke Zdicám, anebo ke Zdicom se taky ještě říká. Děkujeme. Pozor na Praze 8, v Holešovičkách, v této ulici středový pruh stojí. Je to za nájezdem ze Zenklovy ulice směrem do centra hlavního města. Srazilo se tam nákladní a osobní auto. V Olomouci v Jeremenkově ulici vyšetřují bouračku kamionu a pozor v Brně v Bíteřské ulici. Je to z Bíteřské ve směru k dálnici D1. Leží tam nějaké tři desky přes jízdní pruhy.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
3: Volejte 210 32 33 34.

0: Beat.cz
1: Rádio Beat. Počasí.
2: Dnes zataženo až oblačno, během dne bude přibývat přeháněk, večer na Moravě a ve Slezsku déšť, trvalejší ojediněle i bousky, teploty 12 až 16, na západě kolem 11 stupňů. Zítra většinou zataženo, zpočátku zaprší v jihovýchodní polovině, během dne na většině území ojediněle opět bousky, k večeru má srážek a částečně i mraku ubývat. Teploty 11 až 15 stupňů.
1: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Hokejisté Colorada dnes postoupili do finále západní konference NHL. V pátém utkání otočili duel s Minnesotou z 0-3 na 4-3 v prodloužení a sérii ovládli 4-1. Martin Nečas asistoval u vyrovnávací i vítězné branky a byl druhou hvězdou zápasu. Soud dnes pravomocně zamítl žalobu ex-ministryně obrany Parkanové, která požadovala 8,5 milionu korun za stíhání v kauze Kasa. Už dříve získala odškodnění přes 1,5 milionu. Na Frýdlantské mosty v Ostravě se zítra odpoledne částečně vrátí auta. Otevře se směr z centra do Poruby, protisměr má být průjezdný zhruba v polovině července. Více náměstek primátora Břetislav Rigr.
3: V pátek ke konci pracovní doby, čili vlastně, když budou lidé odjíždět z centra z práce, tak bychom měli mít provizorně zprovozněný směr pro individuální automobilovou dopravu z centra směr Poruba. To je asi to nejdůležitější, čili věřím, že to bude mít vliv na provoz na Českobratrské, že se nám ulehčí vlastně Českobratrská, ten sjezd na Českobratrské na Místeckou, který bývá ve špičce pravidelně vlastně ucpaný.
2: A nakonec v Rokycanech se za týden, tedy 21. května, uskuteční mezinárodní soutěž hasičů a záchranářů, memoriál Jindřicha Šmauze. Týmy z Česka i zahraničí budou na náměstí soutěžit v simulacích likvidace dopravních nehod. Akce nabídne také program pro veřejnost a vstup bude zdarma. To byla poslední zpravodajská relace čtvrtečního dopoledne, dáme si Aerosmith.
1: Classic rock.

0: I certainly was in the right.
1: That's definitely right. That geezer is cruising for cruising.
2: Ta píseň se jmenuje Money, to dobře víte, skupina Pink Floyd na beatu 8 minut přesně na vteřinu před 11:30 dopoledne. V roce 1975, když Richie Blackmore poprvé odešel z Deep Purple, tak si založil novou vlastní kapelu, to dobře víte, že jo, společně s Ronnie Jamesem Diem, vydali první desku a Richie Blackmore všechny členy skupiny vyhodil. Ronnieho Jamesa Dia, ten zůstal. Do skupiny se nakvartíroval bubeník Ozzy Powell, nahráli další dvě desky. V roce 79 pak Ronnie James Dio poslal všechny své spoluhráče do Ja, řekl jim, že za to, jak hrajou, by je vypískali v ústavu hluchoněmých, sebral se a odešel do Black Sabbath. Rok na to ta kapela, ve které stále ještě šéfoval Richie Blackmore, vydala další desku, ta se jmenovala Down to Earth. Společně s Richiem Blackmorem pro tuhle desku napsal jednu skladbu i Roger Glover, basák ze skupiny Deep Purple, a naspíval jí nějaký Graham Bonnet. Ta kapela, o které celou dobu řeč, se jmenuje Rainbow, a ta skladba All Night Long.

To je pan Vladimír Mišík z ETC Šmajdák a Ploužáky v živé verzi minutu po půl 12. dopoledne dohrála tahle skladba i s potleskem. Kdo byste chtěli vyrazit do Rock Opery Praha za 14 dní ve středu 27. května na Malého prince, na rockovou operu, na rodinnou rockovou operu. Malý princ, máte teď šanci, kdybyste měli kredit v mobilním telefonu a dokázali správně odpovědět na zákeřnou otázku, na kterou vyřknu za chviličku, tak ty stupenky, které tady mám v papírové podobě a dokážu je předělat na elektronickou podobu, tak mohou být vaše. Je to tedy na za 14 dní ve středu 27. května od 6 večer Malý princ v Rock Opeře Praha. Otázka je jednoduchá, je to samozřejmě rocková opera na motivy románu Malý princ Antoana de Saint-Exupéryho. To dobře víme. Na začátku příběhu tak ztroskotá letec se svým strojem v poušti a když za ním přijde Malý princ, tak chce nakreslit nějaké zvíře, konkrétní zvíře, a to je předmětem té otázky. Buď to chce nakreslit beránka nebo žirafu nebo chrochodý a nebo outloně Jávského. 720 001 222, 14. SMS-ka v pořadí, která dorazí, se správnou odpovědí vyhrává a takovému odesílateli zavolám zpátky a dvě stupenky do Rock Opery Praha mu pošlu.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.cz.

0: To je linoucí se šílená záře, ona říká jo, Lucie, na beatu minuta a půl po 11:45, 2 stupenky do rokopery Praha na 27. května na Malého prince byli ve hře. 14. kdo se dopsal se správnou odpovědí byl Adam.
1: Ano, prosím.
0: Tady je vývodák Radio Beat. Adame, seš tam ještě?
1: Jsem tady.
0: Jo, jsi to nepoložil hned, jak jsem se představil. Adame, jsi 14. kdo napsal správnou odpověď. Já jsem se ptal na to, které zvíře chtěl Malý princ po letci namalovat v samotném začátku příběhu Malý princ. Beránka, žirafu, krokodýla anebo outloně javského. Jaká je správná odpověď?
1: Já si myslím, že to je beránek.
0: Naprosto přesně, namaluj mi beránka. Čím člověk je starší, tím víc na to přichází a tím víc krát hodně, jako čím častěji si pouští Malého prince, ať už film, nebo třeba nějakou sekvenci jenom, nebo audioknížka je taky naprosto skvělá a tak nějak se v tom člověk jako utápí. Ale nesmí se to přehánět, pochopitelně. Ty tady máš 2 stupenky na Malého prince do rok opery Praha, na středu za 14 dnů, 27. května. Máš čas, jako koukal jsi se, Adame, aby si...
1: Určitě.
0: Víš co, aby si neměl trénink nebo tak, víš?
1: Ne,
0: jo, je to o česti.
1: Maximálně práce, ale...
0: Vidíš to, tak ta se dá zrušit. Trénink ne, samozřejmě, to práce, jo. Věřím ti, Adame, a přeju ti krásný zážitek z tohoto představení.
1: Jo, díky moc.

0: Tak třeba u nás ve Vrčení u Nepomuka se říká Romeo, u Thin Lizzy je to Romeo and Lonely Girl, tak se jmenuje ta píseň, která teď dohrála 4,5 minuty před 12. hodinou. Je to hlavně signál a narážka pro Pepu Lábuse, aby dorazil do studia přečíst zpravodajský přehled dne. Hned na to Larry Carlton, bluesová 12, potom třeba AC/DC, Def Leppard a nebo pozor, Fish. Ano.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D1 na 194. kilometru je to kolem Brna směrem na Vyškov za velkou křižovatkou u Futura. Jeden pruh stojí, srazilo se tam osobní a nákladní auto. Kdybyste náhodou dojeli až do Vyškova, tak na náměstí Československé armády ve Vyškově se řeší bouračka dvou osobáků. D5 je stále ucpaná, i když ne už tolik. Od Plzně na Prahu za Berounem zastavíte někde na 18. kilometru a odtud se popojíždí v silné provozu zdržení pro osobáky přes čtvrt hodiny. V Sokolově, v Sokolovské ulici, se srazila dvě osobní auta. V Českých Budějovicích v ulici Generála Píky je dopravní zácpa. Je tady dokonce napsáno dopravní zácpa, průměrná rychlost 10 km za hodinu v té zácpě. Což věru není moc. Je to kvůli bouračce osobního a nákladního auta. A ještě velké popovice na Praze Východ v Ringoferově ulici se srazila dvě osobní auta.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Českou nemocnici.
1: Rádio Beat. Počasí.
2: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude zataženo v Čechách až oblačno, místy s přeháňkami, výjimečně se objeví i bouřky. Večer dorazí od jihu hlavně na Moravu a jihovýchod Čech déšť. Maximální teploty dosáhnou 17 stupňů. Zítra se o 2 stupně ochladí. Srážková situace bude podobná té dnešní.
3: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Slavia ovládla fotbalovou ligu. Před prázdnými tribunami doma v Edenu porazila Jablonec nad Nisou 5-1. Hradec Králové pak má jistotu, že skončí nejhůř pátý. O výhře nad Libercem rozhodl jediným kolem Suchomel a klub tak dosáhne nejlepšího výsledku v samostatné historii soutěže. Cyklista Arrieta vyhrál 5. etapu Gira d'Italia. V závěru po pádu i chybě v odbočení porazil Eulalia, který také skončil na zemi. Jan Hirce propadl na 16. místo. 146. a 147. jsou bratři kopečtí. Vláda bude moci při mimořádné situaci na trhu regulovat ceny pohonných hmot až na 12 měsíců. Nový zákon začal platit zveřejněním ve sbírce zákonů. Národní sportovní agentura možná povede rejstřík problémových fanoušků. Sportovní kluby by v něm mohly anonymně sdílet informace, kvůli změně legislativy by mohl vzniknout nejdřív na konci roku. Nadcházející víkend bude deštivý a chladný. Vydatně pršet má hlavně na východě republiky. Teplotní maxima budou 11 až 17 stupňů. Organizátoři živých kulturních představení musí mít souhlas nositelů autorských práv. Vyplývá to z rozsudku nejvyššího soudu, který rozhodl o úspěchu Filipa Smoljaka ve sporu o provozování her divadla Járy Cimrmana. Rozhodnutí má podle odborníků širší význam pro celý kulturní provoz. Tolik ze zpravodajského přehledu dne. Teď už si vychutnejte bluesovou dvanáctku na Rádiu Beat.
1: Rádio Beat. Bluesová dvanáctka.

nikdy nepotkali. Až teď. Olda Říha a Joe Cocker. Jeden narozeniny oslaví, druhý by je oslavil. My budeme slavit s nimi a samozřejmě i jejich muzikou. With a little help from my lesní manekín. Po celý víkend na Rádiu Bee.

kde ty Irové jeli, že jo, z Anglie tenkrát do Spojených států nebo do Ameriky, jako takové, přesně takováhle muzika, jak tam hráli na ty žíce a tancovali až do absolutního vysílení. Internal Exile, kapela, nebo ne kapela, ale zpěvák Fish, svátek na beatu. Svátek bude zítra i v Davli, protože zítra zrovna 15. května vystoupí v Davli v sálu v pivovaře Michal Pavlíček a Monika Načeva a také Pavel Božkovec kvartet, myšleno tedy smyčcový kvartet. Začátek produkce je v 20:30 večer a lísky do Davle na Michala Pavlíčka a Moniku Načevu do sálu v pivovaře seženete na hudbadavle.cz. Hudbadavle.cz. Jenom kdyby náhodou měl někdo cestu kolem a chtěl vyrazit na super koncert a super muziku. My máme do 13. Počkej, co říkám, teď je teprve 12:45. Teď už jsem chtěl jsem být končit hodinu, ale vůbec ne. My máme do 12:30 připravené skladby od Motorhead, taky jedno jablko, zvané Jablko od Progress 2, ale až po coveru skladby Action, tentokrát od Def Leppard.

Je to zcela jasná píseň, kterou strýček Lemmy dal jasně najevo, že si vybíral mezi dvouma kombajnama, říkal No Class. Chtěl Johnnyho Deera. Motorhead v programu Rádia Beat. Za půl minuty bude 12:30 odpoledne. Za chviličku na beatu uslyšíte Beatles, taky Pověste ho vejš od Harley, anebo The Number of the Beast od Iron Maiden. Hned po beatoskopu s Pepou Labusem.

0: Kaleidoskop. Výhled do světa hraček pro dospělé.
1: Hezký den mám u Bítoskopu přeje Pepa Lábus. V Národním superpočítačovém centru IT for Innovations při VŠB Technické univerzitě Ostrava v tomto týdnu začal provoz českého uzlu evropské sítě, která propojuje superpočítače, data i expertní podporu do systému služeb umělé inteligence. Součástí projektu Czech AI Factory bude pořízení nového superpočítače. O co vlastně jde, nám vysvětlí ředitel IT for Innovations Vít Vondrák.
2: Pod AI Factory si v podstatě můžete představit dvě věci. Vlastní superpočítač, který vlastně má poskytnout i odpovídající výpočetní kapacity. A druhá část, to je už trošičku virtuální, to je vlastně centrum, které bude poskytovat služby k tomu, aby v podstatě ten superpočítač, ta infrastruktura byla efektivně využívána, aby v podstatě umožnila to skutečné nasazení těch modelů do té reálné praxe.
1: IT for Innovations si bude v roce 2027 pořizovat nový superpočítač, který nahradí 5 let starý superpočítač Carolina. Pořízení superpočítače Carol AI a jeho provoz bude stát zhruba polovinu celkových nákladů. Zbývající peníze budou sloužit pro poskytování služeb klientům CZAI.
0: Bítoskop.
1: Se sluchátky Apple AirPods Pro 2 a 3 můžeme nově využívat funkci na sluchátka i v České republice. Po otestování sluchu upraví příposlech z okolí a také poslech při telefonování i přehrávání médií tak, aby co nejlépe kompenzoval vadu sluchu konkrétního uživatele. Funkci zdarma doplní softwarová aktualizace. Ve Spojených státech je funkce dostupná od podzimu 2024. K nám dorazila až teď, poté co byla schválena patřičnými lokálními autoritami. Funkce je totiž podle výrobce klinicky ověřena a musí splňovat patřičná kritéria. Určena je pro dospělé uživatele. Tolik z Bítoskopu. Teď si vychutnejte další várku osvědčeného Big Beatu. Na rádiu Beat.
0: Big Beat u nás.

0: Radio Beat. Classic Rock. Classic Rock.
1: Na Radio Beat.
2: Na dnešek jsem měl divnej sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav. V tvářích cech očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z lavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já.

ale kolikrát to ani nejde. Pověžte ho vejš, Harley na beatu, minutu a půl po tři čtvrtě na jedno odpoledne. Příští týden ve středu, vychází to na 20. května, vyrážíme na první býťáckou pumpu, tak jak jsme zvyklí, jakmile přijdou teplé měsíce, i když teď je venku docela kosa, ale i tak, jak přichází měsíc květen, tak přichází i zpravidla první pumpa. Letos jedeme do Liberce na tu první pumpu, do obchodního centra Nisa v Liberci, do areálu tedy obchodního centra Nisa v Liberci. Budeme tam mezi 11. a 17. v téhle 6-hodinovce. Máte šanci za námi přispěchat, nebo klidně i přijít pomalu, nebo se nechat přivést pomalu. Kdo přijde, může poručit muziku na přání, nechat si nastříkat logo Rádia Beat na svůj automobil, nebo klidně i na cizí, nebo na něco, co si přinese. Něco mobilního, klidně i na nádrže motocyklu, kolikrát dokážeme stříknout logo Rádia Beat, a pochopitelně i na velké vozy, třeba i na kamiony a nákladní auta. Středa 20. května, Nisa, Liberec, Rádio Beat pumpa mezi 11. a 17. Těšíme se velmi. Ta první pumpa je vždycky taková specifická. Takový jako mravenčení, jo, znáte to.

0: Depozitář Popmuzea. 13. komnata českého a slovenského beatu. Depozitář Popmuzea.
1: Houšťák houští, tlouště krájí, pipák vyšlá sobolá.
2: Všude už mu taky nenalejou.
0: Neznámé nahrávky ze zapomenutých koncertů a demáčů, známé písně tak, jak už si je nejspíš nikdo nepamatuje. Beatová archeologie v přímém přenosu. Depozitář Popmuzea s Radkem Dieslerem už dnes od 7 večer na Rádiu Beat.

0: Naprostá paráda se skupinou Boston v programu Rádia Beat 3 minuty před 13. Za chviličku Doors, taky Joe Cocker, Michal Prokop se skupinou Framus 5, anebo Led Zeppelin, kde nikdo nepípne ani slovo ve skladbě Moby Dick. To uslyšíte hned jako první po 13. hodině.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D5 stále platí vesmínu od Plzně na Prahu, aktuálně se brzdí už na 21. kilometru před Berounem a zdržení pro osobní auta, než se dostanete na Zličín, je kolem 20 minut. Dálnice D1 na 209. kilometru na výjezdu z Brna směrem na Vyškov, pozor na bouračku nákladního auta a dodávky. Na Blanensku dvě události, jedna je na 43, jedete-li z Brna na Černou horu v obci Lipůvka, je tam silný provoz kvůli bouračce osobního auta, a druhá havárka na Blanensku je na 19. ze Skalice nad Svitavou směrem na Bystřici nad Perštejnem. U Sebranice je jeden pruh neprůjezdný, srazila se tam dvě osobní auta. Děčín, ulice Československé mládeže, pozor na bouračku autobusu, který trefil dopravní značení. V Kroměříži v Koperníkovce vyšetřuje policie bouračku dvou osobáků a podobná dopravní nehoda dvou osobních vozů se řeší i v nákladní ulici v Karlových Varech.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Ekvol.cz
1: Rádio Beat. Počasí.
2: Hezké odpoledne vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude zataženo v Čechách až oblačno. Místy s přeháňkami, výjimečně se objeví i bouřky. Večer dorazí od jihu hlavně na Moravu a jihovýchočech déšť. Maximální teploty dosáhnou 17 stupňů. Zítra se o 2 stupně ochladí. Srážková situace bude podobná té dnešní.
3: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Zítra začne v Curychu a Friburgu hokejové mistrovství světa. Titul budou obhajovat Američané, kteří na loňské vítězství navázali zlatem na letošních hrách v Miláně. V domácím prostředí budou o úspěch vedle tradičních velmocí Kanady, Švédska, Finska a České republiky usilovat Švýcaři. Ti na posledních dvou šampionátech prohráli finále. Předloni v Praze podlehli domácí České republice a ve Stockholmu Spojeným státům. Dnes pokračuje mimořádná schůze poslanecké sněmovny. Hlavním tématem je plánovaný sjezd sudetských Němců v Brně. Koalice chce přijmout sněmovní usnesení, které vyjádří nesouhlas s jeho konáním. Opozice už v úterý celou záležitost označila za nahnědlé divadlo a proto se tohoto bodu mimořádné schůze nezúčastní. V létě začne v metropoli jezdit autobusová linka, která propojí Prahu 8 s Prahou 6 tunelovým komplexem Blanka. Autobusy s číslem 145 pojedou z Čimic přes Bohnice a Kobylisy na Davidskou. Na trase linky přibudou úseky s vyhrazenými pruhy pro MHD. Zavedení linky dlouhodobě požadují obě městské části. Americké ministerstvo obrany náhle zrušilo nasazení víc než 4000 vojáků z druhé obrněné brigádní bojové skupiny první jízdní kavalerie v Polsku. S odkazem na zdroje z řad americké administrativy o tom informoval The Wall Street Journal. Upozornil, že nasazení vojáků bylo zrušeno v době, kdy už byla část z nich na cestě do Polska. To byly zprávy, po nich si poslechněte Led Zeppelin na Rádiu Beat.

to potvrzuje to, co tady říkám s oblibou, když se to umí, tak je to sranda. Sometimes feel like a screaming Deep Purple v programu Rádia B. Tahle kapela, tedy skupina Deep Purple, ve složení Ian Gillan, Roger Glover, Don Airey, Ian Pace a Simon McBride vydává novou desku. Ta deska se jmenuje Splat s vykřičníkem na konci, tedy cáknutí nebo cákanec, chcete-li. Vyjde 3. července, tak si to napište, abyste 3. července měli možnost si pustit úplně novou od začátku až do konce desku skupiny Deep Purple. Nabídnu za chvilečku Leszek Semelka s Blue Effectem, taky Kings, anebo Ozzy Osbourne.

Je to samozřejmě otázka, kde je legendární Eldorado, ptá se Lešek Semelka se skupinou Blue Effect. Eldorado, tohle zlatem opředené místo, nevím, jestli jste ho někdy hledali, nebo jestli ho ještě budete hledat, ale myslím si, i kolega Dušek to říká, že Eldorado a zlatem opředená místa podobná Eldorado jsou určená jenom tím, nebo těm, kteří uvěřili tomu, že musí dělat něco proto, aby něco měli a pak si za to něco koupili. Za chviličku tady na beatu uslyšíte Asia, taky Slady a Neila Younga. To je jenom, abyste věděli, co vás čeká, a zítra, jenom abyste na to nezapomněli, protože je pátek, po dvou pauzách, kdy byly svátky, tak se vrací rocker Varana. Na 9:00 sem do studia přijde Andy Budka a Ondra Timpl, oba dva ze skupiny The Paper Jack. Paper Jack vydávají novou desku, věřím tomu, že si pošmákneme na muzice skupiny Paper Jack a uvidíme vlastně, protože jak Ondra, tak Andy Budka jsou hudebními dramaturgy té hodiny mezi 9:00 a 10:00. To, co poručí, tak to si zahrajeme. Sám jsem na to zvědav, co nás zítra čeká. Tohle je Neil Young, Heart of Gold. Zase to zlato, sakra, se nám tam vetřelo.

0: Ještě tedy jedna vypalovačka od skupiny Asia před 14. hodinou, konkrétně skladba, která se jmenuje Blue Moon Monday. Připravený je Pepa Lábus na zprávy, Otasema na tupláky. První tuplák, pozor na infarkt v Liberci. První tuplák bude dneska se skupinou Kiss. Ode mne dopravní informace.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D5 stále počítejte s tím, že se zdržíte od Plzně směrem na Prahu, aktuálně se brzdí někde u Berouna. To zdržení stále pro osobní auta, než se od Berouna dostanete na Zličíny, kolem 20 minut. Dálnice D1 z Prahy na Brno u Mirošovic je zásek mezi 18. a 26. kilometrem. Je to kvůli omezení a zdržení kolem 5 minut. A potom dál, když pojedete po D1 směrem na Brno, tak mezi 77. a 80. kilometrem je také kolona. Opravují tam středová svodidla, ale tady je zdržení do 5 minut maximálně. Pozor na 1.60, výjezd z Kladna směrem na Buštěhrad, je tam bouračka dvou osobáků, a v Olomouci na 46, je to vlastně už Brněnská ulice na příjezdu do Olomouce od D35, srazila se tam dvě osobní auta. Vejvoďák vám přeje šťastnou cestu s rádiem Beat.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním Beaťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio.cz Radio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude zataženo, v Čechách až oblačno, místy s přeháňkami. Výjimečně se objeví i bouřky. Večer dorazí od jihu hlavně na Moravu a jihovýchod Čech déšť. Maximální teploty dosáhnou 17 stupňů. Zítra se o 2 stupně ochladí. Srážková situace bude podobná té dnešní.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: David Schmeiner s Tadeášem Trouselem zahájili vítězně sezónu plážového volejbalu. Na turnaj Pro Tour Challenge v Siamenu porazili polskou dvojici Aleksandr Čachorovský, Jakub Křemínský 21-18, 21-10. Ženské jedničky Markéta Svozilová s Marií Sárou Štochlovou si po dvou vítězstvích zajistili na písku v Číně postup do osmifinále. Naopak Kairinou Šafrová s Martinou Meixnerovou po dvou porážkách vypadly. Stát po letech znovu nabízí své dluhopisy domácnostem. Vláda ANO, SPD a motoristů tak chce získat peníze na rostoucí výdaje. Dnes začalo první upisovací období. Každý občan může do státních obligací nazývaných dluhopisy republiky investovat minimálně 1 000 korun a maximálně 3 miliony, oznámilo to ministerstvo financí. Kvůli opravě mostu a nadzvedávání celé jeho konstrukce bude u Nového Strašecí na Rakovnicku dvakrát uzavřena dálnice D6. Práce na mostě, který vede zhruba nad 30. kilometrem Karlovarské dálnice, začnou zítra. Řidiči se kvůli tomu musí připravit na omezení provozu na dálnici i na dvě krátké úplné uzavírky. Provoz bude podle současného harmonogramu uzavřen během sobot 13. června a 25. července, vždy mezi 2. a 3. hodinou v noci. Slovenský ministr zahraničí Blaná dnes odsoudil ruské útoky na ukrajinské území u hranic se Slovenskem. Podobně už dřív učinilo i Maďarsko, které si v této souvislosti předvalilo ruského velvyslance. Šéf slovenské diplomacie připomněl, že útoky následují bezprostředně po obdobích krátkých příměří. Tolik ze zpráv. Teď už si vychutnejte hodinu tupláků na Rádiu Beat.
2: Tuplák. Tuplák. Hity. A hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: Nevím, jak u vás, ale nabítuje v plném proudu čtvrteční odpoledne 14. květnové, 16 minut po 14. hodině a tohle byli Kysáci, kteří nám otevřeli dnešní tupláky. Heavens on Fire byla první věc. Píseň téhleté americké rockové skupiny napsali zpěvák a kytarista Paul Stanley a spolu s ním skladatel, velký hitmaker Desmond Child a byl to vlastně první single vydaný z alba Animalize z roku 1984. Ta druhá, I Still Love You, tak ta dozněla před malou chvílí, tak ta nám připomněla rok 1982 a desku Creatures of the Night. Před námi jsou Rolling Stones, dáme si Beast of Burden, píseň, která vlastně mohla být svým způsobem alegorická, vznikla v roce 78, no a Keith Richards ji pojal vlastně jako takový hold Mickovi Jaggerovi za to, že musel táhnout tu kapelu, zatímco Keith byl v té době poměrně dost závislý na heroinu a tak vlastně tuhle tu píseň složil, skládal jako takovou poctu Micku Jaggerovi. No a druhá, kterou si dáme, tak to bude Bitch a to je píseň z roku 1971. Jdeme na to, tady jsou Rolling Stones, já jsem Ota Semana, přeji vám příjemný poslech.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou prskách pěkně za sebou.

které se s největší pravděpodobností nikdy nepotkali. Až teď. Olda Říha a Joe Cocker. Jeden narozeniny oslaví, druhý by je oslavil. My budeme slavit s nimi a samozřejmě i jejich muzikou. With a little help from my lesní manekin. Po celý víkend na Rádiu Beat.

somebody out there. Is there anybody out there?

0: CZ.
1: Tuplák. Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu B.

0: Nepak, Dan Barta si z nás rozhodně nevystřelil, i když nějaký to střílení tam v tom textu zaznělo. Tohle byla Alice, to byl Dan Barta a písně Slepej, mladej, mrtvej a Kolikrát. Tyhle dvě písně tedy Alici prezentovali v dnešních tuplácích. Pro vás mám teď dalšího interpreta a to bude Bob Dylan. I Want You jako první a Mississippi bude ta druhá.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou prskách pěkně za sebou.

0: Depozitář Popmuzea. 13. komnata českého a slovenského beatu. Depozitář Popmuzea.
1: Houšňák houští, tlouště krájí, pipák by zlá sobolá.
2: Všude už mu taky nenalejou.
0: Neznámé nahrávky ze zapomenutých koncertů a demáčů, známé písně tak, jak už si je nejspíš nikdo nepamatuje. Beatová archeologie v přímém přenosu. Depozitář Popmuzea s Radkem Dieslerem už dnes od 7 večer na Rádiu Beat.

0: Čas jít do finále. Tohle byl Bob Dylan a teď už nás čekají poslední dva kousky, ty budou trošku punkovějšího ražení. Dáme si The Clash a jejich Shall the Stay or Shall the Go, tedy mám tu zůstat nebo jít? To je otázka, kterou si položí nejeden býťák při poslechu téhleté písně a We Are The Clash bude druhá, která vlastně zakončí dnešní tupláky na beatu.
1: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
2: No, vydávky.
3: Pravidelná hodina tupláků na rádiu.

0: No, tak se nám přiblížila 15. hodina a to znamená, že dorazí Pepa Lábus. Vtrhne sem jako velká voda a přinese zprávy, jak taky jinak. Bon Jovi, Beatles a Vladimír Mišík, nabídka muziky nebo těch interpretů, který tady mám připravený hned na úvod příští hodiny, teď si dáme dopravu.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: V ulici Československé armády v Kopřivnici na Novojičínsku, dávejte dobrý pozor, je tam celkem rušno pohyb lidí, protože se tam střetl osobák s cyklistou, je to se zraněním. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému a vy budete muset asi dobržďovat. V ulici Kolejárně na Kladně překáží na vozovce dva osobáky po dopravní nehodě. Na D48 na 58. kilometru trasy Český Těšín Rybí došlo k havárii osobáku. No a v ulici Nádražní okruh v Opavě. Dávejte pozor, i tady probíhá vyšetřování, tentokrát je to srážka osobáku s chodcem. I tady jsou na místě složky integrovaného záchranného systému. Víťáci, jezděte bezpečně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním víťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: CZ. Rádio B. Počasí.
1: Hezké odpoledne vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude zataženo v Čechách až oblačno. Místy s přeháňkami, výjimečně se objeví bouřky. Večer dorazí od jihu hlavně na Moravu a jihovýchod Čech déšť. Maximální teploty dosáhnou 17 stupňů. Zítra se o 2 stupně ochladí. Srážková situace bude podobná té dnešní.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Česká fotbalová reprezentace plánuje za týden zveřejnit zhruba 30členou nominaci na sraz před mistrovstvím světa a následné přípravné utkání doma s Kosovem. To se odehraje 31. května v Praze na Letné. Hned po zápase a těsně před odletem na závěrečný turnaj oznámí trenér Miroslav Koubek finální kádr pro šampionát. Program dnes naznačil v rozhovoru s novináři. První malý modulární reaktor v České republice by mohl vzniknout v Moravskoslezském kraji. Stavět by se mohl začít roku 2030. Vybírá se nejvhodnější místo. Jedním z uvažovaných míst jsou Dětmarovice na Karvinsku, kde donedávna stála uhelná elektrárna. Během konference strojírenství Ostrava 2026 to řekl ministr průmyslu a obchodu Havlíček. Polská armáda dnes oznámila zachycení ruského špionážního letounu nad mezinárodními vodami Baltského moře. Dala přitom najevo, že ruský stroj kvůli vypnutým transponderům představoval nebezpečí. Loni v září vniklo do polského vzdušného prostoru nejméně 21 dronů. Podle Varšavy šlo o cílenou akci Ruska. Slovensko bude dodávat Ukrajině víc munice. Nečekaně to oznámil slovenský prezident Pellegrini. Slovensko je podle něj jedním z hlavních výrobců munice v celé Severoatlantické alianci. Ukrajina má dnes podle prezidenta nejlepší schopnosti a nejvíce zkušeností z moderního boje a obojí neváhá sdílet s partnery a spojenci. A je po zprávách. Po nich přichází Bon Jovi na Rádiu Beat.

Jo, to byla poetika, pěkně takhle zhudebněná v rockové podobě. Kuře v hodinkách, bylo to album, který jsme si teď vlastně připomněli, studiové album, jediné studiové album české rockové kapely Flamengo, které vyšlo v roce 1972. Jde o album, které je vlastně dodnes pokládáno za takový klenot, jedno z nejlepších rockových alb české historie. No a na tom jeho vzniku se podílel právě tou svojí poetikou textař, básník Josef Kainar. To album nahrávali vlastně už od 28. října 71 až do března 72 v pražském klubu v Dejvicích. Tohle bylo tedy Flamengo, to byl Vladimír Mišík a Rám příštích obrazů. Muzika, která dozněla. Teď máme 18 minut po 15. hodině a jsem Ota Semana, přeji vám pohodové čtvrteční odpoledne, ve kterém můžete buď odpoledne nebo třeba v podvečeru oslavit svátek Bonifáce, znáte-li Bonifáce, pak určitě ta gratulace bude mít svého adresáta, jak od vás, tak i od nás. My samozřejmě všem nositelům jména Bonifác přejeme k tomu dnešnímu svátku taky i odtud z Rádia Beat. Máme 14. května a já pouštím Scorpions.

Řekl bych, že tohle album z roku 75 s názvem Physical Graffiti má ve své sbírce doma nejeden býťák. Trampled Underfoot to byla ta věc, kterou jsme si poslechli, a vlastně ta píseň jako taková byla založena na, řekněme, takovým tom základu. Základní stavební kámen byla bluesovka Terplane Blues od Roberta Johnsona z roku 1936. Terplane bylo klasický auto a ta píseň jako taková v tomhle případě používala automobilové součástky jako metafory pro sex, prostě pro různý sexuální praktiky. Tak to tam bylo všechno tak nějak schovaný a zakomponovaný. To byly Led Zeppelin. Já pro vás budu mít za chvíli Jethro Tull. Dáme si píseň For Alaska a v téhle souvislosti bych rád připomněl, že Jethro Tull zavítají opět sem k nám do České republiky, a to letos 1. srpna budou hrát v Lokti, a to už po šestý. Po šestý přijedou do Lokte, tam ve 20 hodin vystoupí tentokrát s naprosto skvělým obsáhlým programem. The Curiosity Tour je ta jejich tour, kterou teď momentálně jedou, a celý to vlastně bude koncertní vystoupení, který se bude skládat ze dvou částí, budou bez jakýkoliv předkapely, a od těch 8 hodin vám předvedou vlastně dvě takový oddělený pasáže s pauzou, jo, na to, abyste měli třeba na pivko a tak. Jinak samozřejmě do Lokte se těšíme i my na Beatovou síň slávy, a to 22. a 23. května, což je mnohem blíž než ten srpen, co si budeme povídat. Takže za chvíli tady na Beatu Jethro Tull.

Why can't this be love? Tak tohle byli Van Halen. No a na beatu už máme 3/4 na 4 beatáci. Já tady jsem do 17. V 17 mě střídá Standa Rubáš a co nás čeká dnes v podvečer a večer, vězte, že od 19. se můžete těšit na depozitář Popmuzea, kde bude opět Radek Distler úřadovat se svojí rokovou archeologií, takže to bude vzpomínka na hodně zajímavý kousky. No a večer u Repráku je dnes v režii Honzy Hamerníka. Ten je od 20 hodin až do 23. hodiny, kdy ho vystřídá John Mayall s deskou Find a Way to Care, což je album, který jste si minulý týden vybrali. No a budeme vám ho hrát celý od začátku až do konce po té 23. hodině. Takže na dnešní večer myslím, že program máte celkem jasný.

0: Takhle nevím úplně přesně, jestli to neporušuje nějaký zákony GDPR a podobně vůči Průšovi. Každopádně je to poměrně nekorektní píseň, ale pěkná. Hagenbaden, Průša, to bylo to, co jsem vám pouštěl teď těsně před 16. hodinou. Na tu 16. dorazí Pepa Lábus, bude pro nás mít další zprávy a potom si dáme Deep Purple, Genesis, Janis Joplin a spoustu dalších.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Z Národního dopravně informačního centra přišla zpráva o tom, že na D11, což je hradecká dálnice, na 51. kilometru ve směru na Hradec přijedete do kolony vozidel, která má asi 4 kilometry, takže vás zdrží 10-15 minut. Na třídě maršála Malinovského v Uherském Hradišti vyšetřují dopravní nehodu dvou osobáků. Podobná situace, tedy dva osobáky v sobě, je také na Mikovcově ulici v Praze, v Kašparově ulici v Liberci. Tady probíhá taky takové vyšetření. Tedy dva osobáky, no a na třídě Dukelských Hrdinů v Kolíně, pozor, tady srazil osobák cyklistu na místě složky integrovaného záchranného systému. A ještě tady mám také komplikaci na Bělohorské ulici mezi křižovatkami ulic Patočkova a Markécká na Praze 6. Tady je neprůjezdný pravý jízdní pruh po nehodě ve směru na Vypich. Osobní automobil a dodávka se tam střetly. Býťáci, jezdíte prosím bezpečně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: equipwith.cz.
1: Radio Beat. Počasí.
2: Hezké odpoledne vám přeji. Pepa Lábus. Zítra bude zataženo většinou s deštěm. Výjimečně se objeví i bouřky. Večer budou srážky a místy i oblačnost ubývat. Maximální teploty dosáhnou 15 stupňů.
3: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Tenistky Kateřina Siňáková a Taylor Townsendová postoupily na antukovém turnaji v Římě do semifinále. Nasazené dvojky porazily v italské metropoli australsko-nizozemskou dvojici Ellen Perezová-Demi Schuursová 7-5-6-0 a vyhráli 17. zápas v řadě. Ve dvouhře uspěl domácí Jannik Sinner, který zdolal Andreje Rubiova z Ruska 6-2-6-4. 32. výhrou v řadě na Masters překonal rekord Seba Novaka Djokoviče. Dnes pokračovala mimořádná schůze poslanecké sněmovny. Hlavním tématem byl plánovaný sjezd sudeckých Němců v Brně. Koalice přijala sněmovní usnesení, které vyjadřuje nesouhlas s konáním tohoto sjezdu. Opozice už v úterý celou záležitost označila za nahnědlé divadlo a proto se tohoto bodu mimořádné schůze nezúčastnila. Rakouská policie pátrá po uprchlém řidiči auta s českou registrační značkou, který včera ve spolkové zemi Korutansko během kontroly srazil policistu na motorce a vážně ho srazil. Ve voze, v kterém řidič zanechal svou spolujezdkyni, policie nalezla drogy. Incident se stal v obci Krumpendorf u Klagenfurtu v blízkosti trojmezí Rakouska, Itálie a Slovinska. Rusko navazuje plnohodnotné partnerství s afgánským vládním hnutím Taliban v politické, ekonomické a obchodní oblasti. Podle agentury Interfax to dnes řekl tajemník ruské bezpečnostní rady Šojgu. Zároveň povzbudil další země v oblasti, aby rozšířili spolupráci s Kábulem. Víc už se do zpráv nevejde. Teď si poslechněte Deep Purple na Rádiu Beat.

hlasy, které si prostě nespletete. Dva muzikanti, kteří to s námi jsou už léta. Dvě osobnosti, které se s největší pravděpodobností nikdy nepotkali. Až teď. Olda Říha a Joe Cocker. Jeden narozeniny oslaví, druhý by je oslavil. My budeme slavit s nimi a samozřejmě i jejich muzikou. With a little help from my lesní manekín. Po celý víkend na Rádiu Bean.

Pila, prostě taková zubatá, pořádně ostrá pila, to je to, co mě vždycky napadne, když slyším Janis Joplin a tenhle ten její parádní hlas. Half Moon byla pecka, která právě teď od ní dozněla, teď máme 19 minut po 16. hodině. Dnes je čtvrtek, 14. května a to se málo ví a protože se to málo ví, tak se to musí taky připomínat, že po čtvrtku přichází pátek. No a dva pátky po sobě teď byly sváteční a to znamená, že tady Vejvoďák neměl dopoledne žádného hosta, protože sám tady taky nebyl v ten svátek, to je celkem jasný, ale zítra je svátek, zítra je pátek všední a to znamená, že se vrací do našeho vysílání opět rockerová rána na beatu. No a jakou ránu má po ránu Andy Budka z kapely The Paper Jack, tak to se dozvíte, pokud budete poslouchat, a to já věřím, že budete, hned ráno mezi 9. a 10. Zítra nenechte si to ujít, Vejvoďák je nastartovaný, no a Andy Budka samozřejmě taky, doufejme, že nezaspí. Teď jsou tady Aerosmith, za chvíli si dáme něco od Krausberry a Semota Semana, přeji příjemné odpoledne.

Tak, Býťáci, tohle byly Krausberry a pozor, jenom bych rád připomněl všem těm, kteří se těšili a třeba nevyhráli a těšili se na gramofony Sony, no tak vězte, že bude příležitost. Bude příležitost opět hrát o tyhle ty gramofony v další detektivce na Beatu. Jestli se nepletu, tak nás tohleto čeká. A vězte, že to bude hodně, hodně zajímavý. Takže buďte připraveni, i nadále budou zase bude zase boj o další gramofony, protože tento týden jsme v pondělí a v úterý nějaký vysoutěžili a další se budou soutěžit v tom týdnu příštím. Buďte ve střehu, hlídejte si to a samozřejmě to bude zase v detektivce.

Nabíto Olympik a Bombardiák. A co vy, bombardiáci, máte už naplánováno na ten příští víkend, jak se dopravíte do Lokte na Bítovou síň slávy? Doufám, že to máte všechno zmáknutý a všechno v malíčku. Já jenom připomínám, že skutečně to začíná už 22. večírkem Rádia Beat. Ten bude věnován kapele Žlutý pest a slaví 150. Nevážně, protože Ondra Hej má 75, Jirka Plech Novotný taky 75, když se to sečte, je to 150 a je to celkem jasný. Čekají nás kromě Žlutého psa taky Red Baron Band a čeká nás taky Zuzana Michnová. To bude ten páteční program, tam se otevírá v 16 hodin amfiteátr, od 17 tedy Red Baron Band, od 19 Zuzka Michnová a 20:30 Žlutý pes. No a potom druhý den, 23. v sobotu od 15 hodin bude vstup tedy otevřen, no a Beatová síň slávy Rádia Beat může začít velmi, ani ne tak slavnostně, jako velmi řekněme přívětivě, příznivě. Synkopy 60 jedna, Roman Dragon, Viktor Dyk a Vavky a Vítkáči. Tohle je to, na co se můžete těšit a na co se těšíme samozřejmě i my. Takže už ten příští víkend to vypukne v Lokti pod Lokeckým hradem, Beatová síň slávy a všichni jste samozřejmě zváni.

0: 9-minutový hudební epos skupiny Juráhy The Golden Palace, tak se jmenovala tahle věc, která doznívá a nás čekají na 17. hodinu zprávy s Pepou Lábusem, pak to tu předám Standovi Rubášovi a ten nám pustí kabáty.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Na třídě 1. máje v Břeclavi, dávejte dobrý pozor, mám tady zprávu od býťáka Milana, že se tam pohybuje nějaký člověk mezi auty, že skáče pod auta nebo něco podobného, tak buďte velmi opatrní. Na Štěrboholské spojce v Praze stojí odstavený porouchaný nákladák, dobržďuje se tam a je to ve směru do centra před Průmyslovou. Na Bechyňově ulici v Praze boural osobák s motocyklistou a pak ještě je tu havárie dvou osobních vozidel v Praze v ulici Zálesí. Býťáci, jezděte bezpečně. Ode mě je to pro dnešek vše. Mějte se, ahoj.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: nemocnici.
1: Rádio Beat. Počasí.
2: Hezké odpoledne vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude zataženo, většinou s deštěm. Výjimečně se objeví i bouřky. Večer budou srážky a místy i oblačnost ubývat. Maximální teploty dosáhnou 15 stupňů.
3: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Útočník Slávie Tomáš Chorý dostal od disciplinárky Ligové fotbalové asociace trest na 6 soutěžních zápasů za vyloučení v sobotním derby po faulu loktem na Spartana Asgera Sorensena. Jeho spoluhráč David Douděra, který tam také dostal červenou kartu, si nezahraje 3 utkání. Oba už si odpykali jeden duel ve včerejším 3. kole nadstavbové skupiny o titul proti Jablonci nad Nisou. Oba hráče vršovický klub vyřadil z kádru a podle předsedy představenstva Jaroslava Tvrdíka si už za něj nezahrají. Vládu aktualizovaný seznam letů ústavních činitelů obsahuje nově cesty jen do konce května. Podle rozhodnutí kabinetu z něj zmizely pozdější plánované cesty, tedy i červencový let premiéra Babiše, ministra zahraničních věcí Macinky a ministra obrany Zuny na summit NATO. Vláda je ohledně cesty ve sporu s prezidentem Pavlem, který usiluje o to, aby českou delegaci vedl. Hasiči zasahují u požáru baterií v kontejnerovém úložišti v Nové Pace na Jičínsku. Krátce před 16:00 odpoledne vyhlásil velitel zásahu lokalizaci požáru, ale práce na jeho likvidaci dál pokračují. Nikdo nebyl zraněn, hořet začalo dnes po 13:00. Hasiči na místo v centru města, kde jsou v okolí obytné domy, vyjížděli o 15:15 později. Americký prezident Trump se chystá přejmenovat válečnou operaci proti Iránu. Armáda navrhuje, aby se z Epic Fury stala operace Sledgehammer. Přejmenování umožní Trumpovi v případě obnovení bojů proti Islámské republice nežádat kongres o schválení. To by po 60 dnech operace měl podle amerických zákonů udělat. Zprávy se nachýlily ke konci. Po nich si poslechněte Kabát na Rádiu Beat.

0: Dust in the Wind na Radio Beat. Kansas jsou za námi, 11 minut po páté, tady od Cinkalo na našich digitalkách studiových a Ota v podstatě by se dalo říct vysprintovala ze studia ven. Takhle, nebyl to úplně sprint Usaina Bolta, ale na to, že celý život sedí, to byla poměrně rychlost. Tak Ota je pryč, Standa je tady, přeju vám býťáci příjemné čtvrteční odpoledne. Bonifácům všechno nejlepší k svátku. No a řidičům takhle rovnou ze startu pevné nervy, protože jak to sleduju, tak téma máme i na dnešní pozdní odpoledne skoro jasně dané.
1: D11 směr Hradec Praha, 14,5 km, nehoda, osobáky, nákladák, kolona 1,5 km a prostředkem uličkou už tam najíždějí hasiči, policie byla na místě.
0: Tak díky Pavlovi za tuhle tu zprávu, býťáci, vyjezděte prosím velmi opatrně.

0: Ajťáci na čtyřech kolech.
1: Spin Doctors, jejich taková slavná, taky taková veselá píseň zvaná Two Princesses za námi. Teď budeme asi o chlup méně veselí, protože se pojďme podívat na silnice a začít můžeme tady tou zprávou od Pavla.
2: D11 směr Hradec Praha, 14 km, nehoda, osobáky, nákladák, kolona 1,5 km a prostředkem uličkou už tam najíždějí hasiči, policie byla na místě.
1: Ano, to je stále platná informace i v dopravní mapě, mi to tak jako tmavě červeně svítí v tomto místě, což mi takhle svítí třeba i na D5 na příjezd do Prahy od Chrášten k Ořechu. Tady máme tradiční špunt, s tím byste měli počítat, husto je od Černého mostu na Štěrboholi, tady nám to taky nějak podle barvy a odstínu myslím bázne víc než obvykle, no a platí ta dlouhá kolona před Brnem, která začíná už někde před Velkou Bíteší, odtud se to tak jako táhne chvíli rychleji, chvíli pomaleji, ale táhne až na ten jižní cíp Brna a tu spojku s D2, počítejte, že tady dneska ta kolona je skutečně rekordně dlouhá. Co mi hlásíte dál, tak je trojka u Netřebic na Česko-Krumlovsku. V tuhle chvíli prý uzavřeno, došlo k havárii stromu do auta do stromu, nikoli v stromu do auta a na místě jsou všechny složky integrovaného záchranného systému, tak s tím počítejte. Příjezd do Nového Města nad Metu i od Náchoda je přicpán nehodou dvou osobních aut. Praha ulice Antala Staška, nehoda dvou osobních aut, probíhající vyšetřování, to je další jedna SMS-ka, která přistála tady ve studiu Beatu, tak prosím, jeďte velmi opatrně.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním Beaťákům.
3: Volejte 210 32 33 34.

0: Vášeňové sporty na Rádiu Beat.
1: Čeští házenkáři vstoupili do play-off kvalifikace o mistrovství světa porážkou. S favorizovanou Francií prohráli 26-37 a do odvety si vezou 11-gólové manko. Házenkářky Mostu po 13 letech nepostoupily do finále České extraligy. V rozhodujícím semifinále prohráli doma se Slavií po 7-metrových hodech 29-32. Ve finále si Slavie zahraje s házenkářkami Kynžvartu, které vyřadili Písek po výhře 29-27. V Lanškrouně se konal poslední kvalifikační závod série Steel Timber Sports o postup na mistrovství republiky. Mužskou kategorii vyhrál dřevorubec Martin Roušal, mezi ženami zvítězila Karolína Urbanová před svou matkou a sestrou. O české tituly se bude bojovat 27. června ve Frenštátě pod Radhoštěm. Extraliga pozemního hokeje se blíží ke konci základní části. Mezi muži si důležité vítězství připsali Bohemians, kteří porazili Prezident a posunuli se na třetí místo. Litice deklasovali Hradec Králové 11-2 a dál vedou tabulku. V ženské soutěži potvrdili postup do horní čtyřky pozemkářky Litic, Slávie otočila zápas s Rakovníkem a zůstává na čele tabulky. Triatlonistka Heidi Juránková obsadila ve světovém poháru v čínském Chengdu 28. místo, Alžběta Hrušková doběhla 50. Český squashista Birtus vypadl při debutu na mistrovství světa hned v prvním kole. Nestačil na 12. nasazeného Mexičana Cardenase a prohrál ve třech setech. Poslouchali jste další magazín Rádia Beat.
0: Rádio Beat.

No, tu už je to jenom krůček, protože my tady na Beatu zas máme v hlavě svý pumpový království, který rozbalíme poprvé v letošním roce už příští týden v Liberci, přímo na parkovišti před Oceni sa Liberec 20. května ve středu od 11 hodin. Bude tam stát stan, bude tam v něm mobilní studio, hříma to bude na všechny strany, k tomu třeba bude nafouknutá brána, vložený program, fotbalově zábavný a spousta dalších věcí, které se na pumpu chystají, stříkání log, samozřejmě nějaký ten dárek vezmeme pochopitelně také a vy jste býťáci zváni na tu letošní první beatovou pumpu právě tady v Liberci. Pokud byste třeba byli mezi nováčky a nevěděli, jak to funguje, tak funguje to poměrně snadno. Kdo přijede, ten tam bude a všichni lidé dobré vůle jsou vítáni. Žádná vstupenka, žádný povolení, nic takového nepotřebujete. Prostě doražte, zahrajete si muziku z našeho mobilního studia na přání, pozdravíte, koho budete chtít a ještě si něco odnesete. Na našem webu je k tomu víc, je tam třeba

0: Led Zeppelin a That's the Way na rádiu B. Tahle muzika dohrála s ní i my, tady aspoň na konec téhle hodiny jsme se dostali za malou chvilku Pepa Lábusa, čerstvé zprávy, pak něco ze zlatých 60. let a teď něco takového ostřejšího.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Kéž bych měl aspoň teď nějakou lepší zprávu, ale už před hodinou volal Pavel, říkal tohle a furt to platí.
2: D11 směr Hradec Praha, 14 km, nehoda osobáky, nákladák, kolona 1,5 km a prostředkem uličkou už tam najíždějí hasiči, policie byla na místě.
0: Nejen tak, už tam přistál i vrtulník, ředitelství silnice a dálnic hlásí uzavřeno na Prahu a objízdnou trasu mezi exity 18 Bříství a 8 Jirny, tak se dostanete zpátky na dálnici, abyste mohli pokračovat v cestě. Tak to je dál stále ještě jedna z těch platných informací, která vás na úrovni Mochova, řekněme, tak jakože zpomalí a Starého Vesce a pochopitelně toho Bříství. Tady projíždějte opatrně. Na jižní spojce je taky nějaký ťukanec, ten nám to zpomaluje ve směru z Běchovic na Štěrboholi, tady je pořád ještě poměrně dost hustý provoz. Zkontrolujme spolu dálnici na Brno, protože tam to dneska skutečně vázne a pořád to ještě vázne. Od Velké Bíteše na Brno počítejte, že provoz nebude vůbec rychlý. Pořád tam ta kolona je, hlavně tedy nákladních aut. Mikulov, ulice 22. května, tady nehoda dvou osobních aut. V Praze v Šaldově se řeší kolize osobního s motocyklem, také spolu 183. Nepojedete úplně bez omezení na Přeštice od Plzně. Je tam havárie motocyklu, bohužel se zraněním, takže se řeší i tahleta. Na D6 z Prahy pryč, je to nějaký předmět na vozovce. Někde na úrovni 21. 22. kilometru projíždějte velmi opatrně a stejně tak opatrně buďte na Boleslavské dálnici na Prahu, ale on ten směr se může měnit. Je to 69. kilometr, tam se prý po komunikaci pohybuje pes, jeďte tam býťáci velmi opatrně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Rádio B.
1: Rádio B. Počasí.
2: Hezký podvečer vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude zataženo většinou s deštěm. Výjimečně se objeví i bouřky. Večer budou srážky a místy i oblačnost ubývat. Maximální teploty dosáhnou 15 stupňů.
1: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Sudí správně uznali vedoucí gól fotbalistů Slávie v duelu s Jabloncem nad Nisou. Branka Severočechů v souladu s pravidly neplatila. Uvedla to komise rozhodčích. Slávia včera zvítězila 5-1 a dvě kola před koncem ligové nadstavby obhájila mistrovský titul. Ministerstvo dopravy prodloužilo až do konce letošního roku pilotní projekt zvýšené nejvyšší povolené rychlosti 150 km za hodinu na dálnici D3 mezi Planou nad Lužnicí a Úsilným. Pořád prý není dostatek dat pro posouzení bezpečnosti i plynu provozu. Ministerstvo o tom dnes informovalo v tiskové zprávě. Odvolací krajský soud v Praze v případu vydání knihy Germára Rudolfa Holokaust pod lupou zrušil zprošťující rozsudek městského soudu. Ten se tak věcí bude muset zabývat znovu. Kniha totiž zpochybňuje fakta o holokaustu. Obžalované loni zprostil viny s odůvodněním, že nešlo o trestný čin. Na místě se tehdy odvolala žalobkyně. Kauza se týkala i dalších dvou desítek podobně laděných knih. V Havaně se na několika místech konaly protesty kvůli pořád dalším výpadkům elektřiny. Ministr energetiky Levy přiznal, že země už nemá vůbec žádnou ropu, naftu ani topné oleje. K dispozici podle něj zůstává jen omezené množství plynu z domácích vrtů. Jeho produkce sice roste, ale nestačí pokrýt výpadek ostatních paliv. Energetický systém Kuby je podle něj v kritickém stavu. Zprávy jsou v závěru. Teď si poslechněte Spencer Davis Group na Rádiu Beat.
1: 6 o'clock rock na Rádiu Beat.

Zajímavý je verš poslední v této písni, kde se zpívá o tom, že ty oči stále něco vidí, i když tedy mlčetí je zlato, silence is golden. Oči stále něco vidí, ale když lezete v novém beatovém triku do porostu, uvidíte kulový, teda možná hlavu, ruce, to triko se tam schová. Máme je totiž nově na skladem, máme je na všech možných tady našich sociálních sítích, Facebooku, Instagramu a podobně, kde se můžete podívat. Na kolegu Vyvodňáka, který se stává naším modelem a nutno říct podle těch fotek nových triček Beatu, že mu to fantasticky jde. A jinak jsou samozřejmě na klub.radiobeat.cz, čím jsem krásně uhnul se Six O'Clock Roku k něčemu, co je prudce aktuální a skutečně z brusu nové v naší nabídce. Tak trika nechám na vás, ať si je nastudujete, případně objednáte včas, než dojdou, a vrátím se zpátky slovem tam, kde jsme v playlistu v letech 60. Tohle byly The Tremolos, předtím to byly Spencer Davis Group z let 60. s písní Keep on Running, a kdo tenkrát rozhodně taky válel, a nebudem o tom vůbec vést žádné spory, na tom se všichni shodneme, tak to byl Roy Orbison. Tak tedy pojďme na něj, do jeho diskografie, a pojďme vytáhnout Mean Little Mama.

které se s největší pravděpodobností nikdy nepotkali. Až teď. Olda Říha a Joe Cocker. Jeden narozeniny oslaví, druhý by je oslavil. My budeme slavit s nimi a samozřejmě i jejich muzikou. With a little help from my lesní manekín. Po celý víkend na Rádiu Beat.

0: Jeden plastický Bernard tady na beatu dohrává minutu po půl sedmé, Sub Lampou má je za námi, před námi něco, co se vysloviti dá o něco lépe, tedy na Šincovi. A to je třeba ta angličtina Screaming for a Love by Dame Except, Stony Sleepin' Full to Cry, ty si pustíme za malou chvilku. Taky na čtvrteční beatoskop musí nezbytně dojít a taky na dopravu se podíváme.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: S dotazem tak, jak přidávám další informace z dopravy, které mi od vás přicházejí. Před Brnem stojí stále kolona od Velké Bíteše, se to celkem dost řadí, počítejte s tím, býťáci. Uzavřena je Hradecká dálnice a to na Prahu. Sjezd poslední, který můžete využít, je na 18. kilometru a zpět se najíždí přes jedny na 8. Tady došlo k vážné dopravní nehodě. Už před nějakou hodinou a půl pořád je ještě uzavřeno, tak s tím počítejte na svých cestách. Co mi hlásíte dál, je v Praze Zahrad Hradníčkova ulice, nehoda dvou osobních aut. Jedete-li na Březnici od Příbramy, tak se vyhýbáte vyšetřování nehody osobního s autobusem. Na silnici 447 u Žerotína na Olomoucku je havarovaný nákladák po kolizi s osobákem. Nehoda je to bez zranění, ale probíhá tam soupis. No a Hradecká dálnice ještě jednou, tentokrát ve směru opačném, tedy z Prahy na Hradec, na 82. kilometru neprůjezdný levý jízdní pruh, tam jsou snad dvě havarovaná vozidla. Tak s tím býťáci také počítejte a jde opatrně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Vítoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
1: Hezký den vám u Vítoskopu přeje Pepa Lábus. V Národním superpočítačovém centru IT for Innovations při VŠB Technické univerzitě Ostrava v tomto týdnu začal provoz českého uzlu evropské sítě, která propojuje superpočítače, data i expertní podporu do systému služeb umělé inteligence. Součástí projektu Czech AI Factory bude pořízení nového superpočítače. O co vlastně jde, nám vysvětlí ředitel IT for Innovations Vít Vondrák.
2: Pod AI Factory si v podstatě můžete představit dvě věci. Vlastní superpočítač, který vlastně má poskytnout ty odpovídající výpočetní kapacity. A druhá část, to je už trošičku virtuální, to je vlastně centrum, které bude poskytovat služby k tomu, aby v podstatě ten superpočítač, ta infrastruktura byla efektivně využívána, aby v podstatě umožnila to skutečné nasazení těch modelů do té reálné praxe.
1: IT for Innovations se bude v roce 2027 pořizovat nový superpočítač, který nahradí 5 let starý superpočítač Carolina. Pořízení superpočítače Carol AI na a jeho provoz bude stát zhruba polovinu celkových nákladů. Zbývající peníze budou sloužit pro poskytování služeb klientům CZ AI.
0: Vítoskop.
1: Se sluchátky Apple AirPods Pro 2 a 3 můžeme nově využívat funkci na sluchátka i v České republice. Po otestování sluchu upraví příposlech z okolí a také poslech při telefonování i přehrávání médií tak, aby co nejlépe kompenzovala vadu sluchu konkrétního uživatele. Funkci zdarma doplní softwarová aktualizace. Ve Spojených státech je funkce dostupná od podzimu 2024. K nám dorazila až teď, poté co byla schválena patřičnými lokálními autoritami. Funkce je totiž podle výrobce klinicky ověřena a musí splňovat patřičná kritéria. Určena je pro dospělé uživatele. Tolik z Vítoskopu. Teď si vychutnejte další várku osvědčeného Big Beatu. Na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat.

Rolling Stones na rádiu Beat. Jak jsem slíbil, Full to Cry máme za sebou. Beatáci, pojďme si slíbit muziku na příští minuty, bude James Brown a Joan Jett, a pojďme si slíbit muziku na příští hodiny, protože i to je něco, co nás dneska velmi zajímá. Je čtvrtek, takže se dá celkem tipnout, co by to mohlo být. Depozitář Popmoza, samozřejmě s Radkem Dieslerem, samozřejmě. To je muzika, kterou vám tady rozhodně můžu slíbit na příští hodinu. Potom slíbím Honzu Homerníka, Večer u repráku, prostě a jednoduše takový býťácký pravidelný čtvrteční pokec, a k tomu muzika, která má vyhrazené 3 hodiny ve vysílání Beatu, od 8 až do 11, kdy to celé uzavře John Mayall s albem Find a Way to Care, protože to je to, co jste si zvolili, a velmi jednoznačně, a musím říct, pro mě velmi milé, ale překvapivě, v týdnu minulém na Beatovém webu, protože jestli bych si měl vsadit v tom minulém výběru na někoho z té šestice, která na webu Rádia Beat vysela, tak John Mayall by to nebyl. O to milejší to pro mě je, že si dneska právě jeho můžeme pustit v celé té délce té desky, kterou tehdy onehdy vydával.

online. Laďte na www.radiobeat.cz a poslouchejte. Třeba na pobřeží Slonoviny.

Na beatu Láďa Myšík CTC a taky zároveň poslední muzika našeho beatového odpoledne. To další, co bude hrát, už je beatový podvečer, vy si ho beatáci užijte, já si ho budu užít taky při poslechu rádia a zítra se na vás budu opět těšit.

0: Rockall.cz. Depozitář Pop Muzea. 13. komnata českého a slovenského beatu. Neznámé nahrávky ze zapomenutých koncertů a demáčů, známé písně tak, jak už si je nejspíš nikdo nepamatuje. Beatová archeologie v přímém přenosu. Na Rádiu Beat.
1: Dobrý večer a dobrou chuť, pokud právě večeříte. A pokud opravdu právě večeříte, tak to koukejte rychle dojíst, neboť začíná depozitář Pop Muzea, hodina pokleslé hudby a plytkého průvodního slova. Pokud máte objednanou beatovou rozhlednu, asi jste četli, jak jsem se v té minulé pokusil rozžehnat s Oskarem Petrem a popsat jeho význam pro český pop, folk, rock a td. A protože je to nosné téma i pro mou druhou beatovou frontu, očekávejte dnes depozitář na téma Oskar Petr ne zcela známý až zcela neznámý. Bude to depozitář celkem atypický. Bude to možná nejfolkovější depozitář ze všech depozitářů. Až na opravdu nečetné výjimky nezazní zde elektrifikovaný nástroj. A až na opravdu nečetné výjimky nezazní zde buben. Konec varování, jdeme na to.
2: Oskar Petr. Oskar Petr, účastník třetího festivalu Folk Songbook.

ale co když ta tráva začne růst a vyroste až tam, kde učej pršet mraky a voda procrčí jak zdravýho měchníře a třetina lidí vlastně neumí plavat a každej není Venclovský, ač je to k nevíře.

0: Technologie v přímém přenosu na Rádiu Beat.
1: Písnička Budoucnost je nejstarší známý záznam Oscara Petra. Pochází ze 3. festivalu folksongu v Kulturním domě dopravních podniků v Praze, budoucím klubu Belmondo. Odehrál se na konci dubna 1972. Záznam obsahuje 3 položky. Jedna z nich je cover verze Yesterday, ale při vší úctě k Nebojštíkovi ji nebudu tahat na světlo rozhlasové, nepěst poněkud pitomá. O tom festivalu psal i měsíčník Melodie. František Horáček mimo jiné uvádí. Budoucnost by měla patřit i Oscaru Petrovi, písničkáři s kvalitním, příjemně zabarveným hlasem. Oscar tehdy čerstvě hrál a zpíval i ve folkové skupině Kolovrátek. Ta podle Horáčka ukázala i sympatickou práci s folklorem. Nevím, nikdy jsem to neslyšel. Další záznam je o půl roku mladší. Pochází ze 4. Folk and Country festivalu v Lucerně v prosinci téhož roku. S tímhle záznamem je třeba nakládat obzvlášť opatrně. Oscar se na něm snaží být ambiciózní, vtipný a navrch tak říkajíc satiricky tnout do živého. A nejde mu ani jedno. Vybral jsem tedy krátký fragment z rozmáchlé kompozice 4 ročních období, který je tak ještě nejsnesitelnější.

0: Depozitář Popmuzea na Rádiu Beat.
1: Mimochodem na tomhle folkáčském džemborí vystupovala i skupina Michnová Kalandra Jeřábek, ale budoucnost se ještě nerýsovala ani v hrubých rysech. Čtveroročních období spolu ještě pak hrávali, neboť existuje na jednom záznamu Marsia se z Malostranské besedy z roku 75. Poslední fragment pochází z polkového finále Porty, které se konalo v červenci roku 1973. Otvírá ho Oscarův erbovní cover, který měl v repertoáru prakticky celý život.
2: A první písničku, kterou vám zaspívám, ta se bude jmenovat Hello Cowgirl in the Sand a je to od skupiny Crosby, Stills, Nash & Young.

0: Děkuju.
1: Já trošku balancuju.
0: No a druhá písnička, to už bude moje vlastní.
2: Depozitář Popmuzea na Rádiu Beat.

0: minutu.
1: Beatová archeologie v přímém přenosu na Rádiu Beat.
2: A pak se oba světy konečně potkali a protnuli. V Marsias byl Oscar 5 let a kdyby už pak nic nebylo, stačilo by to na pomník, jak se říká, kovu trvalejší. Koncertů téhle kapely mám tuny. Vybral jsem záznam z vystoupení Sporty 74 ve Svitavách. Za prvé je takový homogenní. Za druhé tam jdou pěkně za sebou mé oblíbené Oscarovy kavry amerických písničkářů. Za třetí jeden z nich nikdy nevyšel oficiálně, a to ani po revoluci, protože se nedá sehnat souhlas s českým textem. Což se nás naštěstí netýká, takže nechme osvědčeného kovaříka, aby svým neopakovatelným tembrem uvedl kapelu a tato do vás pak nasype.
3: Opět malá folková událost z pražské folkové scény. Tři písničkáři se spojili a loni na podzim vytvořili skupinu, která poprvé vystupuje na Portě v tomto složení. Marsias Praha. Marsias, Oskar Petr, Zuzana Michnová, Petr Kalandra, jako host Ivan Pešl. Skupina známých písničkářů, těch, kteří již po léta v Praze propagují folkovou hudbu. Dovolte, abych vám řekl, že texty všech tří písní napsal písničkář Oskar Petr. Jako první Hrnek, druhá Madonna ulice, třetí Větrem nech se nést. Marsias Praha.

0: Děkuji.
1: Beatová archeologie v přímém přenosu na Rádiu Beat.

0: Marcias.
1: Depozitář Pop muzea na Rádiu Beat.
2: 80. léta strávil Oscar v emigraci. Když se vrátil, bylo ho všude plno, ale ke staré značce se nevrátil. Známá historka praví, že přišel do pražského Euroklubu na jeden koncert dožívajících pozdních Marcias a pravil, že tuhle ruskou country hrát nebude. Jako autor se rozdával pro jiné, až v roce 94 vydal album Krev, bláto, slzy. Budu ho muset zde v depozitáři přeskočit, protože k němu není žádný bootlegový materiál. Uděláme tedy skok až k druhé solovce Fabrika Atomica, vydané v roce 2003. K ní existuje i demo verze, studijně velice zajímavá. Za prvé jsou na ní některé písně v zárodečné verzi bez českých textů. Za druhé jsou na ní písně, které Oscar nedokončil nebo je po letech dal jiným interpretům. Tohle je takřka dotažená verze skladby Vázat se stoupat, která na albu patřila k těm obzvláště povedeným. Na desce je ovšem ještě v trochu jiné verzi.

0: depozitář Pop muzea na rádiu Beat.
1: Repertoár z desky se pak stal základem živých setů, které Oscar hrál nejdřív s kapelou, potom v komorním posazu s houslistou Janem Vopavou. Tyhle sety ale obsahovaly i písně starší a pak takové, které už nikdy nenatočil na desky. Demonstrujeme si to na bloku z koncertu v dubnu 2009 v Balbínově poetické hospůdce. Písničkářka, o které bude řeč na začátku, se jmenovala Janet Robin. Další písničku pozná každý. A další asi nikdo. Jmenuje se Alice a je to jedna z těch mnoha ztracených, nikdy nenahraných písní. A poslední, ta se jmenuje Napiš a pochází z Fabriky Atomiky.
2: Jsme hráli v sobotu s Robin Janet a to je taková americká písničkářka a ona říkala, nejvíc se mi líbí, jak říkáte vždycky to fuck jo, protože to je tak strašně jako sprostý, že když jsem to neříkala, když to slyší Američan poprvé fuck jo, tak je hrozně skoprní a zbystří, v jaký zemi to je. Jak to každý fuck jo tady prostě, jo, to tady fuck jo a tak to se jí hrozně líbilo právě, že už to zná teda, ona tady je po třetí byla a má to dobrý koncert, 4-hodinový. A teď to bude takový krátký jenom takový recitál. Tak my vám zahrajeme nějaký písničky, starší a novější a potom...
3: To už, budeme domů normálně.
2: To už bude na tom albu teď? To už tam můžeme dát nebo ne? To se tam může dát, že jo? A potom většinu z alba Fabrika Atomika.

0: přímém přenosu na Rádiu Beat.
1: Poslední nahrávka, kterou máme k dispozici, pochází z demáče o dvou písních z roku 2011. Jedna je česky, druhá anglicky. Ta anglická je dotaženější, obecně lepší a jmenuje se The Reason.

Bohužel ani tuto, ani jiné písně už Oscar Petr nikdy nedotáhl k vydání. Jeho příběh je tak jaksi nedořečený, ale i tak toho po něm zůstalo tolik, že to budí respekt a uctivý hlubokosklon. A to je pro dnešek všechno. Mějte se, jak uznáte za vhodné, a za 14 dní opět na značkách. Rádio Beat.

0: Repra.cz.
1: Večery u Repráku.
2: Na rádiu Beat.
3: Krásný dobrý večer, Beaťáci, Beaťačky. Přesně v 8 hodin večer. Posloucháte rádio Beat, já jsem Honz Hamerník a protože je čtvrtek, tak máme večery u Repráku. To je vždy večer, kdy si tak o něčem povídáme. Vy mi můžete telefonovat na číslo 210 32 33 34. Můžete mi posílat SMSky na 720 001 222. E-maily na adresu studio@radiobeat.cz. A nebo nejlépe vzkazy do studia z naší apky, to je nejjednodušší a je to úplně zadarmo. Tak, a důležité je za prvé téma večera a za druhé, abyste si nezapomněli nikdy přát písničku, protože já vám to přání splním. A teď to téma. Já jsem dostal už snad minulý týden nebo co pozvánku na tiskovou konferenci, na úterní tiskovou konferenci Českomoravského svazu mini pivovarů. Té tiskovky jsem se nemohl bohužel zúčastnit, ale stejně jsem dostal tedy tiskovou zprávu z té tiskové konference a pár faktů mě tam nezarazilo, ale docela jako mi připadá zajímavý. Proto bych se s vámi chtěl podělit. Nejenom o tato fakta, ale pak od vás chci slyšet, jestli máte v oblibě produkty mini pivovaru, jestli taky rádi zkoušíte nové značky, anebo jestli si jenom sedíte... Ne, pardon, to bych vás urazil, protože nepředpokládám, že asi kupujete braník v PET flašce na doma. No, to ne. A jak pivní kultura... Jak se k tomu vůbec stavíte? Tak teďka pojďme napřed k těm drobnějším faktům o mini pivovarech. Kolik byste jich hádali, že jich je? Tak já vám to řeknu, je jich 520. 520 mini pivovarů působí v České republice, přičemž jejich počet oproti loňskému roku zůstal stabilní. Ovšem, 26 nově vzniklých, 23 zaniklých a 3 pivovary, které postoupily do vyšší kategorie nad 10 000 hektolitrů ročně. Ten výstav 10 000 hektolitrů ročně je hranice, aby ten mini pivovar byl ještě uznán za mini pivovar. No. Tak to jenom tak jako na úvod. A samozřejmě, že mini pivovary mají velice zajímavý, velice zajímavý sortiment a stojí za to ochutnat toho víc. Nechci se dneska dopouštět vůbec žádné reklamy, ale občas tady nějaké jméno piva či hospody padne, což může, a tak prosím, otvírám diskusi. Co říkáte vy na mini pivovary, na jejich produkty? Pijete vůbec pivo? Znáte to, jak je to s tím pivem, že jo? Je ti horko, dej si pivo. Je ti zima, dej si pivo. Je ti špatně, dej si pivo. Je ti dobře, dej si pivo, bude ti ještě líp. Tak, o tom bude dnešní večer a nezapomeňte, že jsou to písničky na přání. A začneme kapelou Fleetwood Mac.
4: This is called I Loved Another Woman. In American, that's I loved another woman. So I've only been here a week and I've learned the language already.

0: Večery u Repráku na rádiu Beat.
1: Večery u Repráku na rádiu Beat a už tady mám od vás několik zpráv, ale co jste zapomněli, je přát si písničku. Tak třeba Standa mi píše: já si občas klidně braník v pet flašce na večer koupím a mám si kvůli tomu připadat jako debil. No tak, milý Stando, tak jsem to určitě nemyslel. Ale jako pravý pivař to dělá pouze, ale pouze výjimečně. Martin tady vyjmenoval nějaká pašerák, pivovar Belveder, železná ruda. Aha, to je, bude asi dobrý pivo. Ale zapomněl si přát písničku. Martina z Hradce Králové mi poslala krásnou fotku pivovar mini pivo Harach, ležák premium. No, a taky jsem měl telefonát. Honza, Rádio Beat.
2: Ahoj Honzo, tady zdraví tě věrný posluchač Rádia Beat. Musel jsem zareagovat, už jak jsi řekl, jestli snad nepijete plastového bráníka. Člověče, neuvěříš, ale opravdu třeba do práce, pač jezdím s kamionem, ono je to skladné a tohle, tak opravdu do práce si ho kupuju. Domů samozřejmě ne. Jo.
1: Aha.
2: Názor nám na mini pivovary. No tak nemůžu si tady sebou vozit, že jo, třeba dvě bedny nějaké plzeňské dvanáctky. Zabírá to více místa. Ale mini pivovary jsou opravdu jako takové, řekl bych, kořením toho běžného českého pivařství. Jo. Protože tady nebyli.
1: Ano, myslím, že jsi to řekl hezky, ano.
2: To jako já proti ním v žádném případě nic nemám. Rád ochutnám nějaké huhňáky a vopíce, nebo jak se to dneska... každé město, každá vesnička má nějaký ten mini pivovar, ať už to jsou, já nevím, Hukvaldy, Kopřivnice, Ženklav, teda bavím se o Moravě, to tam u vás v Praze neznáte, ale... jako ano, rád ochutnám, nic proti tomu nemám, z pravidla jsou to všecko takové ty silnější, takové, že toho fakt člověk nemůže vypít jakože 10 kousků a jde potom pokračovat někam, jo, to je fakt jenom jako tak jedno, dvě a stačí.
1: Ano.
2: Je to dobře, že to je, protože dělá to... ani ne tak možná konkurenci velkým zaběhlým pivovarům, jo, to ne, ale takové, je to takové to jakoby opepření, osolení, okořenění toho běžného, zaběhlého, toho pivního života u českého člověka.
1: Teď jsi to řekl, jo? Moc hezky, ano.
2: No, jako, hele, já si myslím, že tady u nás, té české kotlině, jak se ptal, jestli pijete pivo nebo nepijete pivo, já si myslím, že kdo by tady řekl, že nepije, tak takový člověk asi nezavolá, protože to snad takový člověk asi ani neexistuje.
1: A myslí, že stojí doma v koutě a vypnul Rádio Beat a jenom se tiše stydí, jo?
2: Tak, přesně tak, měl by se stydět. Přesně tak, měl by se stydět, jo. Ale jo, je to dobrá věc, ať už to dělají v různých, jako to, ne nachmelené, jak oni to mají, nefiltrované, filtrované a tady tyhle ty všechny speciály, jo, je to prostě, že sice jsem mladší než ty, ale zase ne úplně nejmladší, prostě si pamatuju jenom zelené sklínky a hnědé sklínky, které byly lepší, že jo, když jsem byl třeba děcko, jako co jsem měl tátovi nosit z obchodu domů.
1: A ještě teda, promiň, ale tehdy v té době mého mládí, ještě vždycky, když si bral flašku, tak nejenom, že si odlišoval zelené a hnědé sklenice, flašky teda, lahve, ale musel si tím ještě zatřást a podívat se, jestli to nemá dole usazeniny.
2: Přesně tak, a u nás, já nevím, já si teďka normálně nespomenu, jestli zelené nebo hnědé to museli být, ale že v hnědých se to méně kazí, anebo v zelených to bylo, tenkrát to ještě nebylo pasterované, nebo pasterizované teda, nebo co to je dneska, jo. Takže se právě, jak říkáš, přesně ty třepalo, ale u nás bylo zaběhle, že se museli brát ty v těch, a teď opravdu neřeknu přesně, jestli zelené nebo hnědé, ale prostě měli vyzkoušené, že ve sklepě se to méně kazilo v těch, ať už jedněch nebo druhých.
1: Jo. Řeknu ti zajímavost, jo. Plzeňský pivovar tady na místním trhu prodává pivo jenom v zelených lahvích, kdežto na export jde pivo pouze v hnědejch lahvích. Tak si vyber.
2: Co se exportu týče, tak vím, protože já jsem leta jezdil mezinárodku, teďka už jezdím jenom na vnitru, ale jako vím, co se prodává, když přijdu do Carrefouru někde u Paříže, tak vím, že si tam tu Plzeň taky koupím, ale pravda, nikdy jsem nepřemýšlel nad tom, jakou má barvu skla, no.
1: Tak, a co ti zahraju?
2: Ale je to asi tím, že já bych poprosil, jestli můžu, Space Oddity od Davida Bowieho.
1: Davida Bowieho. Dobře, děkuju za zavolání, hezký večer, ahoj.
2: Honzo, tobě taky a děkuju. Měj se hezky. Čau, Zbyněk.
1: Taky tak.

0: Večery u repráku na Rádiu Beat.
1: Večery u repráku a Martin, kterému jsem vytknul, že zapomněl si objednat písničku, a který měl příspěvek k tématu jednoduchý, kde to mám, pašerák, pivovar Belvedere, železná ruda. Zřejmě doporučovaná značka, ale říkám, dneska to není o reklamě, v žádném případě ne. Já teda ještě, když tak zmíním, u nás na rohu Davidské a Bubenečské je relativně nově, to znamená asi před rokem, otevřena veliká hospoda, víceméně na stojáka, a celá ta křižovatka a přilehlý takový jakoby parčík je obloženo spoustou lidí, protože na tom rohu se jmenuje automat u Matušky a pivovar Matuška tam dodává, no, točí se tam nejméně

událostí nikdy nepotkali. Až teď. Olda Říha a Joe Cocker. Jeden narozeniny oslaví, druhý by je oslavil. My budeme slavit s nimi a samozřejmě i jejich muzikou. With a little help from my lesní manekín. Po celý víkend na Rádiu Beat.

Pěkný večer, přátelé, 9,5 minuty po půl deváté. Rádio Beat, Honza Merník a večery u Repráku. Večery, kdy si o něčem takhle povídáme, vy mi telefonujete, vy mi píšete SMSky, posíláte mi maily anebo vzkazy do studia. Všechno platí. Ale nezapomeňte si přát písničku, protože celá tato show, když to můžu takhle říct, je v podstatě trošku sofistikovanější večer písní na přání. Takže pište, telefonujte a téma je dnešní téma je pivo a hlavně mini pivovary. A jestli rádi testujete i jiná piva, než je teda Plzeň, Kozel nebo Braník, ano, to samozřejmě, to je téma dnešního večera. Jirka s Alčou píšou, ahoj Honzo, dobrý téma. U nás v naší malinké hospůdce je v nabídce pouze Bernard, ať už v láhvi či točené. Fandíme majitelům, co dokázali z ruiny vybudovat a pivo mají nejlepší. A to nejsme z Humpolce. A k přání, proč si nedát Iron Maiden třeba Hell on Earth? Moc předem děkujeme, Jirka s Alčou. Já děkuju též. Pivovar Bernard samozřejmě není pivovar, ale pivo teda vařit umí. To bych chtěl zdůraznit, i když jsem teda říkal, že dneska o žádnou reklamu nejde. Opravdu ne. Tak, Iron Maiden.

0: Večery u Repráku. Na rádiu Beat.
1: Krásný dobrý večer, bíťáci, bíťačky, 2 minuty po 9. hodině večerní. Posloucháte rádio Beat, já jsem on Zámerník a Večery u Repráku. To nám signalizuje to, že se bavíme na nějaké téma. Vy mi můžete telefonovat na číslo 210 32 33 34. Vy mi můžete posílat SMSky na 720 001 222. E-maily na adresu studio@radiobeat.cz anebo vzkazy do studia z naší apky. A hlavně to téma dnešního večera je pivo. Pivo a hlavně mini pivovary a jestli také občas od svého zavedeného odbočíte někam ochutnat něco nového, jestli máte nějaký v duši experiment, nějaký a touhu po poznání. Takhle bych to řekl. Ano, tak už jsme si neřekli na úvodu, že těch mini pivovarů je asi tak 520 v České republice, což teda mi připadá, že je teda poměrně dost. A tady vidím takovou vida. Česká republika zároveň patří mezi země s nejnižším obsahem alkoholu v pivu a s velmi vysokým podílem sudového a tankového piva. Více než 85%. No a pak jsem tady ještě takovej, to vás překvapí, kde to je ten... že se změní domácí regulace, tak obor mohou ohrozit nejen domácí regulace, ale také navrhované změny evropské legislativy, které počítají se změnou kategorizace piv a systému zdanění. Dosavadní, historicky zavedený, přesný a přehledný systém podle stupňovitosti, stupně plato, to je 10, 12, 8, 14 a podobně, by měl nahradit systém založený na obsahu alkoholu, procenta ABV. A tím tedy by se změnilo celé danění. Opustit několik let set starou a zažitou kategorizaci piv by vyvolalo dezorientaci spotřebitelů a mělo velký dopad na český lyžák. Tak. Takže to máme jenom zase chvíle poučení. Já jenom ještě dodám a když mi zavoláte nebo napíšete, tak nezapomeňte připojit písničku, kterou byste chtěli slyšet, protože já vám ji zahraju. Tak a pojďme na 2. hodinu. Čau Honzo, po dlouhým zkoumání trhu jsem si začal vařit pivo sám. Uvařím si podle sebe, na co mám zrovna chuť. Na léto svěží pšeničku, na zimu zas černý ležák. Někdy to proložím ejlem. Prostě svoboda v pivním pití. Celoročně vařím 12-stupňový ležák, pojmenoval jsem to Toješovské darebák. Samo sebou vše nefiltrovaný, nepasterovaný. Takže asi tak. Když tak prosím něco od Pink Floyd. Tomáš z Ješova. Pink Floyd.

0: Večery u repráku. Na Rádiu Beat.
1: Večery u repráku, Rádiu Beat, Honza Amerník. Dnešní téma je pivo a hlavně mini pivovary. A zdali vám také tak chutná, když můžete ochutnat něco nového. A mezi tím se tady trošku rozbouřila diskuse o tom, co to je, jaký je rozdíl mezi zelenou a hnědou flaškou lahví. A Jonzo, s tou barvou skla je to jednoduché. Do hnědé pronikne méně UV záření ze sluníčka. Proto taky na export putuje pivo v hnědém skle. Z toho důvodu, že většina exportu směřuje na trhy, kde slunce svítí podstatně více než u nás. Píše Roman z Českých Budějovic. Písničku si dneska nepřeje, no dobře. Pak tady někdo úplně anonymní píše: díky, zase jste mě obohatili o zajímavé informace. Ano, rádo se stalo. A veterinář Vojta píše: ahoj Honzo, jenom tvrdý trénink dělá z žáka mistra. Jsem věrný klasickým pivům. Pár těch z mini pivovarů jsem ochutnal, ale na takovýto normální pravidelné pití to není. Mám rád nošovickou desítku. Tu bych mohl pít pořád. A hlavně si tím nenabourám střevní mikroflóru, že? A jestli můžeš, My Sweet Lord. Díky moc, Vojta. George Harrison a My Sweet Lord.

0: Večery u Repráku na Rádiu Beat.
1: Honza, Rádio Beat.
2: Honziku, nazdár, tady Karel ze Slivence, čau.
1: Nazdár, zdravím Slivenec.
2: Dlouho jsme se neslyšeli.
1: No je, minulý týden naposledy, ano.
2: Že jo, no, ale prosím tě, já ti volám kvůli tomu pivu.
1: No.
2: Celý život jsem odchovaný na Starou Vrmanu, protože jsem ze Smíchova, z Jinonic, ze Slivence.
1: Mm-hmm.
2: A teď ty domácí pivovary máme v Prokopském údolí, máme pivovar, vynikající pivovar, v Klukovicích.
1: Mm-hmm.
2: To je, jak je barandovské sídliště, tak tam je krásný pivovárek.
1: Jo.
2: Ale já jsem furt věrný tomu normálně velkému pivovaru. No, ty malý pivovary, protože jsem pil pivo celý život, už nějaký rok mám za sebou, takže kupuju tyhle ty piva, ale chodím taky občas na tyhle ty domácí pivovary, no.
1: Jo, mini pivovary, dobře.
2: No, mini. On zrovna není mini v Klukovicích, to je Prokopský údolí.
1: Jo, jasně.
2: No, to je Jinonice, no, Smíchov, Barandov, Klukovice, no.
1: Jasně, ale domácí vaření piva, to je něco jiného, už na to tady mám taky příspěvek.
2: Jo, takhle, pardon.
1: Že někdo si vaří doma si vaří
2: že
1: pivo.
2: Jo, sám, no, to bych nedokázal.
1: No, tak. Dobře, tak a teď, a co ti zahraju?
2: No, zahraješ mě, asi mi zahraješ Palmy.
1: A, dobře, tak jo.
2: Jo?
1: Ano, jestli ti teda vyhoví, tak 29, jo?
2: Ano, 29, no. A moje paní Růža je velice spokojená.
1: Dobře. Tak jo, hezký tak večer.
2: Jo, děkuji Honziku.
1: Ahoj.
2: Hezký večer. Děkujem.
1: Ahoj.

tak dobře moje duše. Až jednou ze života zbude jen pajíl suchý, až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý, až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň

0: řekl ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.
1: Večery u Repráku na Rádiu Beat.
2: Honza, Rádiu Beat.
3: Milda z Plzně, ahoj Honzo.
2: Nazdar, ahoj.
3: Já tě zdravím. Krásný téma dneska.
2: Pivní.
3: Musím vás trošičku opravit tu diskuzi, co si vedl s tím mým předřečníkem.
2: Ano.
3: Já piju, jsem Plzeňák, kupuju jenom lahvový prazdroj.
2: Ano.
3: Ku podivu, nekupuju ho v Plzni. Kupuju ho, vozím jeho kamarád z Německa. Ať už teda, já říkám, dospělý, což jsou půl litrovky, anebo dětský, a to jsou třetinky. Ty jsou skutečně v hnědejch lahvích. Mm-hmm. Ale to, co se vozí do Německa, tak jsou normálně klasický zelený lahve, ale mají německý etikety. Jo? Takže mají prostě německý nápisy.
2: Tak třeba nám to nicméně někdo objasní. Já vím, že v Americe jinou Plzeň než v něným skle nekoupíš.
3: Může to být, ale to, co se vozí do Německa, ale to není to podstatný. Podstatný je to, že v tom Německu se to koupí o hodně levnějš než u nás.
2: To je jiný problém, no.
3: A když člověk ví, a já to vím, jaká je ta cesta od nás do toho Německa, takže on to jezdí kupovat za hranice do Weidenu, přitom se to stočí v Plzni, že jo, cestuje to do Chrášťan, z Chrášťan někam do centrálního skladu v Německu a tam odsud se to zase rozváží a on si proto jede těch pár kilometrů. Ale k tématu, prosím tě, mini pivovary, bomba. Já, protože piju opravdu jenom ten prazdroj, dlouhodobě, myslím teda jako na kupování, ale kdykoliv mám možnost si někde koupit mini pivovarský pivo, tak to rád udělám, ochutnávám a jsem kolikrát velice dobře nebo velice příjemně překvapený tou kvalitou.
2: Ano.
3: Musím říct, že u nás se vaří výborný pivo, můžu říkat třeba chebský pivovar nebo turnovský, nevím, jestli jsou to mini pivovary, ale v každém případě jsou to luxusní piva a určitě třeba v těch IPách a podobných druzích toho piva si myslím, že jsou na špičce toho, co se může vůbec kde ve světě v tom pivu objevit.
2: No, mluvíš mi z duše, přesně to mám stejně. Přesně tak, chodím do hospody na Plzeň, ale domů, když tak se někdy koupím právě nějaký speciál, pokud ho někde vidím, abych ochutnal, abych věděl.
3: Přesně. A já, když někde projíždím, tak se opravdu vidím mini pivovar, zastavím se tam, koupím si, protože mám třeba ve zvyku, tady kousek od Plzně je mini pivovar, který vaří, já nevím, možná 7 druhů piva, tak si vždycky naplním basu, 3 kousky od každého, že jo. A prostě dáváme si to s manželkou takhle na chuť. Víš, vždycky. Oni nejsou ty piva nic lacinýho, což je pochopitelný, protože když mají malý výstavy, tak musí být vždycky dražší než ty, kteří to dělají ve velkým, že jo. Ale fakt je to dobrý si to zkusit, protože to je fakt nádhera. Ta rozmanitost těch chutí, to je fakt bomba. Jo?
2: Tak, a co ti...
3: To jenom k tomu, a co mi zahraješ, jestli můžeš, tak bych poprosil o Purple, o Fools.
2: Fools a Deep Purple.
3: Jasně. Ano?
2: Dobrý, děkuji za zavolání, ahoj.
3: Děkuji večer všem býťákům, ahoj.

0: večery u repráku.
1: Krásný dobrý večer, býťáci, býťačky. Máme, no, 2 minutky nám chybí do 10. hodiny večerní, ale to všecko zvládneme. Posloucháte Rádio Beat, já jsem Honza Amerník a máme večery u repráků. Večery, kdy si tak o něčem povídáme, vy mi telefonujete, vy mi píšete a u toho si přejete písničky. Takhle je to jednoduché. Takže telefon, SMSky, maily a vzkazy do studia z naší apky. A téma dnešního večera je pivo. A nezapomeňte si přát tu písničku a o pivě si povídáme už 3. hodinku. Takže je to bezvadný. Pojďme na to. Honza, Rádio Beat.
2: No, to je Michal. Ahoj, Honza.
1: Čau, Michale.
2: Já volám z Plzně.
1: Ano.
2: A dneska je řeč o pivu.
1: Ano. Takže jsi na správném místě.
2: Ano, takže to je, jste narazil na odborníka, takže o čem přesně o tom pivu, já jsem zaslech něco pivo zelený v hnědý flašce.
1: Ano, to jsme tady řešili, jestli pivo zelený nebo v hnědý flašce, a já jsem hledá někde získal informaci, že plzeňský pivovar na tuzemský trh dodává pivo pouze v zelených flaškách, když to na export v hnědejch. Nevím, jestli je to pravda, nemám to potvrzeno, tuhle informaci, ale jak jsem nakoupil, tak prodávám.
2: Jasně, tak tohle taky přesně neřeknu. Já vím, že ty hnědý byly na export.
1: No.
2: Že to vydrží to pivo více v těch hnědých flaškách.
1: Aha, novida, tak cená informace.
2: A jinak, když jsem jezdil na prázdniny k babičce, ano. A bylo mi 15 let, jsem poprvně ochutnal pivo, tak vím, že tam kluci starší sehnali basu plzeňskýho lahvovýho desítky a všichni chtěli zelený flašky, že prý je lepší to pivo v tom. Já jsem v tom rozdíl neviděl.
1: Já si taky myslím, no dobře.
2: No a samozřejmě já to rád točený, jo, ale když už lahvový, tak si kupuju 12 zelenou, no to je jasný.
1: Jasně, ale desítka Plzeň, to mě trošku mateš, protože vím, že vlastně desítka byl Gambrinus.
2: Nebo Gambrinus teda, no, byl na export, no.
1: Tak. Dobře, no, a co ti zahraju?
2: Co mi zahraješ?
1: Ano.
2: Jestli by si našel Gillen Band, vydali desku Future Shock.
1: Mm-hmm.
2: Máte jich archivu?
1: To nevím, to ti teďka z hlavy neřeknu, budu pátrat.
2: Já vím, Kachna mi to potvrdila, ale nevím, jestli máš po ruce, tam je úžasná věc, New Orleans skladba.
1: Gillen, Family and Friends tady mám, Jan Gillen Band.
2: Tak. No, nebo zahraj něco jiného, jestli nemáš to New Orleans, tak můžeš zahrát něco jiného od Gillena.
1: Dobrá, dáme Gillena. Jan Gillen.
2: Jan Gillen.
1: Ano, dobrý, tak jo, děkuju za zavolání, ahoj.
2: Ahoj.

0: večery u repráku. Na Rádiu Beat.
1: Honza, Rádio Beat.
2: Honzo, já tě zdravím. U telefonu Vláďa.
1: Nazdar, Vláďo, ahoj.
2: Ahoj. Jsme ve vysílání, nebo bavíme se jen tak?
1: Bavíme se, já to nahrávám a pak to pustím, tak jak, je to, super, tak, jak to teď napovídáme. Tak povídej.
2: My rádi posloucháme Rádio Beat už několik roků. Díky mému kamarádovi Vaškovi Kárníkovi. A co se týká těch piv, jsme takový významači spíš takových těch svrchně kvašených. Různý názvy, jako je IPA, ne IPA.
1: Jo. To právě většinou teda teď ty mini pivovary nabízí pestrost, že jo? Co se týče těch druhů piv.
2: A my hlavně preferujeme tady z těch východních Čech různý typy. Mm-hmm. Mohli dát i doporučení, ať už to je třeba pivová Trautenberg, tady v oblasti spíš těch Krkonoš, další je Jungberg, to je tady u nás kousek od Hradce Králové, další je významný, já myslím, že ho znají všichni, kteří se věnují nejenom těm svrchně kvašeným, ale i těm standardním ležákům, což jsem tady zmínil v úvodu. To není náš případ, my vlastně preferujeme to vlastně všechny, co jsou z toho z té kategorie těch svrchně kvašených. Tak třeba i ten Kok, tady u Počtejna, tak je zámek významný hrad.
1: Mm-hmm.
2: Jo, takže to jsou takový místa, které my teď dost často navštěvujeme. Pijeme, to, co bych ještě doplnil, k tomu pivu svrchně kvašenému. Tady v Hradci Králové taky takový významný hostinec, spíš takovým tomu říkáme na růžku, přímo to tak je.
1: Mm-hmm.
2: Má historii víc než 30 letou. Tam je několik, 8 nebo 10 na čepu těch různých píp. A víme, že ty svrchně kvašený piva se musí pít jenom do třetinek. Jo? To je potřeba taky zmínit a poučit všechny, kteří pijou pivo svrchně kvašený, že by to byla určitě jakási dehonescence těch, kteří si natočejí svrchně kvašený pivo do půl litru.
1: Jo, vidíš, to jsem nevěděl. Dobře, co ti zahraju?
2: My bychom si rádi nechali zahrát písničku od Rolling Stone, Jane.
1: Dobře, ano, Jane a Rolling Stones. Fajn, děkuji za zavolání, hezký večer.
2: Děkujeme a hezký večer.
1: Ahoj.

0: Večery u repráku. Na Rádiu Beat.
1: Honza, Rádio Beat.
2: Ahoj, tady Jana Veverka.
1: Nazdár, ahoj.
2: Zdravím, zdravím. Tak Honziku, jako celoživotní servírka samozřejmě jsem popíjela, s těma chlapama se museli dát panáčky i pivečko. Ale bydlím 50, já už jsem 14 let v důchodu, ale bydlím 50 metrů od hospody u břehu. A každý den v půl sedmí večer po AZ Kvízu vyrážím na 3 velký a 1 malý. A v 10 hodin jsem doma, úplně super pivo.
1: Dobře, dobře. A jaký tam to čej?
2: Staropramen.
1: Staropramen.
2: A docela dobré, i když jsem servírka, tak nikdy jsem moc nebyla pivaška, rozumíš, posledních 20 let.
1: A točila jsi někdy pivo?
2: No, celý život, 54 let jsem dělala servírku.
1: Tak nám vysvětli, jak správně natočit pivo.
2: No, samozřejmě sklenice musí být vypláchlá, studená, pak to strčíš pod pípu, ne, nejdřív necháš trošku odkapnout, pak do pípy strčíš půl litr a po skle točíš a nahoře uděláš tu krásnou smetanovou pěnu.
1: Tak, hezky.
2: Tak.
1: Teď jsem dostal chuť. No.
2: Tak doufejme, že, jak jsi předtím mluvil, že Davidská Bubenečka, tam je ta restaurace, kde se srocují mladí lidi i starší.
1: No.
2: A že chodíš o kousek dál do své hospůdky, to bude určitě hospoda u Veverky, že jo?
1: No, trefila jsi to, ano.
2: Co vy? Tak to je super, tak já si dám za tebe ještě to malý pivo, co mi tady čeká.
1: Dobře.
2: A měj krásný večer.
1: No počkej, ještě řekni, co ti zahraju.
2: No, mohlo bys mi pustit, nevím, vždycky si dávám Janis Joplin, protože to je moje láska, ale třeba Chris Rea.
1: Chris Rea, dobře, dám Chris Rea, jo?
2: Dobře,
1: děkuju za zavolání, hezký večer.
2: Ahoj.

nikdy nepotkali. Až teď. Olda Říha a Joe Cocker. Jeden narozeniny oslaví, druhý by je oslavil. My budeme slavit s nimi a samozřejmě i jejich muzikou. With a little help from my lesní manekín. Po celý víkend na Rádiu Beat.

0: Večery u Repráku na Rádiu Beat.
1: Honza, Rádio Beat.
2: Ahoj, tady Jakub z Plzně.
1: Čau, Jakube.
2: Já jsem jeden z posledních vyučených sladovníků, pak jsem to i vystudoval.
1: Sladovníků?
2: Celkem se bavím.
1: Jo.
2: Celkem jsem, skončil jsem jako sládek, nebo momentálně mi říkají se emeritní sládek chorovaru v západní Čechách, což není podstatný, ale diskuze zelená hnědá flaška je úplně jedno. To je prostě, všechno láme světlo úplně stejným stylem. Jo. A tady jde spíš o to, že tady se 40 let mluvilo o tom, že pivo je jenom jedno, spodně kvašené. A celý generace před námi tady existovalo pivo svrchně kvašené, na které žádný konzument u nás nebyl zvyklý a teďka objevujeme i ty API, Ailey.
1: Ano, ano.
2: Celou řadu chutí, na které jsme nebyli zvyklí. Někdo to nechce objevovat, někdo chce.
1: Já prosím, ano. Já ano.
2: A tam je ta bohatost toho piva, že to není jenom jeden druh, jenom ležák, jenom jeden druh piva. Ležák samozřejmě může být dobrý, špatný, veselý, hloupej, ale to samé i ty svrchně kvašené pivo. Samozřejmě pravda je v tom, že když se ti svrchně kvašené pivo nepovede, tak ho jenom jinak nazveš a prodáš to stejně. Víš to, když se ti nepovede ležák, tak je doprušit, můžeš to vylejt.
1: Mm-hmm.
2: Ale to je tak asi všechno, co se s tím pivem dá dělat. Já samozřejmě, my si s bratrem vaříme svoje svrchně kvašené piva v malém kolem 30 litrů. Někdy se nám to povede lépe, někdy méně. A vždycky je to dobrý. A ležáky, na ty si troufáme opatrně. Protože to je, tam musí mít člověk větší rozhled, větší umění a vědět o tom více. To je asi tak všechno, co bych pivu zatím řekl. Jinak bych se mohl rozhovořit ještě mnohem a mnohem a mnohem více.
1: To si myslím, no.
2: Co bych si přál za muziku? Náhodou Igneu?
1: Ne. Ne.
2: Ne. Kamelot.
1: Kamelot? No, těžko, to nevím.
2: Americký,
1: no.
2: Teda.
1: No, počkej, tak to bude scéna začátku, že jo? Já se podívám. Kamelot. Nemám, ne, nemám.
2: No tak Dream Theater, to tam určitě najdeš.
1: Dream Theater najdu, ano. Dobře, dáme Dream Theater. Děkuju za zavolání a poučení.
2: Krásně.
1: Tak jo, čau.
2: Hezký večer.
1: Ahoj.

0: Večery u repráku. Na Rádiu Beat.
1: Honza, Rádio Beat?
2: Ano, Honzo, ahoj, zdravím tě. Vařím guláš, zítra u nás je teda v sobotu pochod, pozdravil jsem chodničku Hukvaldy, víš?
1: Mm-hmm.
2: Jako Severní Mora. No a tak to téma je úplně ideální. Když se dělám, já sbírám nálepky od těch mini pivovarů.
1: Aha. Jo?
2: A přitom jsem Big Biťák, jo? Už od 68, jak jsem šel na průmyslovku, jsem studoval v Košicích, tak mě to tam chytlo, jo? Zeppelini, Deep Purple, jo? A ty maďarské skupiny Omega. Oni kdysi jako všichni byli trošku před námi, kurňa. NDR, Pudis, jo? Poláci, červené kytary, no a hlavně Maďaři. Kurník, to tam bylo. Omega, Lokomotiv, GT, jo? A takové ty. Takže ty jsi mě úplně dneska dostal do toho. My jsme se vrátili teď z Chodova, z Chebu, jo?
1: Mm-hmm.
2: A tam jsem obletěl Chodov a Kinčberg. Jo, mám nálepek zase do sbírky jako to. No a my u nás v Dolním Sklnově, to je pod Ukladami, jo, máme náš pivovárek. Už tam gastu.
1: Mm-hmm.
2: A to máš vidět, jak někdy tam vlezeš, tak to je medem cítí celá hospoda, jo?
1: A medem,
2: se dělá
1: jo, no.
2: Nějaké medové pivo, no.
1: Mm-hmm. No,
2: no a dá se to pít, rozumíš?
1: Jasně, tak, ano, jo. Ano.
2: No, no. No, takže,
1: co dobře,
2: tady,
1: tak...
2: na Ostravici je pivovarek Ostravice, tam mám 50 nálepek, jo? Ale třeba byli jsme na Božím daru, paráda, tam je taky pivovar fajný, jako jo. Bruntale, Zlatá žaba, jo, v Kunčicích pod Držníkem je Ogar, jo.
1: Je to, no, je to
2: takže
1: hodně.
2: Asi takhle.
1: No a za rohem, tak máš, tím... za rohem máš Nošovice, že jo?
2: Jo, tak, dobrý, Nošovice, to je, Radinac, ano, horské toho. Pivo, boudík, že je jako život horský, ale tak. On se dá někdy a někdy se nedá, jako no, tak.
1: Dobře. No. Co no. Ti zahraju?
2: Jo?
1: No jistě.
2: Tak tahle to je?
1: Ano.
2: Dobrý. Tak, tak mám jednu prosbu z mých mladých dětských studentských let. Já bych chtěl od Deep Purple Speed King.
1: Speed King, Deep Purple.
2: No,
1: dobře.
2: Speed King, no,
1: no
2: tak, to
1: je,
2: tak to byl taky hit, kurně, to byla rychlovka taková...
1: Ano.
2: No.
1: Zazní to dnes večer.
2: Blackmore, Jean Gillan, Roger Clover, John Lord, Ian Pice, to mě zbudíš o půlnoci a ty jména ze sebe vysypu.
1: Tak, díky za zavolání, no. Ahoj.
2: Jo, jo, tak se mě taky, Honzo, ahoj.

Rádio Beat. Transfúze pro ty, kterým v žilách koluje rock.

to tady, den končí, všechno je hotové. Je čas se posadit a dát si nohy na stůl. No dobře, tak nohy nechte na zemi a užijte si tu pohodu. Půlnoční album na rádiu Bík.

0: Petr Koral.
1: Je přesně 7 hodina večerní a protože je středa, tak opět začínají uši, jak už Jinka napověděl. Zdraví vás Petr Koral a zdravím mého dnešního hosta, který v uších rozhodně nemá premiéru a vůbec na rádiu být. Zná to tady už dobře a není to nikdo jiný než zpěvák Matěj Lipský. Ahoj.
2: Ahoj Petře a ahoj všichni byťáci.
1: A samozřejmě nejen zpěvák, ale taky skladatel, tvůrce a nesmím zapomenout, že muzikoterapeut.
2: Je tomu tak, pořád to ještě učím, superviduju, i když vlastně teď jsem víc jako ředitelem Centra pro lidi s postižením v Tloskově, ale i tak pořád v té muzikoterapii jsem.
1: O Tloskově se taky samozřejmě dobře ví, ale ty tady zastupuješ dneska především kapelu Projekt 13 nebo Projekt XPIL. Že jo?
2: No ty jsi jeden z mála lidí, který to vlastně vědí, jo? Protože projekt 13 opravdu se jmenuje správně projekt XPIL a XPIL je Lipský pospátku, ale když se to napíše jako X, potom Ludolfovo písmeno, číslo vlastně P, že jo? A malý L, tak to vypadá jako 13 a shodou okolností je to můj 13. projekt, takže vlastně až kvůli Spotify a streamovacím platformám jsme to přejmenovali na projekt 13, protože tam to píš jako blbě se zadávalo. No.
1: No ono, nevím, jestli by to lidem došlo, kdyby se to jmenovalo třeba projekt X3.14L, tak jako...
2: třeba
1: by to taky někomu došlo. Nicméně dost vtípků a půjdeme na první skladbu.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Jeden živáček na úvod dnešních uší, a třeba, že jsme na rockovém rádiu, tak byl akustický, a co tomu říká Matěj Lipský, to se dozvíte teď.
2: Tak byla to Nirvana, předpokládám, že z toho Unplugu pro MTV.
1: Je to tak.
2: A já samozřejmě Nirvanu mám hrozně moc rád. Paradoxně, tato kapela měla takový fluidum, že když se objevilo vlastně na MTV pár klipů jejich, tak mě to doslova vyrazilo dech v té době, a je fakt, že teda ten grunge pak převálcoval úplně metal do ústraní, který jsme teda hráli. No ale ještě taková zajímavost, můj syn Šimon má kapelu, jmenuje se Lucky Losers, a zrovna tuhle písničku hrajou, tak jsem říkal, že to je náhoda, a udělali si takový reelsko na Instač, no a má to úplně nejvíc view, takže z toho mám radost.
1: Dáme si teď ještě jeden živák s chodou okolností, ale to bude vlastně amatérský záznam nebo vyloženě pirátský záznam, takže zvukově to není moc kvalitní, ale to snad nebude vadit, protože já si myslím, že ten obsah je celkem zajímavý, ale víc nemůžu říkat dopředu.

0: Uši Rádia Vít a Petr Korál.
1: Hostem dnešních uší je frontman kapely Projekt XP Matěj Lipský a musím říct, že mě překvapuje, protože už v průběhu skladby jsme se tady bavili a on tak jako spekuloval a dospěl ke správnému závěru. No popiš ty své myšlenkové pochody.
2: No já samozřejmě, to byla jako dedukce. Takhle, písničku znám, to jsou Wildflowers od The Cult, myslím, že je z alba Electric, ale samozřejmě to nebyly The Cult a protože vím, že Petr vždycky dá jednu zahraniční, jednu českou, tak jsem si říkal, jo, jaká česká kapela by to mohla být. A vlastně kapely, které se hodně blížily k The Cult, tak byly svýho času dvě a to byly Vanastovy věci a Alice. Takže jsem tipnul Alici, ale furt jsem nebyl schopný poznat toho Dana Bartu v tom. Byl to on?
1: Byl to on. Byl to on, to byla úplně počáteční Alice z toho nejranějšího období, nějaká záznam z tancovačky z roku 91 nebo maximálně 92.
2: Jo, je fakt, že já jsem vlastně neslyšel jejich covery žádný, takže jsem to neznal.
1: No, protože na koncertech nehráli, to hráli fakt jenom, když tenkrát ještě na začátku hráli tancovačky, tak potřebovali obsahovější repertoár, že jo, na ty 4 hodiny a tak tenkrát hráli třeba i ty Cult, nebo Bryana Adamse, nebo AC/DC a tak, no. Nebo Boba Dylana na Kin on Heaven's Door, ale samozřejmě ve verzi od Guns N' Roses a tak.
2: Jo, je fakt, že tohle bylo taky jako hodně uřvaný a je fakt, že Dan na začátku té kariéry hodně řval a já jsem právě se seznámil přes muzikoterapii s hlasovou pedagoškou vlastně Ivanou Vostárkovou, která říká, že právě s Danem jako pracovala právě na tom, aby si nevyřval ty hlasivky. Takže je to toho důkaz, no, doba.
1: Tak skočíme teď opravdu už konečně ke studiovému záznamu, tedy zvukově nepoměrně kvalitnějšímu, nakolik hudebně, to se ukáže.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Dnešní uši začaly dvěma výlety do 90. let. Tohle byl konečně posun do nového milénia. Přesně mám pocit, že to bylo do roku 2014. A co tomu říká Matěj Lipský, to se dozvíte teď.
2: Tak jsou to Queens of the Stone Age. Já tuhletu kapelu jsem objevil jako dost dávno v Londýně, shodou okolností úplnou náhodou, a jako představil mi můj bratranec Martin, mimochodem basák projektu 13, nebo projektu X-Peel, který, byli jsme v nějakém klubu a tam něco hrál, já jsem říkal, to je skvělý, co to je, ty neznáš Queens of the Stone Age, a já jsem říkal, no to neznám, no. A druhý den, když jsem si šel zaběhat do Hyde Parku, tak jsem to vzal rovnou přes Soho a scháněl jsem desku Queens of the Stone Age. Pak jsem jich sehnal a mimochodem, když hráli v Čechách, tak mám ještě zážitek, že jsem se vetřel do šatny, tam večeřel Josh Homme a zpěvák a napsal mi tam I'm eating Josh. Mm-hmm. Takže mám takhle podepsanou hezky desku. No.
1: No, takže nevím teda, jestli byl úplně nadšený, že si ho zrovna rušil přijídle.
2: Nebyl. Ale hele, mám ještě lepší for s Markem Lenegenem, který taky z Queens of the Stone Age spolupracoval a zpíval. Tak já jsem tehda moc neuměl anglicky a šel jsem za ním, jestli by se mi jako mohl podepsat. A místo sign jsem řekl sign, jo. A on mi tam napsal, jasně, to Zygmunt, prostě Mark Lenegen. Takže asi tak, no.
1: Dobře. Tak dáme konečně něco zpívaného i v naší rodné řeči.

0: Vaše Rádia Vít a Petr Korál.
1: Ve studiu se mnou stále sedí zpěvák Matěj Lipský z projektu XPEAL a on má tu povinnost to ohodnotit, tak líbilo nebo nelíbilo a proč?
2: Mně se to líbilo, tohle to bylo Bratrstvo Luny s novým zpěvákem Pepou, který je tam vlastně po mně. A já si myslím, že tahle písnička je zrovna jako jedna z nejhezčích, který Bratrstvo Luny udělalo. A Pepa má prostě skvělý hlas a tak to hezky hodil do takový jako gotiky. Navíc je to vlastně složený Pavlem Merklem neboli Pajem, který kdysi dávno vydával i magazín Pajozajn. A jeho rukopis je nezaměnitelný, protože on měl dřív i kapelu Monasterial Crypt. A mimochodem myslím, že to je z toho Splitka, ne?
1: Je to tak? Ano. Protože vlastně nové nahrávky i Monasterial Crypt, což je dneska už jenom studiovej One Man Project, že, jak se říká. A Anon z toho Splitu, kde půlka má Pajo jako Monasterial Crypt a půlka Bratrstvo Luny, tak to bylo z té půlky Bratrstva Luny. Je to tak? Dobře to máš naposlouchaný. Ale dobře, tak udělejme oslý můstek a od Bratrstva Luny, tvé minulé kapely, nebo kde jsi působil na poli gothic rockovém, tak přejdeme k té současné, tedy k projektu XPEAL, nebo 13, protože tam se teď bude dít něco příští víkend docela zajímavého, že?
2: No, tak v sobotu 23. května my uzavřeme trilogii Vesmír, Země, Duše. Byly to tři koncerty, respektive dva už byly a jeden teprve bude. Vesmír byl v pražském Planetáriu, Země byla v jeskyni Výpustek a Duše je v panenském Týnci v nedostavěném gotickém chrámu Panny Marie. A všechno je to propojeno vizuálními efekty, takže v tom panenském Týnci bude videomapping. Budeme hrát asi hodinku a půl a bude to prostě neskutečná show, takže si myslím, že pokud tam někdo chcete být, tak asi je 15 lístků posledních. Fakt, jako že se to asi brzo vyprodá. Jestli to můžu říct, tak je to přes QR ticket. A před náma, aby to bylo zajímavý, tak zahraje Jiří Pazour, což je takový geniální klavírní improvizátor, který hraje od, já nevím, Japonska po Kanadu a bude improvizovat na velikány vlastně české hudby, jako Antonína Dvořáka a Bedřicha Smetanu, ale bude taky improvizovat na téma duše a bude taky improvizovat jednu naší skladbu, takže si myslím, že to bude velmi zajímavé. No a ještě taková pointa, protože to bude skoro v předvečer 150 let od úmrtí vlastně Františka Palackého, takže ho tam taky vymapujeme a připomeneme jeho dílo, včetně toho, kde je jeho mozek, protože obrozenci mu vyňali mozek a ukryli ho v Panteonu a Národního muzea a teďko je někde jinde, tak je to taková zajímavost.
1: Nicméně tím si ještě úplně všechny novinky týkající se projektu XPEAL nevyčerpal. Tu poslední bychom si mohli nechat na závěr. Ty víš, kam směřuju.
2: Přesně tak. No, necháme si to na závěr. A mám to nakousnout, co to bude?
1: No, nakousni to klidně, samozřejmě.
2: My jsme udělali nový single a prostě my jsme nebyli schopni ho rok dodělat a když jsme si s Petrem domluvili tenhle ten termín, tak jsme si to dali v kapele jako deadline, takže budete mít úplnou premiéru nového songu projektu 13.
1: Ale Tomáš, te chvilku. Teď jdeme zase někam, jak já s oblibou říkám, za humna.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Uši Rádia Beat a u mikrofonu se mnou Matěj Lipský, on má slovo, tak jak to slovo bude znít.
2: Tak tohle to jsou Valtari z Finska. Tuhle tu kapelu já mám opravdu jako rád a hodně naposlouchanou. Mimochodem letos na Brutal Assaultu vystoupějí a budou mít tu svoji death metalovou operu i s orchestrem, takže...
1: Die.
2: Ano, ano, takže to doporučuji. Nicméně taková zajímavost, my jsme samozřejmě s jednou z mých mnoha kapel, která se jmenovala Unhead, před Valtari hráli a oni nás pak pozvali i do Německa, takže jsme za nima jeli a bylo to vlastně moc fajn setkání, jsou jako velmi přátelská kapela, ale já jsem je hodně poslouchal a jako

0: hráči Rádia Vít a Petr Korál.
1: Stále posloucháte Uši na Rádiu Beat, stále se mnou sedí frontman kapely Projekt 13, chcete-li Projekt X-Peel, také možnost, Matěj Lipský. A on to teda zase poznal, i když tady jsem tušil, že to možná zase pozná. Tak dobře, řekni, co to bylo a hlavně, jak to na tebe působilo nebo působí.
2: Tak je to z nového alba kapely Precedence, samozřejmě to znám, protože tam hraje náš bubeník Cop J, že jo, a i to vznikalo v jeho studiu, nicméně mix dělal potom Mojmír Papalescu a zní to trošku jinak než Cop Jovi věci, takže třeba na závěr, až uslyšíte náš single, tak zase uslyšíte, jak třeba míchá Cop J. No, jak to na mě působí, podle mě je to skvělý text od Martina Němce, fakt. A muzikantsky je to prostě úplně precizní dílo, možná nejlepší skladba na albu, takže jsem rád, že zazněla.
1: Mm-hmm, dobře. Tak dám.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Uši Rádia Beat a s nimi nadále samozřejmě Matěj Lipský. A co ty tvoje uši teď tomu říkali?
2: Tak byly to The Mission, ale možná taková zajímavost, takový, já nevím, 5 let zpátky a já bych to nepoznal, jo. Já jsem je vlastně neposlouchal v těch 90, protože už jsem byl death metalista, už to na mě bylo moc měkký. Takže já jsem The Mission objevil až díky recenzím na Projekt 13, kde o nás psali, že zníme jako The Mission. Tak jsem si říkal, tak to si musím poslechnout. A úplně jsem na tom ulít, naposlouchal jsem celou diskografii, včetně těch posledních živáků, který jsou skvělý, a viděl jsem dvojkoncert ve Futuru. A pro mě to byl možná jeden z nejhezčích koncertů vlastně v životě a prostě super kapela.
1: Mm-hmm, tak tam není co dodat. Dobře tedy, tak proč se zase změníme žánr?

0: Vaše Rádia Vít a Petr Korál.
1: Když jsme před touhle skladbou, co dozněla, hráli tu gotiku, tak to je samozřejmě většinou ve volnějších tempech, tak jsem si říkal, že by to chtělo zase trošku prokrvit, osvěžit, dát něco svěžnějšího. To doznělo a co na to Matěj Lipský, ptám se.
2: Já nevím, co to je za kapelu a já ještě v podstatě jdu na zkoušku projektu 13 a dostanu od Rafana hrozně určitě za uši, že jsem to nepoznal, protože poznal jsem, že je tam kontrabas a napadlo mi, že tam hraje Rafan, což mi tak jako Petr jako odkejval, jak náš kytarista, ale on toho prošel hrozně moc a já, co si pamatuju, tak jsou Green Monsters nebo Bad Tones, ale nebylo to ani jedno, co to bylo?
1: Byly to Queens of Everything.
2: Ještě tato, no. Ale bylo to dobrý, jako takhle, jako mě to znělo jak prostě punk s AC/DC dohromady, ale bylo to asi rockabilly, že jo?
1: Ale hodně punkový.
2: Velmi.
1: Já myslím, že dobrý. Ale každopádně cení se, že tě napadlo, že to asi bude směřovat k Rafanovi. Jak se vůbec u vás cítí jako kytarista?
2: Já si myslím, že on se, jak to říct, on mi vždycky říká, jestli z něj lidi dělají srandu, že chvíli hraje s kabátama, pak s náma gotiku, pak tamhle někde rockabilly a do toho hrál ještě s Pipes and Pines, že jo, jakoby punk rock. Myslím si, že ho to baví, to, co děláme, protože my to děláme tak jako spíš, že si to užíváme a že nás to baví, nehrajeme si na nějaký, jako nemáme nějaký veliký cíle a myslím si, že ten pohodový přístup je pro něj moc fajn.
1: Tak si dáme poslední zahraniční skupinu.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Sluchové ústrojí tady má nastaveno Matěj Lipský z projektu 13 a já jsem věděl, že toho asi pozná okamžitě, stalo se. Tak samozřejmě řekni ostatním, co to bylo a hlavně proč to máš rád, tedy jestli to máš rád, ale asi ano.
2: A samozřejmě ano, až jsem se z toho zakoktal, jo, což se úplně nestává. Byly to Paradise Lost z alba Draconian Times, zrovna tahle písnička je podle mě ta nejlepší tam.
1: To se shodneme.
2: Je to taková ta, jak jsi říkal, že ti vleze do hlavy a těžko vylejzá. Já paradoxně jsem Paradise Lost objevil v době, kdy hráli opravdu ten echt doom metal, takový ty alba gothic a tohle, ale nejradši mám ty depešácký alba, ty Host a One Second a vlastně mám rád i jejich projekt Host, který asi předloni vyšel, takže moc doporučuji.
1: Mm-hmm. Tak na závěr se vrátíme na domácí rockovou scénu, zase to bude skok někam žánrově dočista jinam. No a pak pochopitelně ještě nás čeká ten slíbený bonus, ale nejdřív si ho v úvozovkách musíš zasloužit a poslechnout ještě jednu písničku.

0: Uši Rádia Vít a Petr Korál.
1: Hostem dnešních uší byl a samozřejmě ještě chviličku je Matěj Lipský, zpěvák a muzikoterapeut a samozřejmě autor muziky také. A on je tady od toho, aby hodnotil, tak já opět čekám poslední hodnocení.
2: Tak já jsem to nepoznal a zároveň poznal, protože já jsem samozřejmě nevěděl, ale říkal jsem si, koho z muzikantů z projektu 13 ještě jako Petr nehrál a s kým kdo hrál, a tak jsem si udělal rychlou
1: logicky správně,
2: rekapitulaci a došel jsem k našemu klávesákovi Petrovi Maliňákovi, který hraje možná i doteď, hraje ještě, nebo já nevím.
1: Oni hrál už zase.
2: Už zase, no tak hraje a hrál s kapelou Teta, ale na téhle nahrávce nebyl a bavili jsme se, že to ještě jakoby točený na pás, takže občas jsou tam nějaké jako nepřesnosti, ale o to víc v té době prostě museli ty kapely být připravený.
1: A líbilo, nelíbilo?
2: Já jako, jak to říct, asi bych si to nepustil, ale není to tak, že se mi to jako nelíbilo.
1: Dobře tedy. No a teď musíme naplnit to slovo, co jsme dali, to znamená pustit novou věc skupiny Projekt 13, potažmo Projekt XPU. Vlastně to bude světová premiéra, viď?
2: Ano, ano, a na rádiu Beat. A k tomu jenom povím, že to je ještě premiéra v tom, že to první skladba, kterou pro projekt právě složil náš bubeník Cop J, který právě hraje s těma Precedence. Takže si to poslechněte a uvidíte sami.
1: A nebo můžou vidět a slyšet za týden? Panenském týnci v sobotu,
2: ano, ano, děkuju.
1: Pokud se na ně ale dostane lupen. Že?
2: Ano, ano, 23. května bude to stát za to, je to teda open air v nedostavěném chrámu Panny Marie s videomappingem, náš největší koncert, přijďte se na to podívat.
1: Tak právě Matěj Lipský, děkuju za návštěvu.
2: Já děkuju za pozvání a pozdravuju všechny, co mě pozdravovali, i ty, co mě nepozdravovali.
1: No a loučím se samozřejmě i já, tedy Petr Korál, uši končí se skupinou Projekt 13.

0: Odpusťte, otče, zhřešil jsem.
1: To je dobře, milé dítě.
2: Roková zpovědnice na rádiu Beat.
3: Ano, přátelé, je úterý, je 20 hodin a 9 minut. Co to znamená, že je zde pravidelná roková zpovědnice? Máte se na co těšit. Já to uvedu asi takhle. Chlapi, vy mě teď určitě budete chápat na 100%. Snem stárnoucího muže, potažmo moderátora, no stárnoucího, snem starého muže a moderátora, teď jsem to upřesnil, je mít na rozhovor krásnou, lepou, mladou, talentovanou dívku. A mně se to dneska povedlo. To ještě uvidíte a uslyšíte. Kdo to je? Čím se zabývá? Kde ji všude můžete vidět? To vám řeknu já, ale spíš lépe ona, protože o ní zas takový přehled nemám, ale ona nám všechno prozradí. Ještě nebudu říkat její jméno, i když vlastně s anoncí na rádiu už asi víte, o koho jde. Bon Jovi, It's My Life a za chvíli můj host.

0: být. Rocková zpovědnice.
1: Tak jak jsem předeslal, mým dnešním hostem je mladé děvče a jak jsem taky předeslal, talentované. Je to muzikantka, je to herečka, začínala modelingem, jak jsem se dozvěděl.
2: Prosím
1: z nějakých
2: tě, to
1: zdrojů.
2: Je, to je strašně, to je jako, já nevím.
1: Já jsem jak, přesně věděl, že tě to nasere.
2: Jakou jsi dělal brigádu, když jsi byl mladej třeba?
1: No modeling ne teda.
2: No a co jsi dělal?
1: Na chmelu jsem čistil.
2: Na chmelu, tak kdyby třeba říkali Dan Kohout, bývalý chmelař a moderátor. Chápeš, oni mi furt říkají bývalá modelka, to byla prostě brigáda jako dvouroční, měl jsem pár kšeftů, to je celý. Jako.
1: Mě prosím tě říkali Dan Kohout, bývalý chmelka, ale chmelař jsem na a s tím, no to je jedno. No. Prosím tě, my jsme se hned rozpovídali, přátelé, mým dnešním hostem je tedy Rozálie. Mm-hmm. To je její umělecký jméno, ona se tedy Rozárka jmenuje občanským jménem, ale Rozálie je umělecký, nechce přiznat jakoby do rodiny, do jaký,
2: či je dcera. Se ti no, povedlo.
1: Jsem to profláčil. Právě no. Tak já to teda přiznám, když už jsem šlapnul, jak se říká, do lejna. No, ale umím tím proplout. Ten tak já jsem v znamení ryb, my to umíme prostě. Mm-hmm. Byl tady výborný host, její tatínek, tedy Rozárčin tatínek, a ta zpovědnice byla fantastická. Oba jsme si to pochválili. Zkrátka, její tatínek je Ondřej Havelka, Melody Makers, herec, nemusím dál už říkat. Jdeme od tatínka, který ho zdravíme.
2: Bývalý chmelář možná taky.
1: Bývalý chmelář, jo. No. Mm-hmm. Vochmelka na vochmelku nevypadá tedy.
2: To ne.
1: Prosím tě, poslouchá dneska? Nebo řekla jsi mu to?
2: Je, já jsem asi zapomněla. On tady ani není, on je totiž teďka ve Španělsku.
1: Ano, vy jste takový cestovatelé, to k tomu se ještě...
2: Takže nevím, jestli by to tam vůbec naladil.
1: Dostaneme. A určitě my jsme slyšeli...
2: Vy jste v mezinárodních
1: no,
2: vodách.
1: No my jsme
2: jo.
1: Všude, my, mm-hmm. i na Antarktidě, jako klidně.
2: Já mu ještě napíšu.
1: Když tam do sněhu zapíchneš anténu, ne, no tak přes internet, to se dá. Přátelé, mluvil jsem o tom, že Rozárka je opravdu rozkvětu sil a půvabu. Pokud chcete, můžete se podívat na webkamery Rádia Být, tam ji uvidíte. Ona se speciálně namalovala pro dnešní večer.
2: No ne, to bylo dobrý, že jsi mě uvedl, že jsem lepá dívka, ale no. Si dneska přijdu spíš ulepená, protože jsem včera hrála kabaret a zbyly mi ještě ty vlasy, které si tam dělám, když hraju Sally Bowles a mám v nich ještě spoustu cukru, který je tam místo, že jo. Drogy, ale, kterou jsou, ona jsou, užívá.
1: Jasně, tak, k tomu se dostaneme ještě. Mm-hmm. Ale musím poznamenat z vlastních zkušeností z mých mladých let, jo, že i některé ulepené dívky dokáží být lepé. Jo? Nevadí. Prosím tě, k té profesi tvojí, já jsem tedy říkal, muzikantka, herečka, o té modelce tam to vysvětlila, že jo. Co ještě tedy, kam bys se ještě zařadila, co se týče profese a tvý činnosti?
2: Dělala jsem taky uvaděčku v cirkuse, pak jsem dělala zpěvačku v cirkuse, přemýšlím nad těma brigádama, ale já jsem jich vlastně moc nedělala, já jsem rovnou dělala brigádu v divadle už jako na jeviště, no.
1: Mm-hmm.
2: No, ne, já myslím, že si řekl všechno, no, že si, hlavně teď zpívám a píšu si svoje písničky, to je asi pro mě to nejzásadnější.
1: Přátelé, a to je, neříkám nejzásadnější, ale velmi zásadní i pro mě, a my jsme s mojí ženou Sárou tady, kterou taky zdravím, tady asistentkou v tom, byli na koncertě Rozárky, tam se nás pozvala a bylo to prostě luxusní. Dokonce vám slibuji, a určitě to vyjde, Rozárka zahraje tady živě ve studiu. V každém případě, my teď pustíme první písničku, nebo první skladbu, kterou Rozárka přinesla, nebo Rozálie.
2: Klidně mi říkají Rozárka,
1: můžu, jo,
2: můžeš.
1: No, tak to je super, fajn. Tak hele, já to tady takhle rozjedu.
2: To je, a můžu k tomu něco říct?
1: No samozřejmě musíš naopak. No,
2: tak dobrý, tak to je Natalia Lafourcade. Já jsem jako si říkala, že možná se v těch jako příští v tom výběru trošku jako přizpůsobím tomu rádiu Být, ale v tomhle případě prostě ne. A je to moje asi fakt nejoblíbenější písnička. Natalia Lafourcade je mexická zpěvačka a vydala album v roce 22, De todas las flores, tohle je titulní píseň toho alba. A teda Natalia Lafourcade, ale jako mimochodem, přece jenom jsem našla trochu jako spojovák, ona začínala jako rocková zpěvačka a nakonec se z ní stalo něco takhle krásného, takže...
1: Takže již začínala jako roková zpěvačka, jak to bylo hnusný.
2: Strašný. No a je to album o takových jako krásných základních zásadních tématech, o lásce, o smrti, o přírodě, o zahradě, ale hlavně tý vnitřní. A no a prostě tuhle píseň miluju.
1: Tak jdem do ní. Zkouším spouštět.

Klasik Rock. Klasik Rock. Radio Beat.

0: Jen povídejte, povídejte, my posloucháme. Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: Rozárčin vklad její písničky do vysílání rokový zpovědnice byl pro klasik rokový rádio trošku zvláštní, nebo jak to říct, nezvyklý, ale o to víc osvěžující. Já to mám rád, když se tady zahraje trošku zase jiná muzika, teda muzika, kterou má ten příslušný host rád, kterou poslouchá. No a ta písnička v podstatě naznačila, kam směřuje tvoje muzika. Ty nehraješ s kapelou, že jo?
2: No hraju právě.
1: Hraješ s kapelou?
2: No právě.
1: Já jsem si
2: ty jsi viděl jeden z posledních mých koncertů solo. Jo, já už to skoro nebudu a nechci dělat, protože já prostě jsem objevila to kouzlo, když ty moje písničky ožijou s celou kapelou. Ještě těch úžasných muzikantů, který prostě mám štěstí, že mě obklopujou. A tím pádem mě už se strašně těžce od nich jako odchází a vrací se zpátky jenom k harmonice. Nicméně jako přeháním to, jo, teďka ještě v létě pár koncertů solo mám. Ale vlastně to druhý moje album Láska Hlína Rýč je kapelový a vlastně v tomto duchu chci jako pokračovat dál.
1: To no. Album tady máš?
2: Nějak. To mám tady, no.
1: Z toho budem hrát, doufám.
2: No tak jestli budeš štít. Mně to přišlo jako trapný říct, že chci hrát sebe, jo, ale... Ale mám jednu takovou rockovější píseň, což je ten můj single, který vyšel v září, Sen o růžích. No, tak ten můžeme asi zahrát.
1: Třeba. No, my si zahráme z toho tvýho alba, jo.
2: Tak jak chceš.
1: Ty hosti jsou tady proto, aby krom toho, že vybírají písničky kapel nebo muziku, kterou mají rádi, na který třeba vyrostli, nebo kterou poslouchají v současnosti, tak aby taky prezentovali svoji muziku. Chápeš to?
2: No,
1: kolik je ti let, prosím tě?
2: Mě...
1: Tebe se můžu zeptat ještě jako ženský,
2: to
1: že?
2: To nevím.
1: Můžeš?
2: No kolik myslíš?
1: No, já bych řekl, no já nevím, tak 28, 30, no to max.
2: 29.
1: To jsem se ale trefil.
2: Skoro no.
1: Já jsem dobrý. No, to mám na tohle odhad. No, já zpátky k té úvodní tvojí písničce, co jako... si pustila. Si popsala tu zpěvačku, která je Mexičanka. Tedy,
2: ano. A to její album mě jako hodně ovlivnilo. No, že to jsou akustický nástroje, ale zároveň je tam jako, je tam třeba ta elektrická kytara v téhle tý jako vlastně jemný písni, která to tam
1: slyšel
2: tak jako rozbije.
1: Jí.
2: A to jsem teda taky použila na tom albu.
1: Ta tvoje kapela, jaký žánr dohromady hrajete? Já to teď oddělím od toho tvýho solování, tvýho solového hraní a koncertování, tak ta kapela, ta hudba je stejného charakteru, jako když hraješ sama, nebo je to jiný?
2: No tak, když hraju sama, tak to jsou vlastně furt takový trochu odrhovačky, ještě tím způsobem, jakým já hraju, že jo, protože já hraju jako úplně jednoduše, že jo, takže to vždycky zní trochu jako hospoda, ale ty písničky, které jsou na tom druhým albu, ty, co hraju s kapelou, tak ty už vlastně vznikaly s tím, že jsem věděla, jako že budou s kapelou a už se mi vlastně ty nápady promítaly v hlavě v těch jako aranžích a jako těžko říct, jaký je to žánr. Já si myslím, že každá písnička je trochu jiný žánr a myslím si, že to spoje spíš jako to téma těch textů, který zase jako o lásce až za hrob a...
1: Jak jednak v tom věku.
2: No, ale vlastně je to ovlivněný jak tímhle žánrem, tak flamenkem, tak balkánskou dechovkou, tak jako francouzským šanzonem. No.
1: Mm-hmm. To může být zajímavý, teda určitě bude, protože to celé
2: rozhodně
1: mě pak
2: pro
1: dáš...
2: posluchače Rádia Beat.
1: Ne, posluchače Rádia Beat to vždycky říkám lidem, kteří se bojejí posluchačům rádia být pustit něco jiného, než je klasik rock, mm-hmm. tak jim vždycky říkám, že to nejsou žádný blbci, ale lidi, kteří jsou vnímaví.
3: To si nemyslím, no, ale mají
1: svůj vkus, no, tak jako někteří konzervativní si občas utrousí nějakou jedovatější poznámku, ale nebývá to tak často, to rozhodně ne. Já jsem se chtěl, já už vím, na co jsem se tě chtěl ptát, ale to až za chvilinku. Ty jsi vybrala teď další pecku, kterou máme připravenou. Co o tom můžeš říct? Kdo to je?
2: To je zase úplně vodinu, to je Jamie Cullum, to je můj miláček velký. Já jsem jako vybírala podle toho, co je prostě mi nejbližší mému srdci, a tohle to je prostě můj oblíbenec. Byla jsem dvakrát na jeho i koncertě, jednou v Praze, jednou v Barceloně, a miluju úplně. On je úplně úžasný zpěvák, senzační pianista, a našel si to místo vlastně někde mezi jazzem a popem. A já teda spíš jako upřednostňuji jeho jako jazzový písničky, ale vždycky to má jako tak vyrovnaný, že vlastně snesu i ty jeho jako popiny, což se málo kdy stává. Takže tohle je písnička z alba Monumentum, který si myslím, že bylo nahrávaný dost jako live, ale myslím si, že spíš jenom dělám chytrou a nejsem si tím moc jistá. Ale jo, jako vypadá to, že to fakt bylo takové jako především live session, a tohle je písnička When I Get Famous, až jednou budu slavnej. There's diamonds hiding in my hands. They're gonna cut through the windows. Ain't no one messing with my plans.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Zpovědnice na rádiu Beat.
1: Rozárko, já jsem tě poprvé viděl na letní scéně Sobových mlýnů tam. Tam jsem tě viděl, protože Berenika dcera tam zpívá v... proč tomu říkám Carmen, když je to Marta? To je jedno, ale fakt to mám takhle v hlavě. O to nejde. No, a...
2: no tak ona je svůdná jak Carmen, ona je prostě fakt božská v tom. No, jako, to oni, vůbec nechci podkuřovat, oni... ale ona je fakt jako úžasná. Já si to tak strašně užívám, když s ní hraju, protože víš, ono by se jako... tak jako nabízelo, že jí budu závidět, víš, jako že bych to mohla klidně hrát já, ale já prostě vždycky jako s otevřenou hubou tam jako zasně na ní čumím celý to představení a strašně mě to baví.
1: Ano. A to je moc hezký o tebe. Já jí to vyřídím.
2: A ona to ví. Já si vždycky ptám, kdy budeš hrát, já chci hrát s tebou vždycky.
1: No, tak zasněně, takhle, dobře, to máte. A publikum, nebo v publiku, chlapi v publiku.
2: Já a v orchestru.
1: Že to hlediště...
2: Já mám totiž lepší výhled, já to mám ze zadu. No.
1: Jo, a to hlediště je obrovský, že jo, takhle do kruhu, do půl kruhu, jde pak to. A je tam vždycky natřískáno. To je neskutečný. No a ta půlka toho publika, ti chlapi zase zasněně koukají na vás tři. Proč říkám tři? Protože Berenika, že jo, ne Carmen, ale Marta.
2: Marta.
1: Jasně. A vy jste, já nechci říkat back vocalistky, vy tam nejste jako...
2: No, hostesky.
1: Takový hostesky, nebo ne, to je strašně blbý slovo. Vy hrajete, samozřejmě ta kolegyně hraje ságo, myslím, je to tak?
2: Jo, je tam saxofonistka, Bára,

0: Maruška se střídají. A kdo je třetí? A pak tam hraje Zuzka Stavná nebo Sára. Jo. Ještě jako tu třetí, no. Ale vlastně jsme tam hlavně jako my dvě, jako ty dvě zadu.
1: Vy dvě vzadu, jako vzadu ano. Vy dvě vzadu, to sní taky hodně skromně teda.
0: A já tam hraju na harmoniku v orchestru teda.
1: No, tak. Výborný představení můžem doporučit, v létě snad zase bude. No. Je to prostě letní scéna.
0: Jo,
1: tak
0: jo,
1: to
0: bude zase, no.
1: Bude, tak doporučuji vám všem. Je to fakt výborný. Je to... V podstatě dá se říct ve zkratce umělecky stvárněný život nebo životopis Marty Kubišový. Mm-hmm.
0: A vlastně takových, skrz ty, jako vyprávěj, skrz ty písničky.
1: Skrz
0: ty písničky,
1: ano. Skrze vá písničky jsou tam ty různý momenty od jejich začátků až po ty krizový léta 68. Mm-hmm. A potom ty hnusný normalizační, že jo, po 69. respektive 70. léta. A je to fakt výborně vymyšlený a vy tam jste taková sešlost různých herců, muzikantů, ze všech možných divadel, je to
0: bývalých
1: pravda?
0: Bývalých modelek a tak dále.
1: Vy dali modelek, jo?
0: No,
1: ty tam dělají co, ty modelky?
0: Ty dělají ty hostesky, nebo hrajou na tu harmoniku.
1: Jo, ty myslíš sebe, bývalý modelky, jasně.
0: Ale no ne, tam, to je právě skvělý, že to je ten model toho, že vlastně krom toho, že tam jako něco žvatláme, jako že ty herci, nebo tak jako oni tam jsou opravdický herci, že jo, na rozdíl ode mě, ale tak prostě tvoříme tu kapelu, no, že vlastně doprovázíme celý to představení.
1: A že ta kapela hraje skvěle, teda musím říct.
0: Vlastně jo, no.
1: Fakt dobrý. No, je to opravdu krásný představení. Na jednu stranu takový až naturalistický v některých momentech, poetický na mě působí a je to fakt takové, taková, ten skutečný život Marty Kubišový, takový metafoře by se dalo říct. Mm-hmm. Tolik k tomuto. No, a já jsem právě se k tomu konečně chtěl dostat, protože byla derniéra předloni ještě, nebo kdy to bylo, nevím. A
0: čeho?
1: No tady to představení, ne?
0: Premiéra, myslíš?
1: Ne, derniéra tý sezóní, ty šňůry letní.
0: Jo, takhle.
1: Tak byla derniéra, já byla derniéře.
0: Jo.
1: Já premiéry nesnáším, protože je strašná fronta u baru a to je prostě ne. A, což při tý derniéře byl taky, že tam bylo samozřejmě natřískáno jako vždycky. A Berenika říkala, pojď dozadu. My tam máme takový mejdánek.
0: Jo, aha.
1: V tom zákulisí, no. A teď jsme tam kecali.
0: Jak jsem se koupala v tom jezírku, myslíš? Ne, ty ne. Myslíš asi něco
1: jiného. Ne, to je jako...
0: Jo, to byla premiéra. Tak
1: až, se zase, až se zase budeš koupat v jezírku, tak mi když tak řekni, ale tam bohužel žádný jezírko nebylo po ruce, ale bylo to skvělý, že jsme tam kecali, že jo? A teď ti tvoji kolegové, kterých tam zbylo pár ještě, ne úplně celý ten soubor, říkal, Rozárko, zahraj, tam furt na tebe křepčili, nebo Rozo asi, no. A, no a vážení posluchači, Rozárka vzala ten svůj akordeon a zahrála. A na mě, když je na tom pódiu, působí velice něžně, ona je opravdu krásná dívka, to je jenom v pořádku. A když začala hrát ty svoje přisprostlý kuplety staropražský, tak to na mě působilo, tak jsem zůstal zírat s otevřenou tlamou teda, protože to bylo skvělý. Já jsem říkal, tak tu musím zjít někdy do rádia, protože to opravdu stálo za to. No a jak už jsem na začátku dnešní rokový zpovědnice slíbil, že budeš hrát živě, tak akordeon, přátelé, tady máme, ne harmoniku, to je špatně.
0: Jo,
1: harmonika je
0: foukací.
1: Taky,
0: ale je to
1: no, tak
0: tahací harmonika.
1: Je to, ano, tahací harmonika no. To je. No, to je fakt.
0: Já
1: no.
0: Dokonce, když jsem tatínek mě, jako potom, co jsem dostala tu harmoniku, tak mě přihlásil jako v dobrý víře do Zušky, jo, že se třeba tam něco naučím. A já jsem to právě naopak znala, ten nástroj, jenom jako pod pojmem harmonika, jo. A když jsem přišla na tu první hodinu, ještě ty jako teorie do té Zušky, tak se ta paní učitelka zeptala, a vy, slečno, vy jste se přihlásila na ten akordeon. Já říkám, ne, na harmoniku. Jo. Takže naopak, jako harmonika nebo ještě líp držky. Jo?
1: Držky, to se říká, ano.
0: Fňukny taky.
1: Fňukny, fakt? Tak to jsem neslyšel, držky jsem slyšel. Já se tě pak v dalším, ježiš, nám to letí. Já se tě pak ještě v dalších hodinách zeptám na ty naše český držkaře. Dva mě napadají velice originální držkaři. Ježiš, já budu říkat držky, to je nejlepší. Akordeon, to zní strašně akademicky. Harmonika, to si všichni pletou s foukačkou. Takže držky, ty jsou jasný. Co si zahrajeme od tebe teď? A to bude tvoje kapela. Teď, jo, že jo?
0: Teď, no teď jo, tak ty jsi to chtěl, tak to máš mít. Je to píseň Zlíbám tě k smrti.
1: Pouštím.

0: Odpusťte, otče, zhřešil jsem.
1: To je dobře, milé dítě.
2: Roková zpovědnice na rádiu Beat.
3: No ano, před chvílí jsme slyšeli, že už docela dávno Lemmy Kilmister odletěl tam, odkud se už nikdo nevrací. No a my si ho za pár okamžiků připomeneme v úvodní písni další hodiny rokový zpovědnice. Mým hostem je Rozálie, prostě Rozárka Havelková, to znovu řeknu, ne, tak to je. Abyste se víc orientovali, my se musíme ty lidi orientovat, kápeš to?
4: Já jsem všude jako Rozálie, na Spotify, na iTunes, na YouTube, všechny alba jsem vydala jako Rozálie, tak v čem je problém?
3: No já žádný problém nemám, ale tam tě znají asi mladší posluchači, než jsou.
4: Proč? Na moje koncerty chodí spíš starší posluchači.
3: Vidíš? Teď jsi mě tak označila. Jasně, já tam byl. Tak teď Motorhead, Ace of Spades, Lemmy Kilmister a pak už zase budeme kecat z Rozálie.

0: být. Roková zpovědnice.
1: Tak, ani jsem vás nevyzval ještě, moji milí, drazí posluchači Rádia Být. A už píšete, tak tady takový dva vzorky.
2: Ježíš, jaký otázky Rozárku budou, jo?
1: Ne, otázky nebudou, protože to není žádná soutěž. To jsou jako, jo.
2: Já jsem chtěla soutěžit.
1: No, tak budeme o něco soutěžit, klidně. Já něco vymyslíme, hele. V každém případě pište zprávy e-mailem a nebo na SMS bránu, tak Rozárko, tady jsou první nějaký reakce. Tady to je, neboj se ničeho, děvče, tak hele, dívej. Posluchači Rádia Být Rozály znají a milují. Mají její vinyl s podpisem a věnováním, napsal Pavel.
2: Ulala, Pavel, no tak se známe s Pavlem.
1: Znáš se s Pavlem?
2: No jasně.
1: To je jediný Pavel, který ho znáš?
2: Naopak, já znám všechny.
1: Aha, no tak to byla velice moudrá odpověď, tak v pořádku. No a pak tady tedy, to je ne na tebe, ale spíš na mě nebo na Rádio Být. Kde najdu odkaz na webkameru? Děkuji. Tak,
2: chtějí mě vidět, jo?
1: No, no jasně, no, tak já si na ně nedivím. Já nevím, jestli ta webkamera, určitě to bude potom na stránkách sestřihán, tento rozhovor nebo tento pořad z Rozálí. Teď nevím, jestli přímým přenosem uvidíte, ale zkuste si přepnout na webovkách Rádia Být. Víte, že já nejsem technický typ, takže vím prd o těchto věcech, ale budu se informovat od Standy Rubáše a příště už budu vědět naprosto přesnou 100% odpověď. Tak, tolik úvodem. Dotazy samozřejmě, jak už znovu opakuju, připomínám, pište mailem a nebo na SMS bránu na Rozálii. Ano, ne na mě, na Rozálii. To je můj dnešní host. Tak, a teď já jsem chtěl, kapelu jsem se ptal, kam bude směřovat ta muzika, když si hrála sama teda. Jsi říkala, že ještě nějaký koncerty solově odehraješ a pak už v tom tedy, jak jsem pochopil, nehodláš pokračovat tu solový hraní, nebo jak to je?
2: No, tak já to si tak jako vykřiknu a pak stejně mi to nedá a nějaký ten koncert si dám solo, jo, protože jsou samozřejmě scény menší, buď to klubový, nebo i nějaký jako festivaly, kde jsou jako menší scény, nebo divadelní festivaly, kde prostě se ten program solovej, který je víc takový jako stand-up, že jo, ty jsi to viděl, tak se tam prostě hodí líp, jo, takže prostě někdy udělám ten kompromis ještě a zahraju, ale říkám, já teďka jako největší radost mám z toho, když můžu hrát s kapelou. No.
1: A já tě chápu naprosto. Mm. Když má člověk zaprdelý výborný muzikanty, tak se to fakt, tak se to hraje, sakra. Mm. Něco o tom tedy vím, jo. Mm. Stand-up, to je právě zajímavý. Já jsem tě viděl na tom koncertě a seděli jsme tam pod tebou přímo u stolu a bylo to hrozně zábavný, krom té tvojí skvělé muziky, i tím, že stand-up, že jsi tam mezi každou písničkou vyprávěla vlastně svůj osobní příběh, jak jsem pochopil. Mm-hmm. O tom, jak cestuješ, o tom, koho z kde ve světě potkala, do koho se třeba i zamilovala, pak si za ním další sezonu přijela a on už surfoval s nějakou jinou slečnou. Mm-hmm. To mě velice pobavilo. A co jsem si říkal, že to budeš takhle s nadhledem, tehdy tě to dostalo, anebo jsi to přešla? Seš tak klidná ve svým nitru, ve své duši, že tě to ranilo, nebo tě to nechalo klidnout, tak, jak jsi to říkala. Já vím, že už to byla vlastně vzpomínka, protože čas vše zhojí, jak se říká, že jo, tak člověk pak na tyhle věci vzpomíná s úsměvem, víceméně to si vzpomíná na tom koncertu. Jak tě to, dostalo tě to teda, nebo ne? Já se teď tam jako, tak, je to no, takový intimní osobní otázka, že to
2: jsem
1: nevadí.
2: Byla jsem v prdeli. To já takhle s nadhledem a s humorem pak o tom jako vyprávím a do jistý míry to možná slouží i jako terapie, protože když si s to uděláš srandu, tak vlastně tak odlehčíš a už tě to jako asi tolik netíží, ale v ten moment mě to nasralo. Mm-hmm. No. to já vůbec nejsem klidný člověk, naopak všechno jako hodně prožívám a myslím si, že si to někdy i jako užívám, jo, když se jako objevují tyhle ty dramata životní, tak já si jako ráda potrpím a pak z toho pak z toho vznikají ty písně a ty texty.
1: Teď jsem to chtěl říct, že to velmi inspiruje tyhle ty pocity a prožitky.
2: Ale vlastně, jako kdybych měla definovat ty moje písničky, i když kdo se ptal, tak vlastně je tam jako něco mezi, že? Nebo je to tvořený z těch dvou stran, jednak z toho jako hlubokýho prožitku a zároveň ale z toho mýho jako cynickýho nadhledu, jo, takže je tam často i ten humor, ale zároveň jako tomu předchází nějaká jako strašná tragédie. Zlomenýho srdce samozřejmě.
1: Krásně to dokážeš povýšit o ten nadhled. Zeptám se, jsi cynik?
2: Jsem.
1: Seš, jo?
2: No, jsem cynik, ale zároveň jako mám v romantickou duši. Jsem jako zkažená těma pohádkovýma příběhama princezen. Ale zároveň s výchovou mojí mámy, která je prostě já nevím, to je jako, kdybych absolvovala každodenní jako představení právě nějakého z toho jako nejkrutějšího stand-upovýho klubu, jo. To je život s mojí mámou, takže jako jí vděčím za ten humor a cynismus, který jako je mi vlastní, no.
1: Já vím, že se to těžko definuje, co je životní láska, nebo co je opravdová láska, nebo jak to je. Já už na tyhle té otázky neodpovídám, protože při mém věku skutečně neznám odpověď, musím se přiznat, ale tebe se můžu zeptat. Našla jsi už tu pravou lásku, jak se říká, zní to strašně debilně. To je pravda, nebo ještě stále hledáš? Já jsem se takhle nikdy nikoho neptal, jo.
2: Tak to je krásná
1: otázka. Já jsem tady měl Lindu Finkovou, že jo, a to už je taky...